0: Děláme vlny.
1: Yeah. Okay.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

If you don't work, then you don't eat.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Vlna.
1: Radio Vlna. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

modře, vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír, na sobě no fear. Enemy jsou near, 10 deka na papír. Britney je tak modře, vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Děláme vlny.
1: About to do some big boy shit.

0: Relax.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Sex.

0: Krásné dobré ráno, dohrává nám Brutalismus 3000, skladba Gewalt, Gewalt, teď je 8 hodin, 1 minuta ve studiu Jirka Klečka, první zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským jednal o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří a že on sám je připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner v New Yorku na okraji zasedání Valného shromáždění OSN jednali s iránskou delegací. Schůzka trvala 3 hodiny, řekl novinářům podle serveru Times of Israel americký prezident Donald Trump. Ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio v rozhovoru se stanicí NBC News uvedl, že je otevřený jednání s Iránci na okraji zasedání. Sněmovna nejspíš schválí novelu, která má omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách či aerosolech. Změny přinese novela o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, kterou poslanci poslali do závěrečného kola schvalování. Novela, kterou připravila ještě bývalá vláda Petra Fialy z ODS, dává české právo do souladu s evropskými nařízeními. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala dnes 5 minut po 2 hodině ráno. Přesný čas rovnodennosti se každý rok mění o několik hodin, protože oběh Země kolem Slunce netrvá přesně 365 dní. Dny se budou až do začátku astronomické zimy 21. prosince dál zkracovat. Meteorologický podzim ale začal už 1. září.
1: Sport.
2: Na volejbalovém mistrovství Evropy postoupili do semifinále olympioničtí vítězové i obhájci titulu.

Dohrál nám to by a skladba Puls na vlnách Rádia Wave, 8 hodin, skoro 13 minut, začíná ranní vysílání Rádia Wave 23. září na den podzimní rovnodennosti. Je to tak, právě dnes ve středu 23.9. se loučíme s létem, ostatně, jak už řekl Jirka Klečka ve zprávách. Stalo se tak 5 minut po 2. hodině ranní středoevropského letního času, tak v tento okamžik se totiž slunce zdánlivě ocitlo v takzvaném podzimním bodě, což je jeden ze dvou myšlených průsečíků ekliptiky a nebeského rovníku. Tak i s touto informací přicházím já do ranního vysílání Rádia Wave. Ještě jedna zajímavost, když jsme u těchto vesmírných věcí, přesně před 160 lety došlo k objevení planety Neptun, kterou samozřejmě už všichni pozorovali, nebo všichni, kdo se o to zajímali, pozorovali dříve, ale skutečně až 23. září 1846 Johann Gottfried Gale spolu s astrofyzikálním studentem Louisem Darestem objevili tedy Neptun. Tak takováto informace hned na rozehrání ve vysílání Rádia Wave. Za chvilku si dáme s Božkem samozřejmě pranostiky a podíváme se do všech těch našich oblíbených zdrojů, abychom vás snad i nějakým způsobem pobavili. Media Service, taky Mob Deep nebo Karolina Beranová. Krásné ráno s Rádiem Wave.

0: A uslyšíme vysílání Dešťovou hůl. A to znamená jediné 23. září, přátelé, jak již jistě určitě víte, tak se mi zasekl celý počítač. Dobrý, už se ocekl, milí posluchači. Svátek slaví Berta, nebo třeba taky Lina, nebo Tekla a Jimram. Ten už podle mě slavil svátek, ale včera.
1: Tekla je fantastický jméno.
0: Je. Tekla Jourová.
1: Ale já jsem to jméno někde slyšel, jakože to není zas tak dávno, že buď to bylo teda asi něco z minulosti, protože nemyslím si úplně, že by to
0: podle
1: bylo
0: to slyšel v
1: dneska tradiční jméno, co by zdával.
0: Neslyšel jsi to v Odiseje, když jsi viděl Odiseu, protože je to řecký jméno.
1: To je možný, nevím.
0: Je možný.
1: Každopádně všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší. Svatá Tekla jabka jedla. Svatá Teklička doslazuje jablíčka. Tak to je pro ten
1: takový ten typický podzim, který nám všichni si vlastně představujeme ty domy taky zapadané listím, ale ty stromy s těmi jablky, které se teďka sklízí někdy, ne? Kdybych měl zahradu.
0: Záleží na odrůdě.
1: Jo, ty máš ten dům, ne? Tak ty nemáš jabloně na sto na zahradě?
0: Mám jabloň rubín.
1: A co?
0: No a rubíny tam nejsou. Jsou tam jenom jabka. Smůla. No, já jsem ji hlavně vysadila až hrozně pozdě, takže ona nasadila dva květy někdy úplně teď na konci srpna uboze a ty určitě nestihnou dozrát, takže ani svatá Tekla mi nepomůže. Tak to se týče, to je všechno, co se jablečných pranostik týče. Máš ještě nějakou?
1: Ne, my jsme tady si naťukli, že dneska začíná tedy podzim.
0: A podzimní rovnodennost.
1: To je krása, protože já se na to extrémně těším.
0: Já taky, navíc prý má být teplý, ale to ukáže až počasí. Před námi je The Kills, anebo taky Theo Plenel.

0: Znovu vás zdravíme ze studia Rádia Wave, krásné ráno, Theo Planel a skladba Radio dohrála, no tak jaká jiná skladba taky tady může hrát. Přátelé, my vás teďka zveme k druhé polovině dnešního dne, až k 18. hodině, kdy pravidelní posluchači ví, že ve středu v 18 hodin přichází na řadu Slejvák.
1: Slej!
0: Ano, přesně tak, Vák. Tě tak uplnil.
1: Díky.
0: Akorát, že nebude v tradiční sestavě Miroslav Harant, Vilma Svobodová, protože Vilmu Svobodovou nahrazuje naše drahá další kolegyně Anna Vavanová, taky DJka Anna Banána. No a jaký asi jiný může být teď téma? Ostatně Jirka Klečka se mě po zprávách hnedka ptal, tak co, koukáš na Zrádce? A já jsem mu řekl, že ne, protože jsem ještě nekoukal nikdy. A i tak si ale všímám, že je možná překotkováno. Co by to tak mohlo znamenat, že je v Česku překotkováno?
1: No tak znamená to, že do kin znovu půjdou snowboardáci a Vojta Kotek je prostě, ať už v reklamě na Hobby Market, a nebo jako moderátor Zrádců, a nebo hraje v nějakém filmu, ale mě to zase tak nevadí, já mám Vojtu Kotku rád. Jeho herectví
0: Vojtu Kotku
1: se,
0: máš rád?
1: Jo, jeho herectví se mi moc líbí a Zrádce jsem taky nikdy neviděla. Ty jsi mi trošku vyfoukl moji otázku na tebe, protože jsem se tě chtěl zeptat, zda jste s přítelkyní sledovali.
0: Ne, právě že jako nikdy, já se teda bohužel jsem občas, ne že byl jako nucen, ale občas se v mé blízkosti objevily jiné typy reality shows, které ale jako...
1: Love Island?
0: No třeba něco takového.
1: Tak ten se, začíná taky nový.
0: To se takhle, ten už podle mě začal, si myslím.
1: Asi jo.
0: Ale protože už jakoby to září je docela rozjeté, že jo, doba reality shows, ale to jako tím se někdy jako ani jsem jako se nechlubil. Ty Zrádci mě vlastně přijdou zajímavý, protože městečko Palermo, což je hra, kterou samozřejmě všechny mileniální děti, ale věřím tomu, že i později narozené a možná i dříve narozené znají, hráli to. Ty jsi to někdy hrál na táboře?
1: Jistě.
0: Samozřejmě, že jo. Městečko Palermo, naprosto fantastická věc.
1: A co jsi tam chtěl být? Chtěl jsi být občan mafia nebo Katány?
0: Já jsem chtěl být vždycky právě jako ten vrah, že ten jo. Prostě záporák. Mě to bavilo, že jako... Ale na druhou stranu mě na tom trošku štvalo na té hře vždycky, že to strašně dlouho trvalo.
1: No jasně.
0: A když
1: si jako... vypadl jako první noc,
0: ano,
1: tak
0: ano, je to jako když hraješ takovou tu italskou karetní hru, taky ti to štve, když tě hnedka zastřelí na začátku. No, každopádně proč o městečku Palermo mluvíme, pokud vy Zrádce nesledujete a vůbec o nich ani nic nevíte, na rozdíl třeba od nás, který aspoň o tom něco víme, tak teda městečko Palermo je vlastně víceméně taková předloha a Zrádci jsou městečko Palermo na křivoklátě s pár známými osobnostmi, novinářka Zdislava Pokorná, teďka aktuální řadě taky
1: ta je teď v New Yorku,
0: Jan Špaček, influencer nebo člověk známý samozřejmě z mediálního prostoru, ze sítí, teď natočil fejkový rozhovor s Česmírem Strakatým třeba například.
1: To jsem taky zaregistroval.
0: Zaregistroval jsi to. Mhm.
1: Ale to už nepatří do dnešního Slejváku, ten můžete slyšet dneska u nás na stanici přesně v 18.00.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Další z novinek v playlistu Rádia Wave, Flyers, I Speak Kalamazoo, dohrává v 8 hodin 43 minut, kdy posloucháte ranní vysílání s Krištofem a Božkem. S Krištofe, musím ti říct, to je novej typ přeřeku, kdy oslovíš jakoby svýho kolegu svým jménem.
1: Jo, každopádně. To se mi ještě nikdy nestalo, ale já jsem chtěl ještě uvést na pravou míru, že jsem si myslel, že v minulém vstupu z toho Krištof udělá vtip, ale on z toho vtip neudělal. Snowboardáci nejdou znovu do kin.
0: Ano.
1: Jo? To říkám pro
0: smůlu úplnost. Mají ti, kteří přeladili Radio Wave po tom posledním vstupu, kteří už si navždy budou myslet, že Bořek Joura, moderátor veřejnoprávního Českého rozhlasu, zve do kina na snowboardáky.
1: Tak bohužel.
0: Taky si mě ale zmátl dokonce i mě tím, protože jsem si říkal, ty počkej, takhle 20 let to bylo, to si pamatuju dobře, 25 ještě ne. Takže tak.
1: 2004, je to 22 let přesně.
0: No chtěl jsem ti povědět krásnou a voněvou historku o mém včerejším běhu, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jsi potřeboval do tohoto vstupu přinést tu omluvu, takže si ji ještě pošetříme, protože těch témat je před námi skutečně hodně. Zároveň si dáme taky nějaké sportovní témátka.
1: A ty jsi mluvil o Neptunu, viď už?
0: Já jsem o Neptunu vymluvil, no.
1: No, to je.
0: Ale kdyby si chtěl, tak jsem ochoten nalákat, že po 9. hodině Bořek Joura a jeho astronomické okénko.
1: Tak to můžeme nalákat.
0: Tak výborně, tak fantasticky. Dneska budeme vás taky zvát na další ročník Lunch Meetu, nebudeme tady taky chvilku sami ve studiu, takže určitě vydržte. Big Crit, taky Robin, Zara Larson, anebo teďka Young Lean a jedna z jeho nejslavnějších, Yoshi Siri.

I'm a lonely, lonely. Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: My to jenom takhle utnem.
1: Přesně, jaký pak co pak? Big Crit, The Milliage. Víš, co znamená Crit?
0: Crit?
1: No, ale nemyslím tady u toho autora, ale obecně si řekne Crit.
0: Jako, ale
1: třeba v herní terminologii.
0: Nebavíme se o českém normálním jako Critu.
1: Ne.
0: Aha, jako tak to nevím.
1: Crit.
0: To se omlouvám.
1: Critical strike. Je to kritický
0: aha,
1: zásah.
0: OK, OK, tak to je zajímavý. No každopádně, přátelé, i takovéhle informace možná ještě rozvineme, protože Bořek Joura tady mezi vstupy kouká na dokument z druhé světové války, takže tak. Možná se nějaké historické okénko ještě přidáme ke všem těm dalším okénkům, jako je třeba astronomické, nebo fotbalové, vůbec sportovní.
1: Tenisové.
0: Tenisové okénko, ježíš, samozřejmě, tenisové okénko musíme okamžitě otevřít, ale tlačí nás čas. Za chvilku Jirka Klečka, do té doby třeba Man I Trust a nebo Beaka.
2: Lunchmeat Festival. Lunchmeat. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: BAK a skladba Time Passing na vlnách Radia Wave v 9 hodin a jednu minutu máme pro vás připravené další zprávy. Ve studiu je Jirka Klečka.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: V Kyjevě dnes v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažená byla i čerpací stanice. Informovali o tom dnes ráno místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obrana a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je rovněž například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha ode dneška do soboty nabídne v Pražském obecním domě 84 soutěžních snímků. V letošním 63. ročníku se utká stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. O vítězích rozhodne mezinárodní porota. Vedle soutěžních projekcí jsou v programu festivalu také uvedení nových programů České televize, setkání s významnými osobnosti hudebního, divadelního a tanečního světa a aktivity pro rodiny s dětmi.
1: Sport.
2: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové již čtvrtou medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Tolik zprávy. Na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Já vždycky, když vidím v playlistu název písničky od IMDb Conjuring, tak si samozřejmě vzpomenu na filmovou sérii Conjuring, že jo, což je, podle mě v češtině to je Vzajetí démonů, že jo. To jsou všechny ty vymítačky a tady tyhle ty jako... nechci, děkuju.
1: Tak hororové téma jsme měli včera, dneska už ho mít nebudeme, nebo možná, já otevřu to to historické okénko.
0: A historické okénko.
1: Rok 1938.
0: Tak pozor, pokud otvíráš historické okénko, tak já ještě můžu zapnout mikrofon číslo 4, protože ve studiu stále zůstává náš drahý zprávař Jirka Klečka.
1: Počkej, ještě to nezapomíň, vypni ho ještě, on si to přesune.
0: Jirka Klečka, no, Jirko, už jsi ready?
2: Ahoj.
0: Ahoj Jirko, výborně. Jirka Klečka je totiž samozřejmě fantastický zprávař, ale k tomu taky vášnivý historik, takže může případně fungovat jako taková kontrola toho, co Bořek teď do vysílání Českého rozhlasu, připomínám veřejnoprávního média, Bořku.
1: Je to tak.
0: Máš slovo, pověs nám něco o historii.
1: No, o historii. V roce 1938, tento den byla vyhlášena všeobecná mobilizace všech mužů 18 a 40 let. Československo mělo v roce 1938 přesně 15 182 000 obyvatel a mobilizováno bylo bezmála 1 200 000 mužů. Jo, zůstávali samozřejmě jenom lidé, kteří byli součástí kritické infrastruktury, četníci, záchranáři, hasiči a taky lidi z energetiky a tak dále. Jinak prostě všichni šli. Československá republika měla samozřejmě i profesionální armádu, tam měla ale jenom 200 000 vojáků, čili stavy vojska se až 5x navýšily. Co jsi to pustil?
0: Podkres druhé světové války.
1: Jo, tak to je hodně temný.
0: Každopádně pokračuj.
1: Ano, tu mobilizaci nařídil Jan Syrový, což byl hrdina legionářů. Byl to původně generál, ale potom se stal i stal se premiérem. No a byla to úřednická vláda.
0: Jenom jestli Jirka
1: mobilizoval. Kýve.
2: Ano, kývu celou dobu, je to pravda.
0: Je to všechno zatím jakoby, takže máme to ze dvou zdrojů, tím pádem je to ověřená informace.
1: Ano. Naše vojsko bylo prostě velké. Myslím si, že kdybychom teď mobilizovali, tak asi nedáme dohromady tolik lidí. No ale bylo to, jak se říká, k ničemu, protože pak přišla Mnichovská dohoda a Francie a Velká Británie nám doporučila Hitlerovi neklást odpor.
2: Bořku, pojďme to tady teď rozseknout na Radio Wave, kdyby jsme se bránili.
1: To je hrozný.
2: Jak by to
1: No, to dopadlo by to strašným masakrem. Dopadlo by to strašným masakrem, protože my jsme měli sice připravené ty pohraniční obranné pevnosti, ale ne všechny byly dostaveny v době, kdy se k tomu konfliktu schylovalo. Taky by nás Německo určitě převálcovalo počtem těžké techniky, která tenkrát na bojištích hrála hlavní roli, protože jaksi nebyly FPV drony.
2: No, ale pozor, zapomínáš na jednu věc, že velkou část těžké techniky získalo Německo až potom, co tady získalo Škodovy závody. No. To bylo Československo.
1: My jsme měli k dispozici 350 tanků, 5000 dělostřeleckých hlavní a 950 bojových letounů. Mě teda nejvíc zaráží to číslo těch bojových letounů. 9, to jsme měli letectvo jako blázen. Teda jako, to dneska už určitě nemáme. Máme 12 pronatých Gripenů, že?
0: Neuvěřitelné, jako jak my nabízíme ale fakt kvalitní veřejnoprávní službu, že můžete si jakoby myslet, že Radio Wave, tam bude taková ta mladá progresivní hudba, tam není nic pro mě. A ejhle, historické okénko normálně v souvislostech vysvětleno, krásné úvahy nad tím, jestli jsme se měli v roce 1938 bránit nebo neměli. My každopádně všichni tři, jak tady teď momentálně jsme ve studiu Rádia Wave, nás všech by se ta mobilizace týkala. Tak zajímalo by mě, pánové, kdyby jsme teďka to mohli jenom tak jako, ne že odlehčit, je to samozřejmě vážné téma, ale kdo byste kam chtěl případně?
1: No já bych chtěl, jako do jakýho útvaru, jo?
0: Ano.
1: No tak já bych chtěl...
0: Já bych šel do kuchyně.
1: Já bych byl u armádního... divadelního sboru.
0: Ano, ty bys objížděl bys posádky a dělal bys si estrády, dobře, tak já bych byl v kuchyni a Jirka?
2: No já jsem nedávno viděl Bratrstvo neohrožených, takže...
0: Pozor. To je Božková. To je Božková.
2: Já bych zkusil být paragán.
1: Mě by zajímalo, jaké využití parašutistů nebo jako paragánů v případě, že se bráníš.
2: No, vysadíš je za ty nepřátelské linie, které už jsou jakoby obsazený, že jo?
0: Pozor.
1: Jo, takže... aby jsi vytvořil přesně takové hluché místo.
2: No ne, vůbec, že jo, oni by prostě došli až do Ústí a já bych byl vysazený v Ústí a takhle zezadu bych je tam trápil.
1: Jo.
0: Krásné.
1: Trapič, Jiří Klečka. No, tak tohle bylo takové historické téma, před námi v playlistu Fat Numingue a Tierra Weck.
0: Tak krásný poslech, Radia Wave v mírové době.

0: Paris a Squad Bagaris na vlnách Rádia Wave v 9 hodin 21 minut a konečně si můžeme říct, co jsem dělal včera večer. Nemůžu se už dočkat, až to řeknu do vysílání.
1: Ano, tak je to takovej teaser na sportovní okénko, ale je to sport v podání Krištofa.
0: Ano, přesně tak. Přátelé, normálně se mi včera stalo, že jsem takhle jako seděl doma a vlastně konec konců, počkej, na tohle já můžu taky zapnout mikrofon číslo 4, protože Jirka Klečka je vášnivý sportovec, kromě toho, že to je historik. Já jsem včera, prosím vás, pánové, šel normálně běhat.
1: Ano.
0: Fakt po dlouhé, hodně dlouhé době.
1: A běžel jsi?
0: Nešlo o žádnou performativní záležitost, nedával jsem to na žádné sociální sítě, nikomu jsem se tím nepochlubil, jen sám sobě.
1: Tak to
0: jsem...
1: teď říkáš národu.
0: Ano, přesně tak, ale pozor, teď mě pozor, dopustil jsem se teď jako fopa, teda že ne, ale já to myslím, jako já chci tím pozitivně motivovat ty, kteří stejně jako já nemají rádi, když se jako prolistovávají sociálními sítěmi a tam je tamhle kamarád šel běhat do strmovky a zaběhl a tamhle ta běžela zase ve Hvězdě a tamhle ten běžel na Křivoklátsku v lesích. To prostě ne. Já jsem normálně vyběh. Po prvním kilometru trošku jemné píchání.
1: Mě to teda vyprávěl úplně jinak.
0: Ale potom, přátelé, já jsem normálně chytil tempo. A běžel jsem. A já jsem běžel.
1: Jako Forrest Gump.
0: Přesně tak. Já jsem mohl běžet klidně maraton.
1: Ono, vy to nevidíte, ale Krištof tady běží na místě.
0: Ano, já vlastně od včerejška nemůžu zastavit nohy.
1: Je to tak.
0: Ne, opravdu teda musím říct, že jsem byl ze sebe velmi příjemně překvapený, jak moc dobře se mi to jako dařilo. Ještě jsem potom ten závěrečný kilometr napálil. No a při té příležitosti jsem se ptal právě Jirky, protože on poznal jsem v jeho výrazu, že lehce zbystřil, když jsem řekl to běhání a já jsem vydedukoval z toho, protože jsem chytrý člověk, že má evidentně k běhání nějaký vztah a Jirka teď běžel desítku.
1: Desítku?
0: Normálně závod.
1: Jo, tak to já neumím běhat.
2: Má v Ústí nad Labem v sobotu, to bylo 19. Samozřejmě to moderoval Dan Stach, který moderuje snad úplně všechny běhy na světě.
1: Aha.
2: A bylo to příjemné. Krištofe, klasická rádiová otázka. Jak ses k tomu dostal? Co tě k tomu vedlo?
0: Tak já jsem se rozhodl v tíze mého jako blížícího se životního jubilea, že bych možná mohl některé činnosti ve svém životě nějakým způsobem refreshnout a právě třeba sport, kromě toho, že teda hraju fotbal amatérsky jako Hans Paulku, tak že bych mohl večery trávit i třeba jinak. Dříve jsem třeba rád navštěvoval různá restaurační zařízení a teď jsem se rozhodl, že by právě mohl sport dostat mnohem větší prostor v mém životě a tak jsem prostě vyběhl. Poradil jsem se samozřejmě trošičku s umělou inteligencí, jaké třeba zvolit ideální oblečení, protože bylo 12 stupňů včera večer na Letné, tak jsem prostě se teda poradil, vyběhl jsem, všechno by to fungovalo.
1: Proč jsi nezeptal mámy?
0: Mamka to nevěděla podle mě.
2: Mamka podle mě není takový to pravidlo, že když jdeš běhat, tak se máš oblíknout, jako kdyby bylo o 10 stupňů víc.
0: Protože Jirka už je trošku zkušenější běžec, tak se můžu teď zeptat jako vlastně takový začátečník, kdy je na čase začít investovat do toho vybavení, protože třeba se blíží teďka chladnější dny, běhání v zimě, to už úplně ve sportovním tričku a kalhotech kraťasek nestihnu, to už chce nějaké vrstvení. Tak by mě zajímalo, jestli to ale není trapný, protože přece dřív lidi běhali normálně v jakýkoliv obyčejný mikině a co? Řešíš hodně funkčnost té výbavy?
2: Ne, asi ne, já mám doma nějaký termoprádlo, tak to je vždycky to, co si vezmu pod ty věci na běhání a jako běhám v úplně stejným a jenom prostě s tím termoprádlem pod tím a pak, když je hodně velká zima, tak se teda přiznám, že už jdu na pás, no, občas.
0: Na pás. Tak jde na pás.
1: Jakože jdeš běhat do interiéru.
2: Je to tak,
0: ano,
2: jo,
0: ano. To je, ale teda, to je teda trapný.
1: Já jsem si to třeba chtěl vždycky pořídit, ale přišlo mi, že to hrozně dupe.
0: Aha.
2: No oni už jsou ty noví, jsou tak jako odhlučněný a odpružený, že to nedupe tolik.
1: Mm-hmm.
2: A já jsem vlastně jako začínal běhat na pásu. Já jsem se nejdřív bál vyběhnout ven, že na mě budou lidi divně koukat, protože v tom fitku je ta atmosféra taková jakože lepší. Člověk tam prostě jde cíleně cvičit.
1: O tom jsme se tady bavili včera. No. Hele, já třeba na pásu jenom pracoval, ale rozhodně jsem na něm teda nikdy neběhal.
0: U pásu.
2: A na pásu nebo u pásu?
1: U pásu, no. Skládal jsem letáky kluci.
0: No, hele, ať u toho nejsme 10 hodin, já bych jenom řekl poslední důležitou věc pro mě. Ještě nejsem takovej frajer, konec konců byl jsem jenom jednou zatím, jo.
1: A jak se cítíš?
0: Výborně, bolí mě všechno dneska teda samozřejmě, ale jakoby mám
1: rozhodí,
0: radost.
1: Že mě začnou bolet mezižeberní svaly.
0: Ano, strašně, strašně. Všechno mě, ale fakt opravdu jako hodně všechno mě bolí. Důležitá věc je playlist. Dneska hodně podcasty se asi poslouchají při běhání, zároveň je ta spousta lidí, kteří jako neposlouchají hudbu, neposlouchají podcasty, neposlouchají nic a jenom to jsou pro mě největší frajeři. To je pro mě.
1: Poslouchají vlastní dech.
0: Přesně. To je pro mě fakt frajeřina, protože já bojuju s tím, že mě ten běh jako trošku nudí, že jako vlastně je to jako nuda, no, prostě stereotyp, no, tak běžím, tak aspoň chci něco poslouchat a do rytmu, aby se mi jako třeba dobře běhalo. A na to mi fantasticky teďka pomáhá kapela Anjin de Poitrine, kterou teď poslouchám, kterou určitě všichni znáte, takový ty dva pruhovaný, puntikovaný, zamaskovaný kluci z Kanady. No tak já vás tady hnedka můžu inspirovat krásnou hudbou, kterou jsem včera poslouchal, když jsem šel běhat. No a vám všem radím, běžte rozhodně běhat, je to fantastický, Jirka přikivuje.
2: Taky můžu doporučit.
0: Je to velice zdravá věc, Bořek Jóra už to teďka možná někde vzadu v hlavě plánuje, že si možná pořídí ten pás domů, snad to nebude tolik dupat. Ať jsme hlavně všichni krásně fit a zdraví. A teď tedy na Radio Wave playlist z mého běhu ze včerejšího dne.

0: Fantastická Sara Rikas, taky vynikající videoklip ke skladbě V mojich snoch na vlnách Rádia Wave v 9 hodin 35 minut. Na začátku první vstup dnešního ranního vysílání jsem věnoval právě dnešnímu dni, že tedy řešíme podzimní rovnodennost, ale taky, že před 160 lety došlo k oficiálně k objevení planety Neptun. A to samozřejmě je věc, kterou by Bořek Joura, jakožto vášnivý astronom, astrolog, vůbec člověk napojený
1: dobrý
0: na vesmír.
1: Den, dobrý den.
0: Tak to byl pan Baudyš, nebo kdo to byl?
1: Nevím, to jsem byl já.
0: Tak každopádně tedy, Božku, teď máš prostor v mnohem větších souvislostech vysvětlit něco, co tě trápí, co nezaznělo o planetě Neptun.
1: Ne, tak mě to netrápí, jenom mě
0: jenom
1: se...
0: Jenom prostě máš potřebu něco ještě říct.
1: No k Neptunu, mně se tahle planeta vždycky líbila, i když se musím přiznat, že moje nejoblíbenější planeta je planeta Uran, a to kvůli tomu, že ta se po své oběžné dráze valí, protože ona má ten bod otáčení prostě hodně vychýlený do stran, takže to vypadá, jako kdyby se valila samozřejmě. Tak planeta Neptun je vlastně v současnosti poslední planetou sluneční soustavy, neboť Pluto zmizelo, teď Pluto už je jenom miniplaneta.
0: Ano.
1: No a Neptun je nejvzdálenější a je to ledový obr. To znamená, že my z něj jsme schopni pozorovat pouze vyšší vrstvy atmosféry. Dál už nás nepustí naše teleskopy nebo pozorovací schopnosti. No a ta atmosféra je složena převážně z vodíku a helia a taky čpavku a metanu. Což jsou prvky, které tvoří prostě takový neproniknutelný led. Já jsem viděl v planetáriu o tom prostě program, nejenom čistě o Neptunu, ale obecně o planetách sluneční soustavy. A tam říkali, že žádným zemským vrtákem, asi kromě diamantu, bychom nebyli schopni ten led prorazit, protože je tam tak pevný a tak studený, a že tvoří zvláštní mřížku. Na Neptunu zároveň vanou nejrychlejší větrné bouře ve sluneční soustavě. 2000 km za hodinu, přátelé.
0: Neuvěřitelná znalost. Já jsem opravdu v šoku, jak fantasticky ty dokážeš mluvit o vesmírných tématech, aniž by si před sebou třeba otevíral různé nějaké stránky, které by ti mohly radit. Ne, Bořek Joura, já to ověřuju, všechno tady má pravdu, dokonce neřekl, že Neptun patří mezi plynné obry, protože to jsou čtyři celkem planety, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, ale vlastně podskupina jsou ti ledoví obři a to je pouze Uran a Neptun. Božku, fantastická práce, moc ti to děkujeme. Veškeré podrobnosti o Neptunu případně řešte buď osobně s Božkem, ať už přes jeho sociální sítě, případně
1: ještě,
0: můžete zavolat.
1: Taková zajímavostka.
0: A pozor, ještě.
1: mohlo ještě něco dodat? Tak víš, jak byla planeta objevena?
0: Ne.
1: Na základě matematických výpočtů. Oni nejdřív vůbec nevěděli, ale spočítali přibližnou polohu planety na základě gravitačních odchylek v pohybu právě mé nejoblíbenější planety, planety Uran.
0: Fantastický, neuvěřitelný, neskutečný. Dneska je to zároveň tedy 160 let od toho oficiálního objevení planety Neptun. My jsme o tom mluvili ve vysílání Rádia Wave. Za chvilku už tady s námi taky návštěva z Lunch Meet Festivalu. Do té doby zahraje Harry Styles a jeho skladba Aperture.

0: Dohrává nám Harry Styles a skladba Aperture na vlnách Rádia Wave. S námi ve studiu, já už bych řekl, stálice dokonce vysílání, protože Ada Marie Bártová nám chodí často promovat krásné akce. Dneska tady si kvůli Lunch Meet Festivalu. Ahoj, znovu tě počase vítáme ve studiu.
1: Ahoj, dobré ráno, já tady jsem po týdnu vlastně.
0: Takže. No, tak
2: vidíš.
1: To bylo krátký.
0: To je neuvěřitelné.
2: To je skoro větší frekvence než já teda, no.
0: Ano, to je pravda. Každopádně, Lunch Meet Festival, to je jedna z těch akcí, kterou si myslím, nemusíme zas tak moc představovat, protože už má minimálně v Praze svoje jméno poměrně vybudované, ale přeci jen, možná jako letem světem, pojďme představit teda, o jaký event jde a pak se teda pojďme konkrétně bavit o tom letošním ročníku, protože určitě jste zase navařili pořádný program.
1: Tak děkuju za hezký úvod. Takže Lunch Meet Festival začíná dneska večer a je to festival elektronické, progresivní elektronické hudby a nových médií a jako každý rok jsme tradičně, hlavní program se odehraje od čtvrtka do neděle ve Veletržním paláci a krom toho, jak už jsem zmínila, začínáme dneska v Angeli takovou experimentálnější věcí, Special Opening Night ve spolupráci s festivalem Mutek a o víkendu ještě budeme v Planetáriu, kde budeme mít 360-kový epic, taky filmy, ekologický téma, environmentální, takže to určitě doporučuji, bude hlavního programu.
2: Bude v tom Planetáriu i nějaká hudba?
1: Bude tam hudba, která je součástí těch AVčkových filmů. Nebude tam nikdo živý, letos bohužel umělectvo se nepodaří dorazit, nicméně náš tým to tam perfektně zajistí a pustí AVčkový filmy speciálně upravený právě do té kopule pražského planetária, která je, by the way, že po tom loňském otevření se stále řadí mezi nějaké jakoby top tři vlastně.
0: To je unikátní místo, já teda se tam už snažím rok dostat a já zatím jsem tam ještě nebyl, takže Lunch Meet teďka nabízí možná právě i těm, kteří se ještě nedokázali dostat dovnitř do budovy, jedinečnou možnost. Když se podíváš na ten program, tak je to vždycky taková nevděčná otázka, vybrat to, co je nejlepší v tom programu. Takže ta otázka nestojí tak, co je nejlepší. Ale třeba, co vám jako organizátorům udělalo fakt velkou radost, že se třeba podařilo zprodukovat a na co se třeba speciálně těšíte, nějakou unikátnost vypíchni.
1: Nějakou unikátnost. Hele, tak já teďka si dovolím teda mluvit jenom sama za sebe, protože to všichni v týmu máme trošku jinak, ale já jsem obecně strašně ráda za commission projekty, aka projekty, kterými sami dáme dohromady, respektive oslovíme umělectvo, spojíme je a vznikne projekt. A ve čtvrtek zítra ve Veletržním paláci bude producent Voesum s Guzem Reichwaldem, což je vlastně takové jakoby Drain Gang, Sad Boys Vibeek a je to něco, na co se extrémně těším. Takže to určitě doporučuji.
2: Já jsem, jak tady s oblibou říkám, otec dvou malých dětí, je ten program i pro děti během Lunch Meetu?
1: Hele, pro děti máme ve Veletržním paláci v Korzu, budeme mít sympozium jako každý rok od čtvrtka do neděle. To je program, který je přístupný zdarma úplně pro všechny. A v sobotu je tam taková programová část, která se jmenuje Synth Playground for Kids of All Ages. Takže to je úplně pro všechny, že je pro tebe.
2: Of All Ages, tak tam přivedu i babičku a oni si pohrajou.
1: Přesně tak. Hele, a je to vlastně strašně hezký. Je to ve spolupráci se Synth Library a Bustle Instruments, myslím, jestli to říkám správně. A jsou tam prostě syntiáky rozestavený na stolek, můžeš tam zkoušet, můžeš u nich být třeba 3 hodiny klidně, pokud tam někdo pustí samozřejmě, protože je to docela nabitý. Jako
2: moje dcera tam nikoho nepustí, to vám říkám rovnou.
1: Ale je to taky strašně hezký a je to teda zdarma a je to máme program na webu.
0: Já jsem se bál, že tahle ta otázka bude od tebe trošku kudla do zad, že Lunch Meet žádný program pro děti nemá, takže to je fantastický, že tohle se děje. Pojďme ještě představit teda ty venues. Planetárium je novinka, to je věc, která tedy se do Lunch Meetu přidala poprvé a jinak klasicky Veletržák a Ankali.
1: Veletržák a Ankali a terén v Planetáriu už jsme byli i loni.
0: Byli jste už i loni.
1: Tam jsme byli loni a tam jsme vyprodali 7 představení. Jako takhle. Jestli něco můžu jakoby fakt doporučit, tak fakt běžte do toho Planetária, protože to je epický, že prostě ležíš na sedačce a nad hlavou ti lítá projekce, ale to bude jako o to víc za mě ještě jako lepší, protože tam jsou nějaký environmentální témata, který se nás jako všech dotýkají. A vlastně fajn, jsem ráda, že to jako na Lunch Meetu reflektujeme nějakým způsobem.
2: Líbí se mi, jak je ten program pestrej, jenom jak je to se vstupenkama. Dají se koupit na jednotlivý dny, nebo si mám koupit celý festival a co pak off program? Nebo hele, teda myslím to afters.
1: Ty afters, hele, tak off program to sympozium je zdarma a festivalový pasy, což znamená, to je lístek na 4 hlavní večery Lunch Meetu od čtvrtka do neděle do Veletržáku, tak ty jsou vyprodaný a už je vyprodaná i neděle. Ale lístky na jednotlivý dny jdou ještě koupit, ale asi to bude vyprodaný celý brzy, takže
0: opravdu spěchejte.
1: A pokud se to vyprodá, tak už nebudou lístky na místě.
2: Jo. Takže to je takový vztyčený prst všem, kteří ještě váhají.
1: Přesně tak. A ještě mám pořád slovo pro studenty 30%, za co jsem taky ráda.
0: Fantastický. Co ještě bys tak...
2: Ještě řekni, že máte dopravu zdarma. A...
1: dopravu zdarma nemám, jakoby přemýšlím, co tam ještě bude příjemný. No prostě potkáš tam strašně moc kamarádů, je to veletržáku, má být docela hezký počásko, na to se taky těším, že to že nebude pršet a má být sluníčko snad o víkendu, takže se vlastně hrozně těším a všechny potkám. A co bych ještě vyhypila, prostě celý ten program bych vyhypila. No.
2: Jasně, tak ten najdete na webu lunchmeetfestival.cz.
0: Je to tak. Anna Marie Bártová, opět vyčerpávající pozvánka na další krásnou akci. Moc ti děkujeme, že jsi dorazila a budeme přát, aby se letošní Lunchmeet maximálně vyvedl.
1: Děkuju moc a vidíme se brzy.
0: Přesně tak, v programu Lunchmeetu například DJ Gap, naše velká láska s Božkem, kterou si tady pravidelně posíláme a posloucháme ve vysílání Rádia Wave. Nejinak...
2: Fujaru na tebe.
0: Fujárka už je tady. Přátelé, tak se nalákejte. Lunchmeet začíná.

Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier.
1: Ich weiß, wie ich arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen?
2: Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig.
3: Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie.
4: Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig.
5: Auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen.
6: Bebo, německá raperka s kurdskými kořeny, vydala třetí dlouhohrající album Typologie Eines Lebens. No tak to je track Arbeit, který hraje právě teď ve vysílání Rádia Wave. V 9 hodin 55 minut, krátce před tím, než za chvilku dorazí Jirka Klečka a další zprávy Rádia Wave. Do té doby třeba Freak Power a skladba Can You Feel It.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Casablanca. Casablanca.
9: Cestovatelský a outdoorový magazín.
10: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
11: Rádio Wave. Děláme vlny.
12: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Návrat do 90. let, legendární Freak Power, skladba Can You Feel It? No a přátelé, poslední zprávy Rádia Wave a tady Jirka Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy se s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatili od 50 do 160 korun. Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském divadle Husa na Provázku zahájí festival seriál Kirill. Součastní se ho režisér Jan Prušinovský se scénáristou Petrem Kolečkem, ale také někteří herci, třeba tady až Poravec, Zdeněk Godla a Matěj Hádek. Festival potrvá do 28. září a funguje na principu ochutnávky nejlepších současných seriálů. U většiny nabízí možnost zhlédnout první dva díly v původním znění s českým i anglickými titulky. Některé projekce doplní diskuze s tvůrci.
1: Sport.
2: Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu nebude obhajovat titul německá kajakářka Ricarda Funková. 34letá olympijská šampionka z Tokia 2021 a majitelka celkem 10 medailí z mistrovství Evropy to vysvětlila osobními důvody.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik moje úplně poslední zprávy na Radio Wave. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a ve vysílání pokračuje ráno s Božkem a Krištofem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Posloucháte ranní vysílání Rádia Wave, Edu Syn, Dušan Vlk. Teďka se vám může zdát, že dneska je to takové hodně jako zábavné, doufám, protože jsme tady...
1: A to se vám nezdá, to tak je.
0: Furt jsme tady ve třech, ale my tady jsme ve třech zaprvé, protože si myslíme, že Jirka Klečka je rozhodně víc než zprávař, že to je člověk, který umí být jako velmi goofy, vtipný a může přispět do diskuze a zároveň, protože Jirka Klečka měl, jak už to sám teď ve zprávách řekl, poslední zprávy na rádiu Wave, prostě a dobře, neodolal nabídce ze zahraničí a jde dělat, kam to jdeš dělat? Do
2: kyberbezpečnosti.
0: Do CNN, nebo někam prostě do Ameriky.
2: Dejme tomu.
0: Washington Post.
2: Skoro. Krištofe, ale teď, když to jsou moje poslední zprávy, já se ti konečně můžu přiznat s něčím, co tady jakoby tutlám a potutelně dělám celou dobu, co tu mám zprávy, a to...
0: Ty jsi jihovista.
2: Ne, to ne. Vždycky, když říkám sport, vždycky, když jsem se vybíral tématu do sportu, tak jsem se záměrně vyhýbal fotbalu a vždycky se mi to podařilo. Já jsem za celých pět let, co jsem tady dělal zprávy, neřekl jedinou fotbalovou zprávu.
0: A to jsem tam... Já vypnu. No, snad není.
2: Ne, mistrovství světa a mistrovství Evropy a nikdy jsem tam neřekl jedinou fotbalovou zprávu.
0: Počkej, ty mi chceš říct, že jsi dokázal během mistrovství světa ve fotbale neinformovat. Tak takhle, přátelé, teď si myslím, že vlastně Jirka Klečka končí, protože prostě ovlivňoval normálně zprávy, to je neuvěřitelné.
1: Ne, tak on má jenom jeden ten slot pro
0: ne,
1: ten
0: samozřejmě,
1: sport.
0: Já vím, no. Jako, ty vole,
2: jsou
0: tak
2: to tři
0: ale...
2: sloty denně a já vím úplně všechno o basketbalistkách Žabin z Brna. Normálně,
1: je to pravda.
2: Ty jsem tam musel dávat tak často a jsou to holky šikovný, ale...
0: Ty brďo, tak
1: no, a
0: Jirko, jako
1: neuvěřitelný. A ty jsi to tam nedával programově kvůli Krištofovi, nebo máš nějaký beef s fotbalem?
2: Částečně kvůli Krištofovi, částečně kvůli mému kamarádovi Adamovi Weidenthalerovi, kterého
0: zdravíme,
2: Radiožurnál Sport, který je taky velký fanoušek fotbalu.
0: A taky velký fanoušek Rádia Wave, často mi píše.
2: Ano, jo. Ano, je to tak.
1: No dobře, takže kvůli těmto dvěma lidem si prostě záměrně informoval půlku populace o tom, jak dopadne fotbalový výsledek.
2: Je to tak.
0: Jo. Neuvěřitelné.
1: To je teda opravdu.
0: Já jsem vlastně...
1: To jako vyžaduje celého člověka. Ty jsi takový krtek vlastně.
0: No, tohle to mi přijde, že vlastně vyloženě si byl jako nasazený podle mě... No ne, ty jsi byl normálně nasazený jako nechutnou basketbalovou, volejbalovou lobby, aby si prostě promoval tyhle sporty na úkor fotbalu. Přátelé, tak to je skutečně přiznání, kdyby ještě existovaly takový ty facebookové skupiny, přiznání
2: Rádio
0: třeba...
2: Wave.
0: Přiznání Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, zdravíme. Nebo prostě přiznání lidí z Olomouce, to je třeba Božková skupina. Nebo přiznání herců. Mm-hmm. Nebo přiznání zprávařů.
1: To já chybím, přiznání herců.
0: Přiznání zprávařů, tak sám by Jirka Klečka mohl. Několik let jsem vysílal v Českém rozhlase, o fotbalu jsem ale neinformoval.
1: No ale mně se líbí, jak mu to chceme udělat pěkný, píseň, kterou si zařadil, tak ta je pro mě opravdu, to je mi 13 nebo 14 a tady tohle hráli všude a pořád.
0: Já jsem totiž Jirkovi dal možnost vybrat si píseň na rozloučenou a on si vybral Fontaine's DC, ale tím, jak mě teďka naštval s tím fotbalem, tak mu tady dávám ještě tuhle parádu.
1: Díky, Jirko.
2: Tak s Bohem,
0: ale nebojte, oni hned potom budou ty Fontaine's DC, jenom chvilku. Teď vzpomeňme na krásné časy,
1: kdy Jirka
0: tady...
1: neinformoval o fotbale.
0: Ano. Jirko, budeš nám chybět, máme tě moc rádi, jsi
1: tak.
0: Velmi šikovný chlapec a budeme ti přát jen to nejlepší do tvé další kariéry.
1: Já už nikdy nezapomenu na to, jak strašně moc jsem se smál u toho, když jsi měl z těch zprávách 6 vstupů a přeřekl ses v každým jednotlivým.
2: A to se nestalo jednou jednou.
0: Jiří Klečka a jeho... S Bohem na Rádiu Wave. Přátelé, vytáhněte kapesníky, nestyďte se, uvolněte ty emoce, poplakejte si. Jirko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: fotbal to je hra.
1: A ten míč kulatý.
0: Věc je záludná.
1: Nebude to bohužel o fotbale, byť mám obrovskou potřebu tady teďka znesvětit vysílání Rádia Wave jenom fotbalovými tématy až do konce dní, po tom, co se Jiří Klečka v posledním vstupu přiznal k tomu, že se záměrně vyhýbal fotbalu. Přátelé, ale bohužel, nebo bohu dík, teď můžeme mluvit o tenisu. Božku, my jsme opravdu tenisová velmoc.
0: Ano, jsme v semifinále, Billie Jean, Cupu.
1: Billie Jean Kingové kapu.
0: Já pořád zapomínám.
1: Ty furt jenom Michael Jackson totiž, to by tam stačí jenom ta Billie Jean a ona to má Billie Jean Kingová.
0: Ale pozor, počkat, teď už tu šílenou zprávu. Barbora Krejčíková nenastoupila v Singapuru k utkání druhého kola proti obhájkyni titulu. Ale to je něco jiného, dobrý. Já jsem se lekl, že Barbora Krejčíková
1: supla. Já se vůbec nedivím tomu Jirkovi, že on se těm sportovním tématům takhle vyhýbá, když potom v praxi vidí, jak to tady ty dva jako vedou. Božku, co to tady zkoušíš na mě?
0: Já jsem se tady viděl, mě tady viděla zpráva na sport.cz, protože jsem si samozřejmě rozklikl záložku tenis, ale ne pod záložku Billie Jean King Cup a mluvilo se tady o odstoupení české tenisky a my jich máme tolik, že se opravdu omlouvám, ale já jsem prostě chvilky spanikařil jsem na chvíli.
1: Každopádně svěřenkyně tedy Barbory Strýcové, trenérky také bývalé vynikající perfektní tenistky, tak postoupily, no a my se můžeme těšit na to, že to snad dopadne třeba úplně fantasticky.
0: Ano, my jsme postupili tedy do semifinále, no a nemuseli jsme spolehat na 4 hru, ve které jsme měli teda samozřejmě tajné ESO, naši vynikající, jak jsem říkal, 4 herkyni, nebo...
1: 4 herkyně, asi jo, jak to je 4 herkyně, asi ano.
0: Hráčku 4 hry?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: Báru Siňakovou?
1: Ano.
0: Tak na to jsme naštěstí nemuseli spolehat.
1: Je to skutečně Bára Siňaková? Myslíš si to skutečně takhle?
0: Teď mě,
1: to Kateřina Siňaková.
0: Je to Kateřina Siňaková. No tak ještě, že mi tam
1: Jirka... To je nejhorší sportovní okénko, které jsme kdy dělali.
0: Tak je potřeba prostě se odrazit ode dna, přátelé. No tak těch věcí se děje spoustu samozřejmě, tak já se omlouvám, trošku se v tom teď plácám.
1: Nebojte se, Bořek Joura je nabrýfovaný na příští hokejové okénko. Něco mi tady říkal, že prý máme výborného nového brankáře, snad Dominik Hašek. Takže
0: ano.
1: Bořek Joura vás bude už brzy informovat. My držíme tedy palce českým tenistkám. Baby Tate, taky Charlie XCX nebo Ice Age v příštích minutách na Radio Wave.

0: 7. února 2027 vystoupí Ice Age v Praze v klubu Meat Factory, což je klub za Pražským andělem, skoro vlastně až za Smíchovským nádražím. Vždycky se tam tak jako hodně komplikovaně jde,
1: ano.
0: Ale o to vlastně příjemnější to potom tam je, protože tam člověk skutečně má pocit, že najednou z toho města jako vysmahnul. Já jsem tam byl teďka, Bořku, v kině, na poslední letní kino, film Lost Highway od Davida Lynche. Pokud máte rádi filmy Davida Lynche, tak jste zvláštní lidi, jako v tom smyslu, že David Lynch točil zvláštní filmy. Já jsem takový polozvláštní člověk v tomhletom, protože jsem ten film pochopil tak jako z půlky a pak mi to jako nějak docvaklo, ale vlastně jsem měl polovinu toho filmu nebo tři čtvrtě toho filmu pocit jako, že a tak jsem na to koukal. Mm-hmm. Každopádně velmi...
2: To nádherně jako, popsal ten
0: tak nějak skutečně tak jsem to chtěl na vás přenést. No. Každopádně tedy Ice Age v Meat Factory v únoru příštího roku v rámci Ice Age for Love of Grace and the Hereafter evropská tour. Takže na to se těšte. My vás chceme pozvat na ty buchty, nebo chceš ještě říct něco zajímavějšího? Co bys tak jako třeba ty ještě měl v merku, že bys chtěl lidem dneska říct? Přeci jenom je to tvůj poslední vstup, ne jako Jirky Klečky na dobro, ale poslední pro tento týden, ne?
2: Ne, ještě bude jeden.
0: Aha, ale jakože...
2: možná dva.
0: Počkej, ještě budou možná dva.
2: Takže
0: přátelé, skutečně,
2: nic zásadního se zase.
0: Jestli to znáte, když třeba jezdíte lyžovat do Rakouska, nebo kamkoliv vlastně jezdíte lyžovat, ale myslím tím, ilustruju to tím Rakouskem, jako vlastně, že to je do vyšších hor, kde skutečně můžete být po tom dnu ježdění utahaní, tak vždycky se říká, že třetí den je ta krize.
2: Je
0: že
2: ti
0: to prostě jakoby bolí ty nohy a že už jako nemůžeš a víc seš to bombardino a už jako pohodička. My dneska vysíláme spolu třetí den, takže se to projevuje samozřejmě.
2: Mě už opravdu bolí nohy hrozně.
0: Mě už bolí jazyk a bolí mě vůbec všechno, je to hrozný. Takže tak, přátelé,
2: Do Buchet přišla Vlaďka, která pracuje v oblasti udržitelnosti a její kamarádka o ní v nominačním mailu. Myslíš, že to byl nominační mail do Buchet, že buchty už jsou tak prestižní, že
0: já
2: musíš psát nominační mail.
0: Teď představuju, víš, jako tu nominaci třeba jako do repre.
2: No právě, najednou ti přijde, zavolá ti prostě sekretář. No, Vlaďka mluví o fermentaci. Můj kamarád byl na takovém workshopu, kde se vyrábělo kimči a jedl jsem ho hodně a bylo teda fantastické. To by jsem taky v lednici ujedl trošičku kimči. Kimči bych doporučil do každé rodiny.
0: Já jim kimči skoro každý den.
2: A fermentuješ nebo jako ji vyrábíš?
0: Koupím.
2: Jo. A zkoušel jsi ho někdy vyrobit sám?
0: Neskoušel.
2: Tak vidíš, možná tě Vlaďka poučí dneska v Buchtách v 7 hodin večer.
3: Buchty.
4: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
5: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
4: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Nilo Ferriania a skladba In Your Head, posloucháte Radio Wave. Včera jsme se tady bavili v rámci výročí narozenin o tom, že Erdoğan Atalay, herec, kterého znáte jako Simíra Gerchána z Kobry 11, oslavil 60. A tak nějak se na tom člověk zasekne, že vlastně ten čas prostě letí. A naši hrdinové z dětství dneska už jsou vlastně 60letí. Můžeme zmínit přesně třeba Breda Pitta, o kterém taky by každý neřekl úplně, že to je 60.
1: To vůbec. Brad Pitt se chystá do nového filmu z produkce Netflixu, ke kterému dělal scénář Quentin Tarantino, ale o tom jsme mluvit nechtěli.
0: Mluvíme o jiných hrdinech a nejen teda teďka dětství mého nebo Božkovo, ale vlastně třeba to je hudba mojí mámy. Prostě a dobře, přátelé, YouTube slaví 50 let na scéně.
1: Když mi to Krištof řekl těsně před vstupem, tak jsem mu nevěřil. Myslel jsem si, že je to šprýmař, ale ne, slaví 50 let. Dali se dohromady 25. září 1976, kdy Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Millen Jr. Začali hrát nejdřív postpunk, potom rock, elektronické experimenty, náladové kytarovky, no tak samozřejmě musíte se vyvíjet, když chcete na scéně zůstat 50 let. Já jsem viděl nějaký dokument o YouTube, když jsem byl dospívající a Bono Vox zpočátku vůbec neuměl zpívat. A podívejte, kam to dotáhl.
0: No, je to skutečně fascinující, protože 50 let na scéně já mám furt YouTube zařazený jako, že to vždy není kapela, která vznikla v 70. letech. Ano. To prostě znám jako hlavně z tvorby, potom třeba z 90. let, samozřejmě hodně i jako z nultých, ale taky třeba pro mě zásadní deska Joshua Tree, kterou mám já samozřejmě asi vlastně nejradši. A tu si myslím, že má vlastně nejradši většina hudební veřejnosti, respektive fanoušků kapely YouTube. A to je deska z roku 1987, v pořadí teda pátá. Já si ji pamatuju kvůli tomu, že jsem ji jako dítě poslouchal, protože to byla jedna z těch desek, která prostě jakoby byla poblíž.
1: Pozor, pro mě zásadní informace, produkovali Brian Eno, můj velice oblíbený hudebník. Takže...
0: No a zároveň na ní samozřejmě jsou skladby jako With or Without You, jedna z nejsmutnějšo veselých písní o lásce, vlastně možná jako vůbec napsaná, protože si myslím, že je opravdu velmi, velmi důležitá, spjatá i třeba potom se objevila v kultovním seriálu Přátelé a tak dále. Takže With or Without You určitě velká hudební záležitost podání YouTube. I Still Haven't Found What I'm Looking For, fantastická věc. Ale já teda se přiznám, že pro mě, když se řeknou YouTube, tak mě prostě v hlavě...
1: No a ta píseň, co jí chceš pustit, tak je otvírací písní alba Joshua Tree. Je to ona.
0: Takže Where the Streets Have No Name, teď na vlnách Radia Wave a pouštíme si je proto, protože slaví 50 let na scéně. No a pokud by vás něco více zajímalo k tomuhle tématu, tak vyražte na náš zpravodajský server irozhlas.cz, kde právě kapele YouTube je věnovaný článek se spoustou hudebních ukázek, tak si to moc užijte. Teď tedy YouTube, oslavenci.

0: Normálně se s Božkem během písniček bavíme, ale teď jsme nějak zůstali úplně v tichu, viď? Úplně jsme se naladili na hlas Bona Voxe a vůbec kapely YouTube, která tedy slaví 50 let. My slavíme úspěšný vysílací týden za námi, pondělí, úterý, středa s Božkem a Krištofem jste si užili, další dvojice na vás čekají, my se moc loučíme, no a už za pár minut...
1: Eliška Soukupová.
0: Ano, je to tak, Eliška Soukupová už se na vás moc těší, my se loučíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Radio Wave. Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na Wave.

0: Krásné středeční dopoledne, Armlock a Halftime pode mnou ještě doznívá. Je 11 hodin a 10 minut a zdraví vás Eliška Soukupová.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politický je úplně naprosto všechno, říká novinářka Tereza Povolná. Přesto v nich volí jen asi polovina voličů. Z mladých pak plánuje podle průzkumu Ipsos k letošním komunálním volbám určitě přijít 47%. Pomohlo by snížení věku voličů na 16 let? Nový díl Impactu na rádiu Wave najdete buď na webu wave.cz/impact nebo v aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas, a zároveň si teď společně dáme právě k tomuto tematickému volebnímu dílu krátkou ukázku.
1: Proč by mě ve 20 mělo zajímat, kdo sedí na radnici? Jak se na to díváš ty? Z pozice i mladý novinářky.
2: No, ty komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politicky je úplně naprosto všechno. Já jsem sem do rozhlasu dneska jela z 20-tisícového středočeského města a jela jsem veřejnou dopravou, a to, jak byla zacpaná silnice cestou, to, kolik mě stála ta jízdenka, to, kde jsem vystupovala, že jsem pak vlezla do metra, který jak často jela, to všechno je politicky víc či míň a záleží to na rozhodování lidí, kteří jsou v těch vedoucích pozicích. To znamená, ty komunální volby přímo určují podobu místa, ve kterém vy následně žijete. Záleží, komu dáte tu důvěru, a ten člověk nebo ty lidi, kterýma on se potom obklopí, no tak určují to, jak vypadá váš dennodenní život v té dané obci. Takže to je prostě fakt krystalický příklad toho, že všechno záleží na politickém rozhodování.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Budovat nová přátelství a později je udržovat může být v dospělosti náročné. Vyžaduje to pravidelnost, konzistenci, takže je to vlastně investice. A když jsme v práci, pak s rodinou nebo s partnerem, tuhle investici odkládáme na později. Říká psychoterapeutka ve výcviku a lektorka Katarína Běliková, která působí v institutu Jak na duši. Připomíná ale taky, že dětství automaticky neznamenalo snadné navazování přátelství. Pro mnoho lidí nikdy nebylo jednoduché dělat si kamarády. Jak to ale mají udělat v dospělosti? Na tohle téma si v Novém nádechu povídala s moderátorkou pořadu, takže pokud chcete vlastně tohleto téma nějak prozkoumat, pokud vás to zajímá, ať už takzvaně pro kamaráda, nebo pro vás samotné, tak vás odkážu buď na náš web wave.cz/nádech a nebo do vašich podcastových aplikací.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
3: Zavůní oceánu.
2: Jaký je první úkol?
3: Místními chutěmi.
4: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
3: Historií.
2: Tady se narodilo Portugalsko.
3: I nečekanými zážitky.
4: Počkej.
3: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
5: Takhle nějak vypadá ideál.
3: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Ale Willy Bloom a Anna Vaverková a skladba SOS ve vysílání Rádia Wave. No a teď už je tady s vámi Eliška Soukupová a Jiří Klečka.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ty jsi vypadal, že jsi usnul, Jirko.
1: Ne,
0: v pohodě. No prosím vás, my se teď společně podíváme, vypadá to skoro až, že jedeme na takovou podzimní dovolenou, jo? Podíváme se do rakouského malého městečka. Tohle poklidné městečko v podhůří Alp by se mohlo totiž už brzy spotřebovávat více elektřiny než všechny vídeňské domácnosti dohromady. Tady se ta pohádka trošičku láme v takové opravdové zločiny. Stojí zatím Google. Americký technologický gigant staví na okraji malého Kronstorfu zhruba 2 hodiny jízdy z hlavního města první rakouské hyperscale data centrum. Pro představu, Jirko, kolik je to tedy elektřiny? O čem se tady vlastně bavíme?
1: Ten areál by v konečné fázi mohl podle webu Politico spotřebovat ekvivalent 7% současné rakouské poptávky po elektřině. V první fázi rakouský projekt počítá s příkonem 150 MW, no a v případě rozšíření by to mohlo být až 500 MW. Vzhledem k nepřetržitému provozu se očekává, že areál v první fázi potřebuje 1,3 TWh ročně. To je hodně čísel, takže pro porovnání je to třeba spotřeba elektřiny v Brně a Ostravě dohromady, nebo produkce jaderné elektrárny Temelín, kdyby jela celý měsíc na plný výkon. Rostoucí odpor místních ale může ambice komporace skomplikovat, toho Google tedy. Před sídlem v hornorakouské zemské vlády v Linci demonstrovali začátkem tohoto měsíce proti plánovanému 50-hektarovému komplexu asi 400 lidí, píše web Euronews. No a jen připomenu, že ten Kronstorf, kde se to datové centrum staví, má přibližně 3,5 tisíce obyvatel.
0: Odpor proti AI data centrum je v poslední době docela běžný. Máme ještě nějaká data, kde třeba ještě lidé taky protestují proti výstavbě těchto datových center?
1: Tak v Evropě aktivisté míří na projekty ve Francii, místní protestují také v Itálii. V Irsku, kde datová centra polikají už pětinu veškeré elektrické energie, se odpůrci pokusili výstavbu zastavit u soudu, ale zatím neúspěšně. Obavy evropské veřejnosti zatím narážely na postoje místních vlád, které se strachují, že kontinent v závodu s umělou inteligencí zaostává za Spojenými státy a Čínou. No a za to za Atlantikem ve Spojených státech odporu proti datacentrum před letošními volbami do kongresu využívají tamní demokraté. Americký prezident Donald Trump se naopak postavil za stranu velkých technologických firm, no a na sociálních sítích uvedl, že komunity odmítající datacentra skončí zaostalé a chudé.
0: Tak děkujeme za tato vyjádření z různých kontinentů světa. Já samozřejmě nejsem vůbec odbornicí v této problematice, to absolutně ne, ale měla jsem tu možnost, že jsem se asi před rokem setkala s jednou vědkyní z Peru, která mi vyprávěla právě o tom, jakým způsobem tahle ta datová centra poškozují naši přírodu, a musím říct, že to zůstalo v mém srdci. Takže pokud náhodou jste stejně nevzdělaní jako já, a to říkám se vší láskou, a třeba vás tahle problematika, jako řekla bych, míjí, tak vám docela jako nabízím vám, abyste se v tom zkusili trošičku dovzdělat, protože já tomu rozumím, že my si tady přečteme pár čísel a zní to tak jako bláznivě a vlastně si to nedovedeme moc prakticky představit, ale já si myslím, že když to převedeme na ty reálné dopady na naši přírodu, na náš každodenní život, tak už to je něco, co by nás třeba zajímat mohlo.
1: Určitě. A je to něco, co spotřebovává obrovské množství vody, obrovské množství elektřiny, jak už jsme říkali, a to, že to spotřebovává elektřinu, tu elektřinu prostě zdraží nejspíš v tom okolí, kde se ty datacentra budou vyvíjet. Zároveň ta elektřina se musí někde vzít, takže když to bude z obnovitelných zdrojů, tak to bude samozřejmě šetrnější k tomu životnímu prostředí, ale ne úplně všechny zdroje jsou takhle bezemisní, řekněme, takže určitě je potřeba se na tohle koukat.
0: Je to tak, tohle říká Jiří Klečka, díky ti moc.
1: Díky, naslyšenou.
0: A vy se můžete tohle nebo něco podobného dozvědět, kde jinde než na našem webu wave.cz v sekci Wave News. A teď už Fed Dog a Call It What You Want.

0: 11 hodin a 52 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi budu i po 12. hodině, kdy se můžete těšit na ukázku z nejnovějšího dílu podcastu Pod. Hostkou byla Bystrík Klčo, slovenská intermediální umělkyně, modelka a faninka smaženého sýra. Žije tvoří v Praze, kam se přestěhovala za studiem na Umprumce. V podcastu Pod mluví třeba o svém dětství, ale taky o umění a cestou za autenticitou a taky za genderovou expresí. No ale do konce 11. hodiny vysílací si tady na naší stanici můžete společně s námi dát třeba Sun June už za malou chvílku a skladbu Everything I Had.
1: Hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Livin' Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Hergot.
3: Hergot.
4: Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
5: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
5: na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Nenadžeračia skladba Olajem právě dozněla ve vysílání rádia Wave a já vás zdravím. Přeju vám krásnou středu 23. září, oficiálně tedy už podzim. Ano, podzimních odpoledne 12 hodin a 6 minut a my si teď takhle podzimně dáme mladého rapera Tobyho, kterému je teprve 17 a aktuálně vydal debutovou nahrávku Nejlepší přítel. Hostují mu na ní mnozí, ale podle vlastních slov ho nejvíc ovlivnil Future a rapuje od roku 2018. EPčko je jeho oficiálním debutem, tak si ho moc užijte v podobě následujícího tracku, který se jmenuje Pools.

Von una vita che non è.

0: se nell'angolo dici oh oh.
1: Bystrý Klčo je slovenská intermediální umělkyně, modelka a faninka smaženého sýra. Žije a tvoří v Praze, kam se přestěhovala za studiem na UMPRUM. V podcastu Pot mluví o svém dětství, umění i cestou za autentickou genderovou expresí. Člověk před sebou nikdy neuteče. Jak říká Nan Goldin, tak když se děti narodí, vědí všechno a společnost je donutí zapomenout. Připomíná Bystrý Klčo v rozhovoru s Karlem Vladykou a Eliškou Soukupovou v podcastu Pot. Vy si nyní můžete poslechnout z tohoto dílu krátkou ukázku.
2: Ta nálepka, alebo ta škatulka toho gejstva, pardon, tyto slova jsou hrozně vtipné, lebo keď jsem prvýkrát byla u terapeutky v životě, to jsem mala koľko? 19 alebo 20? 20 čerstvých. A přišel jsem a ta terapeutka byla taká staršia pani. A toto teraz nemyslím akoby vůbec ageisticky, ale byla tam akoby nějaká kulturná generačná priepasť. A nejako sme sa začali baviť o tých queer témach a ona sa ma proste opýtala, že tak sedí, viete, preložená noha, zápisník na kolenách a pozerá na mňa takým upriemeným pohľadom a hovorí, že a odkedy ste sa cítil tak gejovsky? A ja, že girl! Že tak toto slovo zapísať do slovníka. Takže prikladáme aj gejstvo.
3: To by mě zajímalo, co by řekla jako na transidentitu, nebo možná radši.
2: No víš, ona má klokla už, jako vtedy ona byla, že já vás mám potřebu oslovovat v ženském rodě, že má takovou femininu energiu. Ano, ona to vlastně jakoby kolautla, ale víš, že nebyl, jakoby to je něco, s čím já dealujem celý život a občas, keď přijde takýto calling out v nějaký citlivý tady moment, tak to je trošku zablokovat ten proces toho uvedomovania, ale někdy člověk naopak potřebuje ten push. Že například už jsem potom ku koncu, jsem už tak jako potřebovala ten push, že už jsem byla, že čo riešim? Že já už jsem vlastně potřebuji strhnout tu náplasu, že pojďme to prostě zoficializovat nějakým způsobem a začneme žít život.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: sounds, it's
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
2: I like long walks with my nigga to the bank.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 12 hodin a 37 minut ladíte rádio Wave a tuhle tu hodinu většinou máme pro vás zvykem přinášet nějaké novinky z kultury. Tak jdeme na to. Dneska bych vás ráda chtěla pozvat do kulturní plantáže v Blatné na jedinečný časosběrný dokument Heleny Třeštíkové, který nabízí intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény, Báry Basikové. V průběhu 50 let sledujeme nejen její profesní dráhu od rockových začátků přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách, ale především osobní cestu zpěvačky, ženy a matky, která balancuje mezi veřejným obrazem a soukromou křehkostí. Film, který se jmenuje Bára Basiková, začíná v Blatné v kulturní plantáži Blatná dnes v 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Novinky.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: A hezky taková smysluplná píseň, která se jmenuje Thank You, a ta se vlastně i velmi hodí k tomu, co budeme tady na Radio Wave probírat společně po 13. hodině. Podíváme se totiž na přátelství, ale nejen na ledajaké přátelství, ale na takové to dospělácké, které se těžko navazuje a možná ještě hůř udržuje. My se na něj podíváme díky podcastu Nádech, ale do konce 12. hodiny vysílací tady na Rádiu Wave vás kromě Klajro čeká za malou chvíli třeba ještě Lichnovský anebo Babík.

Tohle byl Mat 213 a 17, 13 hodin a 9 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Ladíte rádio Wave, odpolední on-air vysílání, krásnou středu 23. září. A pode mnou už novinka z minulého týdne, Keyflay a Ants. Homicide, people look like ants, and the ants moving single file.

0: 13:31, já vás zdravím, ladíte rádio Wave, no a pokud ho budete ladit i nadále, tak vás dneska večer čekají buchty. Tam tentokrát přišla jako hostka Vlaďka, která pracuje v oblasti udržitelnosti a její kamarádka o ní v nominačním mailu napsala, že je vybroušený drahokam. Vlaďka povyprávěla o tom, že ráda fermentuje a do práce si k obědu občas nosí čočky. Probrali jsme tedy fermentování, ale taky to, že se Vlaďka chystá na cestu do Santiaga. Těšte se na buchty s Vlaďkou, Zuzkou Fuxovou a Ivankou Veselkovou. Dneska v 19 hodin.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuxovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin a 41 minut a ve vysílání Rádia Wave mám vždycky touhletou dobou dáváme nějaké kulturní tipy. No a teď se společně podíváme za hudbou a do Brna. Znáte Pony Pracht? Jedná se o fascinující solový projekt zpěvačky a multimediální umělkyně z Lipska. Její tvorba se pohybuje na pomezí avantgardního popu a takové dreamtroniky a kombinuje svěží atmosféru 20. let s estetikou cloud popu. Vrstva po vrstvě tak vytváří zvukovou strukturu, prostoupenou sondujícími vokály, z nichž vzniká takový živý organismus. A řekla bych, že až pulzující tkáň uvnitř strojů. Těla. Na tenhle skvělý zážitek, který na Pony Pracht, si můžete dneska zajít do brněnského klubu Alterna. Koncert začíná ve 20 hodin a před Pony jako support zahraje ještě Kutia.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Arbeit. Das ist Arbeit.
2: A tehle, tohle je novinka Arbeit a Ibo.
3: Ich zieh selbst nicht nach. Jetzt kommen sie alle an, denn ja, ich hab's geschafft, doch das Geld wird knapp. Keiner hat mir beigebracht, wie man nicht so gierig ist. Irgendwas wird gedroppt und ich denk an diese Shit. Geht nicht drum, was ich will, geht jetzt drum, wie es will. Champagner oder Wein. Oui, monsieur, fill it in.

0: 13:51, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Já jsem vám nedávno dávala před asi 10 minutama kulturní tip na dnešní večer do Brna, no a krátce po 14. hodině se zase společně vydáme do Mostu. Poslechneme si totiž ukázku z nového dílu podcastu Fasády, kde se právě zaměřili na město Most, které úplně původně vzniklo jako experiment. Celé město na zelené louce, najednou, ale podle jednoho plánu. Teď v regionu končí těžba uhlí, takže město Most hledá nový smysl. My se na nacházení a nebo možná nenacházení smyslu města Most podíváme po 14. hodině. Každopádně teď je teprve ještě 13:51. To znamená, že tady máme před sebou ještě pár skvělé hudby. Máme tady Samiu a nebo potom Bright Eyes a Simi Living Life.
1: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
1: Wild.
2: O queer lidech od queer lidí.
1: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
1: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuši ve Švehovce.
1: Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla Aiko a její skladba Shotgun. 14 hodin a 6 minut ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. My takhle při středě 23. září budeme pokračovat v těch českých mladých talentech. Po Aiko si teď dáme nějakého rapového zástupce a tím je Don Bart. Don Bart vydal v půlce září druhý díl svého projektu Štráse Aroma. Za letošní rok tak už talentovaný nováček stihl druhou desku a ještě k tomu stihl teda odmaturovat. My si z téhleté desky dáme track Mario Balotelli. Novinka.

0: 14 hodin 51 minut, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Z našeho krásného, vlastně i prosluněného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice zdravím nejen vás všechny posluchače, nebo ti, co koukáte na videopřenos, ale i vás za sklem. Ahoj! Protože možná to někdo nevíte, ale když si chcete poslechnout Radio Wave, tak to můžete udělat i takzvaně fyzicky. A to znamená, že prostě dojdete před naše studio a my tady na sebe můžeme takhle mávat. Každopádně teď už si poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Město Most vzniklo jako experiment. Celé město na zelené louce, najednou a podle jednoho plánu. Ale teď, když v regionu končí těžba uhlí, hledá nový smysl. Série mezinárodních soutěží dialogu Supermost má pomoct najít odpověď. Tu největší. Supercentrum právě vyhrálo studio Bistro a Manda Works. V nejnovějších fasádách prozrazují, co chtějí změnit jako první. Celý díl Fasád samozřejmě najdete na webu wave.cz/fasády a nebo ve svých podcastových aplikacích, ale my si teď dáme ukázku z tohoto dílu společně.
1: Já kdybych měla převzít takovou slavnou hlášku z jedné slovenské nejmenované reality show, tak byste se na to město museli nějak nacítit a navnímat ho. A mě by zajímalo, jaká byla vlastně ta vaše prvotní zkušenost s Mostem, anebo možná ještě, co jste si třeba představovali, než jste tady začali působit, jak na vás to město vůbec, jaký na vás dělalo dojem předtím?
2: Tak to zodpovím já, protože to je moje nejoblíbenější otázka. Protože jako já jsem si o Mosti předtím nic nemyslela, než jsem tady byla, než tady Kristýna začala dělat, řešit vizuální smog. A měla jsem o tom, jako znám prostě seriál Most, skrz ten jsem teda na ten most koukala, měla jsem asi většinový názor, nebo názor jako většina společnosti prostě, že Most není nic moc. A pak, když jsem sem přijela, tak já jsem byla úplně jako v šoku. To byl zrovna takový vtipný, já jsem měla červený kalhoty, žlutý sako a chodí Kristýna tady byla na jednání. My jsme pak jeli na jednání do Litvínova, takže já jsem tady měla hodinu času, jsem tady sama chodila po Mostě, po tom centru. A když už jsem po třetí potkala jednoho pána z hlík, říká, já už vás vidím dneska po třetí. Já říkám, já vím, protože jsem tady vypadala trochu jako exot. A strašně se mi tady líbilo, hned od začátku. Prostě ty, jako je tady vidět, opravdu ta energie, která je jeden z těch pilířů toho našeho návrhu, to není tak, že jsme si to vymysleli. Protože tady je strašně vidět, kolik se tady jako investovalo, nejenom ale peněz, ale tý opravdu lidský energie, tý touhy, tý místo zlepšovat. Je tady úplně vlastně úžasná úroveň tý zprávy o veřejný prostranství. O to bychom se opravdu v Praze mohli nechat jenom zdát těch jako záhnů, co tady je, jak je tady čisto. Jako v tom je to vlastně obrovsky inspirativní to město. A jako já prostě jsem si vymyslela takový slogan, že jako Most stačí přijet. Prostě stačí přijet a vlastně vidíte, že je to tady už cool, jako cool už teď. Takže přijďte.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

Tohle byl Joshua Idehen a skladba Could Be Forever. Já vám přeju krásnou první podzimní středu 23. září 14 hodin a 35 minut. A teď nás společně čeká novinka v našem playlistu a tou je rapperka Fat Nuv Gwei, která vydala v květnu single Queen, což tedy není samozřejmě úplná novinka. A v té skladbě byl výrazný sample z filmu Cesta do Ameriky z konce 80. let. Track byl vizuálně velmi výrazný, videoklip odkazoval právě na estetiku afrosurrealismu a proto není divu, že inspiroval k nové verzi Tier Wack. Jejíž hudba vychází právě z podobných kořenů. No a teď se dostáváme konečně k té novince, protože Tier Wack si řekla, že to trošičku okoření a že nám to opět vrátí do rotace. Takže pojďme si dát tady spolupráci Fat Nuv Gwei společně s Tier Wack a jejich Queen the Wack version.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 41 minut a ve vysílání Rádia Wave mám pro vás takový kulturní tip a tentokrát se za ním společně podíváme do Ostravy. Pokud jste v Ostravě a nebo v okolí, tak na dnešní večer si nic neplánujte, můžete totiž zajít na velmi, ale velmi zajímavý workshop. Jedná se o dokumentární workshop s režisérem Krištofem Zvolánkem a projekci jeho absolventského filmu. Film se jmenuje Bedřiška. Bedřiška je místem, o jehož budoucnosti se v Ostravě vedou vášnivé debaty. Jak ale její příběh zachytit dokumentárním filmem? Režisér Krištof Zvolánek představí ve Fiduci svůj připravovaný dokument o Bedřišce a nabídne možnost nahlédnout přímo do procesu jeho vzniku. Večer nebude klasickou filmovou projekcí, což je asi jasné, ale bude se jednat spíš o takový otevřený dokumentární workshop nad vznikajícím snímkem, kde bude možné vidět proces vzniku filmu zevnitř a absolutně bez cenzury. Pokud vás tahle pozvánka zaujala, tak ještě zopakuji, že tenhle dokumentární proces Bedřiška začíná v 18 hodin v Ostravě antikvariátu a klubu Fiducia.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Naposledy Eliška Soukupová. Naproti mě je totiž Michal Liri. Čau.
1: Ahoj.
0: Michal přišel do studia Rádia Wave a s ním přišel podzim.
1: Je to tak?
0: Jo, fakt? Je to tak, ale tím nemyslím, jako, že mám depresi a blbou náladu. Tím myslím, že jsi takový jako podzimně, jako bych ti dala do ruky pumpkin spice latte. Nevím, máš jakoby mikinu, sluneční brýle, je zima evidentně, ale ty máš úsměv na rtech. Jak to je s tebou a s podzimem, Michal?
1: No, hele, já mám podzim asi vlastně vůbec nejradši.
0: No, takže jsem se trefila. No, ty jsi úplně s tělesněním jako těch lidí, co mají radost, když je podzim.
1: Jo, jo, jo. Mně se to počasí asi vůbec líbí nejvíc z celého roku, to
0: jak
1: podzimní.
0: To?
1: No
0: to?
1: Tak ono to je sice takový trošku jako bolavý, to léto končí, jasně, přijde ta zima, ale já to mám fakt nejradši. Teď už máme doma plno hůb z Krkonoš, takže úplně zavařujeme, nakládáme a
0: neuvěřitelný. No tak já si myslím, že bych vás asi pravděpodobně nemohla nechat v lepších podzimních rukách než v těch Michalových. Takže se s vámi loučím, čauky mňauky a vy si užijte odpolední on air s Michalem. Ahoj!
2: Lunchmeet Festival. Lunchmeet. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave.

A 6 minut. Eliška už odešla vstříc podzimu, protože dnes skutečně startuje ten astronomický podzim, který přinese kratší dny a delší noci. No ale jsem tu já a spolu tu strávíme čas až do 6:30, kdy nás vystřídají nové houpačky. No a co nás všechno do té 5:30 čeká? Tak už za pár minut si pustíme ukázku z podcastové série Adély Šponerové Stělesnění. Řešila se bigorexie, posedlost svaly, taky posedlost cvičením a užívání anabolik. Tenhle díl bude taky dnes celý ke slyšení ve večerním vysílání Rádia Wave, a to konkrétně v 21 hodin. Po 16. si dáme ukázku z cestovatelské Casablanky, no a po 17. už zmíněné houpačky. No a playlist 15. hodiny bude pokračovat novinkou z minulého týdne. Jak to totiž zní, když se ve vás pere vliv skotského grimu a švédského cloudrapu? Na tuhle otázku odpovídá nové album rapera Bloody Shield s názvem Mirror of the Horse. Z alba k nám do rotace doputoval track

0: Poruchy příjmu potravy a narušený vztah k tělu, to jsou věci, které si většinou spojujeme hlavně se ženami. Ale těmihle problémy trpí také muži. Jejich problémy mohou vypadat ale trošku jinak a proto často zůstávají bez povšimnutí. S psychiatričkou Hanou Papežovou mluvila Adéla Šponerová v druhé doprovodné epizodě série Stělesnění o bigorexii, posedlosti svaly, cvičením a užívání anabolik. Celý rozhovor je na našem webu Rádia Wave, takže tady už je ukázka. A já ještě připomínám, že dnes v 21 hodin můžete ladit druhý díl Stělesnění, který nese název Gym Bros.
1: To, co vidíme klinicky, to, co vidíme na oddělení, je, že máme častěji hospitalizované muže.
2: V dnešní době více muže?
1: V dnešní době, určitě.
2: Možná teda řekněte mi, jak se to za poslední roky, vy se té profesi věnujete desítky let, jak se to změnilo? Jestli je dnes možná na muže právě větší tlak, více je tedy máte hospitalizované, nebo zkrátka je to třeba i tím, že se to víc pojmenovává. Co jsou ty vaše zkušenosti z té praxe? Co vidíte?
1: Tak my vidíme, že muži přicházejí častěji, přicházejí i s anorexií, i s bulimií, i vlastně s psychogenním přejídáním. Vlastně týká se jim jich celé spektrum poruch příjmu potravy. To, co jsou ty důvody, ono jich je daleko více. Je to dané tím, že už se tolik za tu nemoc nestydí třeba, že přece jenom je v populaci a v odborné společnosti vlastně více povědomí o tom, že by se i muži mohli léčit. A potom jsou typické některé diagnózy, které jsou víc u mužů. Jak jste mluvila o té dysmorfii, tak to je vlastně víceméně mužská záležitost, anebo nová diagnóza, která vlastně ještě není v naší klasifikaci, je ARFID, což je vlastně takové onemocnění taky s poruchou příjmu potravy, ale nesouvisí tolik s tou touhou být štíhlý.
2: Můžete mi prosím přiblížit, co tedy opravdu znamená tělesná dysmorfie, jak si to mám představit?
1: Tak tělesná dysmorfie není úplně v současné době v klasifikaci poruch příjmu potravy, ale je s nima vlastně velmi blízká, je popsaná asi 2 desetiletí a je taky utajovaným problémem, který vidíme hlavně v posilovnách, a když výzkumníci jdou do posiloven, tak se mnoho těch dat právě nezjistí, protože jsem někde četla, že přiznat se k této poruše je pro člověka, pro muže horší, než se přiznat k závislosti na kokainu. Takže asi je to opravdu těžké se k tomu přiznat, a to, co my vlastně děláme, je, že se snažíme vlastně vytvořit nějaké screeningové metody, které vlastně pomohou třeba rodičům, aby poznali to u svých dospívajících synů a aby tomu nějakým způsobem i s pomocí odborníků zabránili.
2: A jaké jsou teda ty problémy, které můžeme klasifikovat? Co o čím trpí mladí muži dnes?
1: Ta dysmorfie je vlastně o tom, že ti muži chtějí mít co největší svaly s co nejmenším procentem tuku. Takhle je to vlastně definované. A jsou posedlí vlastně tím vlastním zevnějškem, a někdy se této posedlosti říká taky anorexie na ruby. A proč anorexie na ruby? Protože to má biologické, psychologické i sociální důsledky, stejně jako ta anorexie, i když ta touha je vlastně opačná.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

vás. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žádný.

0: ugly.
1: Dnes je středa, jak už jsme si řekli na začátku hodiny, první podzimní. No a středa na rádiu Wave, to znamená nový díl Buchet, kam tentokrát přišla Vlaďka, která pracuje v oblasti udržitelnosti. A její kamarádka o ní v nominačním mailu napsala, že je vybroušený drahokam. Myslím, že všichni bychom měli mít někoho, kdo o nás někam napíše, že jsme vybroušený drahokam. Vlaďka povyprávěla o tom, že ráda fermentuje a do práce si k obědu občas nosí čočky. Buchty teda probrali fermentování, ale taky to, že se Vlaďka chystá na cestu do Santiaga. Já bych řekl, že fermentování je takové docela podzimní téma. Takže nové buchty můžete ladit dnes od 19 hodin.
2: Buchty. Bucha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
4: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Disturb doznívají 8 minut po 15:30. No a před námi jedna z novinek, konkrétně Liars. Angus Andrew, jako jediný stálý člen Liars, se nedávno přestěhoval do městečka Kalamazoo v Michiganu, kde zažil toxické zamoření vzduchu, za které mohla místní továrna na obaly. No a sám o tomhle incidentu říká, že zamořená nebyla jenom příroda, ale i jeho mysl, a vzpomíná tak na dobu, která inspirovala novou desku Liars. Dostala jméno Ban on Plastic Bag Bands a vyjde v březnu příštího roku. První ochutnávkou je single Ice Pick Kalamazoo, která doputovala i k nám do hudební rotace. Já ještě doplním, že Liars budou mít v polovině října koncert v žižkovském Punktu v rámci turné k 20. výročí alba Drums Not Dead. Koncert je prý vyprodaný, ale do října ještě nějaká chvilka je, tak třeba si něco uvolní. Tak tady taková ochutnávka.

0: Jihokorejští Twice nám v 15 hodin a 50 minut začali uzavírat první společnou hodinu. Ve zbývajících minutách zazní ještě Adventures a taky duo Chang'e. No a potom už s Anet X načneme další program. Hned z kraje hodiny nás čeká cestovatelská Casablanca a v ní se na chvíli mrkneme do Jižní Ameriky, do Peru a taky do Bolívie. Posloucháte Odpolední On Air a ze studia Rádia Wave přeje příjemný poslech Michal Lirý.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

hudebnic, nejprve Anet X a hned po ní Terra s trackem Rotten. No a my se teď zase na chvilinku vydáme mimo tuzemskou scénu s australským duem Armlock, abychom hned potom se zase vrátili k nám se Sosane a taky Janem Borošem aka Čáry života. Potom už se na nás chystá ukázka z nového dílu cestovatelského podcastu Casablanca. Tak to je program na následující minuty na rádiu Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Podporujeme českou hudební scénu.
1: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Cestovatel a ultraběžec Jan Randall se vydal do Jižní Ameriky oběhnout jezero Titicaca. Nejdřív cestoval po Peru a aklimatizoval se na velkou nadmořskou výšku v peruánských horách. Z bolivijské strany pak vyrazil na běh kolem slavného jezera v nadmořské výšce přes 3800 metrů nad mořem. No a jak tohle všechno celé dopadlo? To si můžete poslechnout v jeho vyprávění v nové epizodě našeho cestovatelského podcastu Casablanca. Tady už je ukázka.
1: Oni tam podle mě nikdy nikoho běžet neviděli, aspoň z toho, co jsem pak třeba měl možnost se s nima bavit. A já jsem běžel, viděl jsem je kolem cesty, oni tam pasou ty ovce, pasou krávy, obdělávají pole a najednou vidí, jak k ním přibíhá nějaký bláznivý gringo, už od pohledu bělejší a má neočekávanou rychlost, na kterou oni tam nejsou zvyklí, tak nakráčeli k té cestě a začali tleskat, začali povzbuzovat, vůbec nevěděli, co tam dělám a bylo jim to jedno. V Jižní Americe je velice běžný, že se něco slaví, že jsou nějaký slavnostní průvody, třeba s kapelou. Takhle jsem třeba potkal obrovský průvod, který šel po silnici a ten celý zastavil a začali tleskat. Jo, nebo v další vesnici, tak tam bylo asi 20 lidí, kteří spravovali cestu, tak zase to stejný, ještě mě poplácávali po zádech, chtěli si se mnou plácnout. Takže krásný.
2: Jako chlapi s krumpáčema.
1: Ano, chlapi s krumpáčema, prostě nechali krumpáče a byli hrozně nadšený, že tam mají něco, o čem se budou ještě týden bavit. No, nějaký zpestření. A stalo se třeba, že zrovna jsem měl nějakou krizi a to ti vlije tu energii dožil, prostě tady ta bezprostřednost jejich, protože oni jsou takový.
2: Jakou roli pro tebe má podpora z domova? Možná ta slova podpory byla důležitá i v samotném závěru té cesty, když jsi skončil o něco dřív, než jsi představoval a k plnému oběhnutí jezera Titicaca ti pár desítek kilometrů nakonec chybělo. O jaký moment šlo, proč ta cesta skončila předčasně, řekněme, a co právě i třeba ta podpora odsud z Česka nebo lidí píšících hlavně česky v komentářích pro tebe znamenala v tu chvíli?
1: No, musím říct, že bylo těžký skončit. Bylo těžký skončit, tím spíš člověk by asi očekával, že mě bolelo koleno, bolela noha, ale já jsem takhle fyzicky svalově byl úplně v pohodě, mě vůbec nic nebylo a mohl bych v tomhle směru běžet klidně dalších 700, jenomže ta vysoká nadmořská výška tak má svoje úskalí a kolem jezera Titicaca je vlastně v období sucha jedno z nejsušších míst vůbec na zemi. Jo, ta vlhkost je tam úplně minimální, když vlastně se jenom trošičku vzdálíš od toho jezera, neběžíš přímo kolem něj, ale jsi třeba schovaný za kopečkem, tak je tam vlhkost třeba jenom 20%, což je hrozně málo a tady to sucho ti vytahuje veškerou vodu z plic, z průdušek a postupně každý další den je tam toho míň a míň a míň. A najednou mě začalo škrábat prostě na těch průduškách, byl to fakt jako záchvatovitý kašel, já jsem s tím bojoval několik posledních dní, až to došlo do fáze, kdy prostě už jsem si říkal tohle na hraně toho, kdy si můžu uhnat nějaký trvalý poškození, kdy to je něco, co už nechci obětovat, kdy už to je něco, co nechci riskovat, za to mi prostě přece jenom tohle už nestojí. A musím říct, že pak vlastně po tom konci přišla úplně ta největší vlna té podpory. A musím říct, že mě to mile překvapilo. Tak jak občas člověk si tá na sítích výsměch za to, že něco nezvládl. Víme dneska, že lidi dokážou být jako extrémně zlí, extrémně nepřejícní. Tak musím říct, že si nevybavu ani žádnej jako zlej komentář, žádnej hejt, ale opravdu vlastně jsem dostal spoustu jako pochval nebo obdivu za to, že jsem měl tu sílu skončit, což jako mě hrozně potěšilo. Jo, že samozřejmě to chlapský ego chce to dotáhnout do konce. Chtěl jsem to dotáhnout do konce. A prostě v té hlavě bylo, teď to jako spláchneš do záchoda, ale nakonec jsem to tak necítil. Já pro sebe samotného jsem nakonec zjistil, že to jako kdybych to oběhl. Není to, že by mi tam něco chybělo.
3: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Za doprovodu rapera Nourish by Time jsme se překlopili přes půl pátou a to je akorát čas na Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už zítra ve čtvrtek, tedy 24.9. začne v pražské Holešovické tržnici festival ilustrace a komiksu 2026, který nese název Lustr. Je to největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a je to taky jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby na jednom místě. No a letos v Holešovické tržnici proběhne již 13. ročník. Hlavní výstava letošního ročníku nese název Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí, proplétání přírody a kultury, krajiny silně ovlivněné člověkem a taky nové nečekaně vznikající biotopy. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. Já ještě doplním, že zahájení festivalu proběhne, jak už jsme říkali, zítra, a to od 18 hodin až do 22. Pak všechny další dny, protože tento festival trvá až do 30. září, tak výstava bude otevřena denně od 10 do 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
4: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
3: Úchvatná krajina plná života, malebních záchoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
5: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
3: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

tuzemští Uma Kurt, londýnská zpěvačka Ray a taky američtí Underscores, ti právě doznívají. No a tihle všichni už jsou za námi v odpoledním vysílání rádia Wave. Naopak jako další v playlistu 16. hodiny Tobiáš Pulkrábek aka Toby, pak trocha old school diska house v podání newyorské Hany Dijon, no a potom německo-kanadská zpěvačka Alice Merton. To jsou ti nejbližší interpreti z tradičního On Airu s Michalem Lirí.

0: 16. hodina je téměř za námi. Těch posledních 7 minut si rozdělí Amélie Siba a Jan P. Muchov. No a z Pink Panthers tu hodinu pak uzavřeme už úplně. Jamie XX potom načne finální půlhodinku středečního on-airu a v té nás určitě nemine kulturistán s divadelními tipy na víkend.
1: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Jamie XX a taky pražský audiovizuální projekt Niva nás vrhnul do playlistu 17. hodiny. No a ještě než se pozveme na netradiční divadelní i kulinářský zážitek na pražskou Štvanici, tak zamíříme do jižního Londýna s kapelou Fat Dog. Ti totiž nedávno vypustili poslední single před vydáním desky. Track nese název Call It What You Want. Potom ještě zavzpomínáme na léto s Teou Sophie.

Český rozhlas Rádio Wave.

0: Chloe George doznívá a posouvá nás tak k poslednímu kulturnímu typu tohoto středečního odpoledne.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už tuhle neděli, tedy 27. září v pražské vile Štvanice od 19 hodin začne Večeře s novou hrou, což je projekt, který pravidelně dvakrát ročně představuje krátké hry současných autorů a slibuje divákům nevšední kulturní, ale i kulinářský zážitek. V rámci večera budou uvedeny hry autorů Konstantina Zhirova, Ondřeje Novotného, Kateřiny Letákové a taky Davida Košťáka. Čtení krátkých her doplněné tříchodovým menu, které je servírováno přímo v průběhu slavnostního večera. Jednotlivé ukázky té nejžavější současné dramatiky provádí návštěvníky vily od přípitků až po desert. Tahle ta divadelní degustace tentokrát proběhne ve vile Štvanice pod taktovkou mladého režiséra a vítěze ceny Marka Ravenhilla za rok 2025 Eliáše Gajdečky. Takže pokud hledáte nějaký netradiční divadelní zážitek, tak můžu jenom doporučit vilu Štvanice v neděli 27. Večeře s novou hrou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

náma, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bolonéze, rozmotám je do uší.

0: Je 17 hodin a 29 minut a to znamená, že jsme ve finále středečního On Airu. Už za moment totiž začnou nové houpačky. Gynekoložka Ester Hladíková navštívila houpačky v dvojepizodě. Na co všechno by se gynekolog měl ptát a jaké otázky by mu naopak měly pacientky klást? To a mnohem víc se dozvíte v novém díle s Míšou Sladkou. V 18 hodin pak začne Slejvák s Mírou a Anou, kde se probírali noví zrádci. No a kromě zrádců dojde taky na úspěšné debutové album Adély nebo start nových sérií Love Islandu nebo Ano šéfe a taky na otázku toho, jestli je má cenu sledovat. Po Slejváku můžete ladit buchty a já bych vás ještě rád pozval k poslechu druhé epizody série Stělesnění od 21 hodin. Jaký je ideál mužského těla na sociálních sítích a co snaha o jeho dosažení mladé kluky stojí? Druhá epizoda série je o trendu Gym Bros. Uslyšíte v ní několik mužů, kterým touha po velkých svalech zásadně zasáhla do života. Půl šestá se rapidně přiblížila a tak já už se loučím a přeji vám ten nejhezčí vstup do podzimu. Mějte se krásně a čus.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Na rádiu Wave posloucháte Houpačky, posloucháte podcast pro rodiče, kteří a které se zajímají. Dneska natáčíme na lince Praha, Pardubice, takže já na dálku nevidím, ale o to srdečněji zdravím Ester Hladíkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Vy jste lékařka, konkrétně gynekoložka. A vaše práce a to, co se odehrává v gynekologické ordinaci i potom pod těmi všemi různými sklíčky a přístroji, je naším dnešním tématem. Pojďme na to. Mě hodně oslovila vaše otevřená komunikace na sociálních sítích a to, že často tematizujete, že se svými gynekology a gynekoložkami asi málo mluvíme, málo pokládáme otázky, tak to jsem jako přesně já. My si vyměníme podle mě tak 20 slov z mý strany, já vždycky hezky poděkuju a honem rychle utíkám pryč a pak třeba i hodně dlouho přemýšlím, co tím ten člověk myslel a jestli neměl moc smutný výraz, když mi říkal něco o mých výsledcích. Tak na co všechno bychom se měli zeptat, když už tam prostě jsme?
5: Já vůbec děkuji za to, že otvíráte toto téma a že taky někdo myslí na ty ženy, protože jste říkala, že je to program pro rodiče a pro matky a otce a mám pocit, že se často věnujeme, když se řekne rodina, hlavně těm dětem a na ty matky se často zapomíná a tak jsem hrozně ráda, že se taky o ty ženy někdo zajímá. A prosím, ptejte se vašeho gynekologa úplně na cokoliv. Od toho on tam je a měl by být vaším průvodcem a vaším partnerem v cestě k tomu, abyste byli co nejzdravější ženou v co nejzdravějším těle.
4: Zároveň některé věci nám třeba někdy připadají divný, že?
5: Nebo
4: se na ně ptát.
5: Jo, věřím tomu, že se ženy často ostýchají, že ten lékař pro ně může být třeba až příliš velká autorita, že tam může roli hrát i stud, i třeba nějaký strach z odsouzení. Ale ne, opravdu si myslím, že my jako gynekologové jsme zvyklí na celou škálu otázek, že nás málo co překvapí a málo co zaskočí a právě někdy ty nevyřčené dotazy jsou třeba ty nejdůležitější, na které by se ta žena mohla zeptat a které třeba ani nepotřebují nějaké obrovské nebo závažné nebo těžké řešení nebo rozuzlení, ale někdy třeba jenom ujištění pro tu ženu může být něco, co může významně změnit její kvalitu života.
4: My někdy od gynekologa nebo gynekoložky dostaneme otázku třeba nějaké obtíže se zeptá nebo chcete se na něco zeptat a my řekneme ne, dobrý, mám to jako všechno, cítím to v pohodě a možná nějaký obtíže máme, ale vůbec nerozumíme nebo nespojíme si, že souvisí právě s touhle oblastí zdravotnictví. Co to třeba může být, co si nedokážem spojit?
5: Typicky třeba, co já vidím jako odezvu na tom Instagramu, když o tady tom tématu hovořím, tak to jsou nějaké potíže při styku, ať už třeba bolest, nebo suchost, nebo prostě nějaký jiný diskomfort, nebo třeba i bolest při vylučování, obtíže s močovou inkontinencí, to znamená s únikem moči, celkově vůbec s pánevním dnem. To jsou často témata, která ty ženy, ačkoliv to je naprosto gynekologická oblast, tak která ty ženy vůbec jako nenapadnou, že by se mohly zeptat svého gynekologa, a třeba se tam na tom Instagramu občas objevují i odpovědi typu: aha, já jsem si myslela, že tohle ale musí řešit sexuolog.
4: Když ještě zůstaneme u těch otázek, ten, kdo je klade, taky na druhé straně je právě ten lékař nebo lékařka. Na co všechno se nás může nebo i dokonce měl by ptát podle vás?
5: Asi závisí, jestli jdete třeba poprvé, to by určitě ten daný lékař měl odebrat celou vaši anamnézu a měl by vás poznat i třeba co se týče nějaké rodinné zátěže, zajímají nás nějaká nádorová onemocnění v rodině nebo to, co by na vás jako ženu mohlo mít nějaký vliv, třeba tromboza v rodině nebo cukrovka, to jestli vy sama se s něčím léčí, máte nějaké alergie a užíváte pravidelně nějaké léky. Pak nás opravdu podrobně zajímá váš gynekologický nebo reprodukční život, či jak to říct, kdy začala vůbec první menstruace, jak ta menstruace probíhá, jak dlouho trvá, jak dlouhé jsou ty cykly, jak moc je silná, jak moc je bolestivá, jestli musíte užívat nějaké léky na bolest. Jestli třeba při tom krvácení pozorujete nějaké sraženiny, jestli se to krvácení vyskytuje i mimo tu pravidelnou menstruaci, jestli máte za sebou nějaká těhotenství, jestli máte za sebou nějaké gynekologické operace nebo výkony. Opravdu to, na co se váš ten gynekolog může zeptat, může být velká šíře otázek, a pak když chodíte pravidelně, tak se samozřejmě ptáme na to, co se změnilo za tu dobu, co jsme se neviděli, ať už z toho menstruačního zdraví nebo života, ale třeba i tak nějak všeobecně, protože žena není jenom chodící děloha, není to jenom malá pánev, a spoustu věcí, které se dějí celkově v našem těle, můžou s naším gynekologickým zdravím souviset, anebo naopak naše reprodukční zdraví může ovlivňovat i spoustu jiných procesů v těle.
4: Vy se svých pacientech taky ptáte třeba na to, co jedí, anebo jaké používají menstruační pomůcky, proč to děláte?
5: Protože já si myslím, že pohled na ženu musí být komplexní a celkový a že spoustu obtíží, s kterými dnešní ženy můžou bojovat, což jsou do jisté míry v podstatě civilizační choroby, když to tak řekneme, tak prostě nesouvisí jenom s tím, jak vypadá menstruace, ale hodně souvisí s tím, jak žijeme, čím se obklopujeme a co tvoří to prostředí kolem nás. A to nemyslím jenom prostě ve smyslu opravdu jako třeba té potravy a nějaké vaší fyzické aktivity, to, na čem vaříte nebo co používáte za kosmetiku, ale strašně velkou roli hraje i nějaké třeba sociální prostředí a váš současný psychický stav.
4: Na tady to vyšetření, na tady tu prohlídku se jako nikdo netěší a nikdo nemá hnedka hezčí den, když to ráno uvidí v kalendáři. Určitě se spousta z nás těmhle pravidelným prohlídkám i vyhýbá. Jak motivujete svoje pacientky i sebe to dodržovat a chodit a prostě tu nepříjemnou část dne jako zvládnout?
5: U sebe si sama vždycky řeknu, že prostě vím, že ta prevence je to nejdůležitější, co pro sebe můžu udělat, jít dřív, než začnou nějaké potíže, a v případě, že by něco bylo špatně, aby jsme to podchytili ve chvíli, kdy se to dá ještě řešit a léčit. A co se týče ostatních žen, tak já doufám, že tím, jaký vibe vysíláme do světa, takže k nám se třeba ty pacientky zase tak moc nebojí. Každopádně, když přijde nějaká žena, na které to opravdu vidím, že je z toho vyšetření hodně ve stresu, hodně se bojí, třeba dlouho nebyla, tak já se s nimi i domlouvám, jestli vlastně vůbec chtějí při té první návštěvě to vyšetření podstoupit. To se domlouvám i s těmi dívkami, které jdou vlastně na gynekologii poprvé. Myslím si, že 99% hned rovnou při té první návštěvě to vyšetření i zvládne, ale pokud se na to některá žena necítí, tak jí jenom třeba tím provedu, řeknu, co je součástí toho vyšetření, jak to vypadá, a potom se domluvíme na nějaké další kontrole, kde to vyšetření doděláme, když už ona ví, do jakého prostředí a co jí bude čekat.
4: Vy jste zmiňovala, že je dobrý myslet na to, že je dobře přijít včas. Ve vaší oblasti, v oblasti gynekologie, jak velkou roli hraje právě čas u rozvoje nějakých závažnějších diagnóz?
5: Jako gynekologický screening ve smyslu té prevence je zejména zaměřený na rakovinu děložního čípku, což je rakovina způsobená nejčastěji lidským papilomavirem, to je infekční onemocnění. Ten lidský papilomavirus pracuje docela pomalu, pokud je ta žena zdravá a má dobrou imunitu. Proto přesně mají význam ty prevence, protože ty změny na tom děložním čípku se můžou vyvíjet pomalu a my je dokážeme zachytit ještě, když jsou velmi diskrétní a dají se velmi elegantně a rychle vyřešit. Problémem té rakoviny děložního čípku je to, že nic nedělá a v případě, kdy už se začne nějak projevovat, tak může být velmi pozdě a už třeba se nedá ta rakovina vyléčit úplně.
4: Pojďme k mé oblíbené rubrice mýty. S jakými mýty o své práci nebo o tom, jak probíhá to vyšetření, anebo o tom, co by všechno ženy měly a neměly podstoupit před tím, než jdou za vámi, nějak se nachystat, co všechno, s čím se potkáváte a můžeme si třeba tady teď říct, že to není pravda nebo že to neplatí.
5: Začnu asi od konce. Opravdu se na to gynekologické vyšetření nemusíte nějak speciálně chystat, nemusíte se nějak speciálně holit, je to preference každé té ženy a myslím si, že žádný z těch gynekologů si opravdu jako nepamatuje tu kterou konkrétní pacientku. Další takové mýty moje oblíbené, respektive jako neoblíbené, jsou, ale není to jako úplně v souvislosti s tím vyšetřením, ale jsou třeba stran perimenopauzy, o které se teď hodně hovoří, kdy se ty ženy často můžou setkat s tím, že tyto potíže, které popisují, s tím vůbec nesouvisí a zase řeší se jenom nějaká porucha menstruačního cyklu nebo nějaká třeba suchost, ale to, že ty ženy zažívají úplnou ztrátu sami sebe, mají spoustu neurologických příznaků, jako je mozková mlha, můžou je bolet klouby, můžou se opravdu prostě necítit dobře ve svém těle, tak to jsou často věci, které jsou pořád ještě bagatelizované a takové možná až tabuizované.
4: A když se podíváme na mladší pacientky, ty, co jsou někdy mezi dospělostí a nějakým třeba 35. rokem, co tam je, s tím vy se nejčastěji potkáváte?
5: Tam zase třeba často nerada slyším to, že to nevadí, že nemenstruujete, ve smyslu to jako vůbec nemenstruujete, třeba čtvrt roku nebo půl roku, žádná menstruace nepřichází, to budeme řešit, až budete chtít děti. Což za mě teda není zcela ideální postup.
4: Mám z vás pocit, že jedna z důležitých zpráv, kterou vy vysíláte do světa, je i, že se nemáme jako ženy úplně snadno a bez otázek smiřovat s nějakými typy diskomfortu, který můžeme svádět právě na cyklus a na nálady a na hladiny hormonů. Můžeme si k tomuhle říct něco víc?
5: Ano, to je moje oblíbené, nemusíš to vydržet, protože často ty ženy si vyslechnou, ať už, a vlastně už od začátku té menstruace možná doma slyší větu, to musíš vydržet. Já jsem to taky tak měla a taky mě bolelo břicho a taky mě bolela hlava a taky jsem krvácela a tohle se s nimi vlastně může nést celý ten jejich život, protože pak přijde třeba zrovna to těhotenství, které ne vždy je úplně ideální a příjemné, nebo porod, který může být prostě náročný až traumatizující, nebo další obrovská kapitola kojení, která taky dost často umí zanechat šrámy na duši a často ta žena prostě z i nejbližšího okolí slyší jenom to, že to musí vydržet, že prostě musí zatnout zuby a překonat to a vlastně někdy takhle něco překonává úplně celý život.
4: No a co teda všechno nemusíme vydržet a držíme většinou z vaší zkušenosti?
5: No tak úplně nejvíc je to určitě nějaká silná menstruační bolest a silné menstruační krvácení. Samozřejmě nějaký diskomfort nebo bolest k té menstruaci patří, je to její součástí. Pokud vám pomůže jedna tabletka od bolesti a jste v pohodě, mělo by to být normální. Pokud ale musíte těch léků na bolest používat víc, pokud vás menstruace vyřadí z běžného života, pokud prostě musíte zůstat doma, nemůžete jít do školy, nemůžete jít do práce, nebo se teda nadopujete prášky a nějak tam dolezete a nějak tam přežijete, nebo pokud prostě máte velkou krevní ztrátu, měníte jednu vložku za druhou a pozorujete velké krevní sraženiny, tak to prostě není v pořádku a tohle rozhodně vydržet nemusíte.
4: A v tom případě se teda sebereme a jdeme za svým gynekologem, anebo když ten náš říká, že to je prostě život, tak ho měníme?
5: No samozřejmě, závisí na tom, co ta daná žena chce i pro sebe, a já doufám, že ženy by pro sebe měly chtít to nejlepší, takže pokud máte pocit, že váš lékař vás nevyslechne a nedá vám nějaké rozřešení, nebo ne vždycky se nám samozřejmě všechny potíže podaří vyřešit, ale myslím si, že naší rolí je aspoň zkoušet a opakovaně zkoušet nabídnout té ženě nějaké možnosti, aby se jí ulevilo.
4: Možná někdo slyší teď úplně poprvé to, že protože svému lékaři přirozeně důvěřuje, že tohle to by nemuselo být navždycky a že by se s tím mohlo dát něco dělat, s čím všim ty problémy můžou třeba souviset.
5: Víme, že velká část nějakých hodně silných a nepříjemných krvácivých stavů při menstruaci může třeba pramenit z toho, že ta žena má nediagnostikovanou endometriózu. To je onemocnění, kdy se, dá se říct, odstěhuje ta děložní sliznice nebo tkáň, která je velmi podobná té děložní sliznici, někam mimo tu dělohu, ať už je to do děložní svaloviny, anebo kamkoliv do malé pánve, a tam taky s tou děložní sliznicí prodělává ten menstruační cyklus. Takže se napíná a bolí a krvácí a pro ty ženy to může být velmi nepříjemné. To je třeba jeden z častých důvodů. Další důvod může být třeba polymetabolický endokrinní syndrom, což je nový název pro takzvané PCOS, syndrom policistických vaječníků, který také trápí velké množství žen. A ty často tím, že v těch cyklech neprobíhá ovulace, zažívají krvácení, které se objevuje po dlouhé pauze a přesně může být velmi silné a velmi bolestivé. A pro tu ženu to může být úplně život devastující.
4: Určitě se potkáváte s ženami, které se nechystají stát matkami. Zdůrazňujete, že jim do toho nemluvíte, to mi přijde naprosto adekvátní reakce. A určitě nejsou takovýhle všichni. Ale co ty, které vědí, že by někdy chtěli, teď není ten čas, jaké věci související s vaší prací mají vliv na budoucí nebo na naši reprodukci, kterou budeme chtít v budoucnu využít na náš reprodukční systém, a my teď, když nám je 23, 25, 30, jak třeba o tomhle tom přemýšlet nebo o co se zajímat?
5: A tady je odpověď velmi jednoduchá a jsou to ty věci, o kterých všichni víme a nikdo je nezvládneme nebo nechceme dodržovat. A je to prostě to zaměřit se na ten náš životní styl, na dostatečný a kvalitní spánek, na správnou výživu, a to nemyslím ve smyslu jenom hlídat nějaké makrohodnoty, protože já někdy, když vidím některé třeba influencery, kteří dávají svůj jídelníček, což je proteinový prášek s proteinovou tyčinkou a s proteinovými chipsy, a má to složení na 10 stránek, tak se mi dělá trošku nevolno. A nějakou přiměřenou pohybovou aktivitu. Základem je prostě nekouřit a nepít alkohol, což taky lidi neradi slyší, ale prostě to jsou nejlepší věci, které pro své zdraví, i to reprodukční zdraví, můžeme udělat. Já si myslím, že je dobré zdůraznit, a ačkoliv teda, jak jste sama říkala, já do toho svým klientkám nekecám, do jejich nějaké reprodukce, tak pokud ta žena plánuje těhotenství a plánuje ho výhledově, tak je určitě dobré vědět, že plodnost prostě s věkem klesá. A to je statistika a to je fakt, a ta naše ovariární rezerva po zejména 35. roku života velmi prudce klesá. A mladá zdravá žena, respektive mladý zdravý pár, který, kde je oběma těm partnerům 25 let, má šanci na početí v jednom cyklu, kdy mají pravidelný nechráněný styk, 25%. To znamená, že pokud otěhotníte za 4 měsíce a jste úplně zdraví a v pořádku, tak je to velmi rychlé otěhotnění. Takže ta plodnost není samozřejmost a nefunguje to na první cyklus, což mám někdy pocit, že ty ženy tak vnímají, nebo někdy mám pocit, že možná to i dělá to okolí kolem nás, že si někde na internetu přečtete nebo kamarádky vám řeknou, že to ale vyšlo úplně na poprvé. A potom bývají často rozladěné nebo rozmrzelé, když to tak prostě není.
4: No, k tomu určitě pomáhají i různé zdravotní aplikace, včetně různých druhů menstruačních kalendářů, které můžeme mít ve svých telefonech, i teda i jinde samozřejmě. Co všechno vy byste doporučovala ohledně toho menstruačního cyklu sledovat? A teď nemyslím jenom pro reprodukci, ale pro celkové zdraví.
5: My se často pořád zaměřujeme jenom na tu menstruaci, na to krvácení, ale ten nejdůležitější bod toho cyklu je ovulace. Stav, kdy se uvolní z vaječníku oplodnění schopné vajíčko. A to je ten vrchol našeho cyklu a to je to nejdůležitější, co v něm nastane, protože jenom správná ovulace vám přinese správné hladiny hormonů a zlepší nebo zperfektní ten váš menstruační cyklus. Pokud je tam dobrá ovulace, tak ty hormony jsou v ideálních hladinách, kdy si sami sobě pomáhají, nesoupeří spolu, ta žena se cítí dobře ve všech těch fázích toho cyklu, respektive v žádné z nich se necítí úplně příšerně. A proto si myslím, že je mnohem důležitější, než to zaměřovat se na tu menstruaci, je to zaměřovat se na to, jestli ta ovulace v tom cyklu probíhá. Existují třeba ovulační cykly, teda ovulační testy, pardon, které ale nejsou asi úplně ideální. Mám pocit, že často vychází různě falešně negativně a různě falešně pozitivně. Pokud chcete mít jistotu, že ta ovulace probíhá, tak buď vám váš gynekolog může udělat ultrazvuk v době, kdy si myslíte, že ta ovulace probíhá a na tom ultrazvuku my to spolehlivě vidíme. A to můžete dělat i sami doma, můžete měřit bazální teplotu. A to je nejspolehlivější metoda na to, jak určit, že ta ovulace v tom cyklu proběhla a že ten cyklus je v pořádku.
4: Poslední otázka z téhleté části. Ještě bych chtěla zpátky do vaší ordinace nebo do všech ordinací. My jsme jako pacientky, lomeno klientky zvyklé, že si můžeme za spoustu věcí a nějakých, nevím, upgradeovaných vyšetření, teď se omlouvám za tu nepřesnost, si můžeme připlatit. Co má z vaší zkušenosti smysl si dávat navíc, když chodíme teda pravidelně, máme tu pravidelnou cytologii, ultrazvuk, tak co vy byste ještě sledovala, nebo co byste sama za sebe řekla, že se jako vyplatí?
5: Já si myslím, že ten náš gynekologický screening je v současné době nastavený velmi dobře. Co můžete sami pro sebe udělat a většina gynekologů to nabízí, je, když se bere ten stěr z toho děložního čípku, ta cytologie, tak se bere klasicky nátěrem na sklíčko. Existuje ještě metoda, kdy se ty buňky dávají do tekutého média. Ta je nadstandardní, neproplácí pojišťovna, ale může si ji proplatit nebo uhradit ta pacientka a ta metoda by měla být spolehlivější než třeba ten nátěr na sklíčko, takže pokud chcete pro sebe udělat něco nadstandardního, tak si můžete připlatit třeba toto. Myslím si, a to není úplně jenom v dikci gynekologů, ale třeba i praktických lékařů, že je dobré, když si ta žena nechá občas zkontrolovat krevní odběry. A třeba pro spoustu žen, zejména těch s tím takzvaným PCOS, je třeba velmi důležitá hladina vitamínu D, což je vyšetření, které běžně pojišťovna neproplácí, ale za mě třeba hraje významnou roli a často se zjistí, že ta žena toho vitamínu D má opravdu nízké hodnoty a to, že se jí dodá ten vitamin D, tak jí může hodně pomoci. Stejně tak si myslím, že by se žena měla pravidelně kontrolovat funkce štítné žlázy, protože poruky štítné žlázy probíhají velmi plíživě a než dojdou k nějakým příznakům, tak může tam ta porucha dlouho už potichu pracovat.
4: V Houpačkách s námi teď byla gynekoložka Ester Hladíková. Moc děkuji za váš čas a za to, co jsme všechno spolu mohli probrat.
5: Já moc děkuji a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Radio Wave.
2: Nazdárek všichni, ahoj Ani, ahoj Kláry.
3: Ahoj.
2: A na dálku zdravíme taky Vilmu, která tady dneska s námi není, ale její duch s námi tady přetrvává a všichni tady gratulujeme velice k splněným
4: státům. Ahoj magistro Vilmo.
2: Zdravíme magistru Vilmu.
3: Ano, magistra Vilma, tyjo, to zní tak jako dobře, prostě magistra Vilma.
2: Už jí říkejte jenom magistra.
3: Je to tak.
2: Takže proto tady ještě není, ale příští dílu už bude a já se ještě omlouvám vlastně za týden sucha, protože minule nebyl slejvák, ale proto to vynahradíme dneska v takovéhle jakoby crazy sestavě, já se těším, protože já potřebuji probrat, máme hrozně moc restů za slejvák a to je album Adély, to je jakoby šílený, že jsme tady ještě neřešili, Zrádce, Love Island, a já chci zmínit Ano Šéfe, vy chcete zmínit Miley Cyrus, je to fakt hodně. A já se prostě jakoby, tady to může mít 4 hodiny, může to být vlastně žranice.
4: Může to být jako za všechny ty slejváky.
2: To nebyly.
4: Jako stopáží.
3: Přesně, jako jsme toho schopní podle mě, takže let's go.
4: V téhle sestavě.
2: Já přemýšlím, kde začít. Jednou z věcí, co mě napadá, je, že to jsme teďka tady se o tom bavili a to jsou Hunger Games. Pojďme to jakoby sloupnout jako náplast, protože vyšel trailer na baladu, ne, to není balada.
3: Je to
2: Usvít sklizně, pardon. A jakoby mě to přijde úplně super.
3: Mně to taky přijde super, já se na to těším, já to odpočítávám, prostě teďka už vyšel i jako to, že budou tam mít prostě nějaký písničky a tak dále prostě a můj oblíbený zpěvák Noah Kahan, který jsem tady zmiňovala a nebylo to tady, nesetkalo se to úplně s nadšením, tam bude mít taky písničku, jo?
2: Takže no my jsme tady s Aničkou řekli, že doufám, že ne úplně tu hlavní, ale jinak jo. Jako si myslím, že on se hodí do toho.
3: No mega.
4: Určitě jako v pořádku, když to tam pár vteřin prostě zazní.
3: Hele a dost prostě, ne, jakoby já fakt miluju, já se omlouvám, ale takže doufám, že bude mít tu hlavní, no. Koho byste jako by chtěli, aby měl třeba tu hlavní? Jakože
2: no právě minule byla ta Olivia Rodrigo a to byl fakt dobrý match, hrozně.
4: Jo.
2: A oni budou jako podle mě cílejí na někoho, kdo přesně takhle oslovuje ty mladý diváky.
3: Mm.
2: Ale zároveň i ten Noah Kahan by dával smysl, protože i furt cílejí na ty mileniály, jako, co na tom vyrostly.
3: Tak moment, cílej jako by Noah Kahan není jenom pro mileniály a dost.
4: No já ho určitě neposlouchám.
3: No já jedu na jeho koncert do Amsterdamu, takže jakoby já se velmi
2: Klary,
3: těším.
2: Možná.
3: Já nejsem, hele vážení, to není, mají ho rádi i lidi, podívejte se
2: děti,
3: prostě
2: no.
4: Co když to bude mít prostě kecaj, tu písničku.
2: A jak by se jmenovala?
4: A to by cílili na Gen Alpha.
2: No, mělo by to nějaký brain rot název.
4: Mělo by se to ňami ňami.
2: OK, tak máme jakoby dvě varianty, ňami ňami nebo Noah Kahan, ale ne, jakože zase nehaním Noah Kahana, protože jako mám rád spoustu některé jeho písničky. Nevím, jakože přijde mi fakt super.
4: Co je nějaký hit od Noah Kahana?
2: Stick Season,
3: jo, no,
2: kterou vykradla Stella Lefty, prosím pěkně,
3: jo,
2: o čem jsem tady mluvil, tady ta Nepo Baby, zpěvačka, která je teďka číslo 2 na Billboard hudebním žebříčku. Stella Lefty, která je hnedka za Ella Langley, víš?
3: A kde je Ella Langley?
2: Ella Langley překonala Mariah Carey v počtu prvenství, je to nejdýl trvající píseň na žebříčku Billboard na pozici číslo 1, je tady Ella Langley a její píseň Choose in Texas.
3: Cože? To jsem vůbec neslyšela jako ta Lefty,
2: v americkém Spotify to je taky hrozně dlouho nahoře.
4: Já jsem si myslela chvíli, že si to vymýšlí.
2: A má už třeba 4 měsíce, jo, mega generický. A Choose in Texas už je tak 3 měsíce, 4 měsíce.

0: Tisíce, číslo jedna.
1: jaká je to melodie, jakože dokážeš to zpívat?
0: Ne. Jakoby úplně indiferentní melodie. Fakt, já jsem
1: Okay.
0: už to slyšel třeba čtyřikrát ze zvědavosti.
1: Choosing Texas.
0: A je
1: Takhle
0: to
1: si to
0: prostě tady to
1: představuji.
0: moderní country. A pak právě Stella Lefty je taková jako následovnice duchovní, která zpívá písničku něco Boston.
1: Jo, ano, to jsem
0: On a
1: slyšela, no.
0: train back to Boston. A je to vykrádačka, je to oficiálně vykrádačka vykradený Stick Season od Noaha Kahana, kdy dokonce ho musela dopsat do credits na Spotify
1: Jo, to je
0: a
1: pravda.
0: nebo všude do credits jako spoluautora, ale přitom říká, že vůbec ho neposlouchala při té době. Ale já jsem dělal investigativu a zjistil jsem, že když psala tady tu písničku a když ji vydávala, tak furt zpívala na TikToku Stick Season. Náhodička, Stella
1: Jakoby,
0: Lefty.
1: well, Stella
0: Stella
1: Lefty,
0: Lefty. No, takže no nicméně, doufám, že Ella Lindy a Stella Lefty tam nebudou figurovat na tomhle soundtracku.
1: doufejme.
0: Nicméně já se těším, já se mám fakt radost. A co ještě mě hrozně potěšilo, je, jak strašně je to barevný ten trailer.
2: Je to mega barevný a strašně hezký. A baví
0: Vraťme
2: mě
0: barvu,
2: hrozně
0: barva je zpátky.
2: Barva je zpátky.
1: Ale tak jakoby ono to dává vlastně docela smysl, protože že jo, ta arena
0: jo,
1: jako
0: to
1: je
0: je
1: taková, že jo, jako barevná
0: popsaný
1: hodně.
0: jako živý
2: Jo,
0: a
2: hodně.
0: hezký a krásný. Ale jako fakt v kontextu toho, jak jsou ty filmy teďka vyblitý, co tady řešíme snad každý měsíc, tak mě to udělalo mega radost.
2: Jo.
0: A těším se.
2: Prostě vracíme se k těm neonům,
1: Jo.
2: k těm dvoutisícovkám, k ty Paris Hilton a k barvičkám, mě to
1: No a
2: baví.
1: hlavně se
0: Já
1: prostě
0: se
1: vracíme
0: těším.
1: podle mě jakoby k těm fakt jako věcem, co nás ovlivňovaly jako teenagery, prostě Hunger Games, jako já to miluju, jako prostě.
0: Já fakt se těším na ten jako, nebo přijde mi, že ten hype vlastně fakt ožívá, no.
1: Jo, určitě. Vždycky
0: Což je
1: jako s každým
0: hustý.
1: tím filmem a že vlastně potom se ty lidi zase jako navracejí zpátky k těm původním filmům,
2: No
1: který jsou podle mě
2: jasně.
1: zatím jako fakt nepřekonatelný, jakoby. I když se mi Balada líbila, tak prostě ty originální filmy jsou prostě
0: Jo,
1: jako...
0: jo, jo, jo. A ani ty budeš jako svoji alter ego DJ Anna Banana
2: No,
0: hrát na
2: tak to
0: Hunger
2: rovnou
0: Games Raveu.
2: promo. Já budu hrát na Hunger Games Raveu v Arše Plus 31.10. na
0: Přijďte
2: Halloween.
0: mega.
2: Přijďte, já ještě vymýšlím, co budu za
0: A
2: kostým.
0: máš představu, jako co tam budeš hrát?
2: Já vůbec,
1: Nějaký
2: jakože...
1: remix Hanging Tree?
2: Are you? To dali k tomu příspěvku z Archi Plus a nějaký velmi zajímavý remix jako Hanging Tree. Ale tak uvidím, určitě tam chci zahrát tu Olivia Rodrigo a tak jako mně přijde, že určitý věci mají takový Hunger Games vibe, i když nemají s Hunger Games nic společného. Že třeba já, když jsem četla Hunger Games, tak jsem poslouchala na smyčku Chandelier Otci prostě.
1: Okay, ale to
2: protože to vyšlo
1: smysl.
2: V té době, že jo? A já jsem jela, my jsme jeli s rodičema autem do Paříže na výlet a já jsem celou cestu četla Hunger Games a po cestě tam a zpátky jsem to jakoby celý přečetla poprvé. A celou dobu mi na smyčku jelo ve sluchátkách Sia Chandelier. Přísám, ani jednou jsem to nepřepla.
0: Hej, tak to, jako by se nedivím, že ses dostala do sekty po
2: to.
0: Protože to je nějaký jako brainwash
2: tady. Já jsem měla úplně Hunger Games brainwashing, ale mně přišlo, že to úplně skvěle jako zachycuje tu atmosféru té Katniss, jak běhá po tom lese prostě, utíká před těma ohněma.
1: Jo, ale jako dává to smysl.
2: I když to je o alkoholismu a vlastně to spolu moc nesouvisí, tak v mojí hlavě to spolu souvisí. Takže zkusím si udělat tady tu jako mind map. Podívám se, co třeba admin Sirek doporučoval za písničky k soundtracku Hunger Games a něco nějak ten set poskládám, no. A hlavně nějaký kostým musím vymyslet.
1: No a tam pro mě na přání Atlas od Coldplay.
2: No, to bude. Ale to bude možná hrát i jako obecně v rámci té akce.
0: Je to možný, no.
2: Takže abych jako úplně, aby tam nehrál furt dokola. Každý DJ nehrál prostě ty tři Hunger Games dokola, ale bude to určitě náramně zábavné, něco na co...
0: Jako ty můžeš být Katniss, reálně.
2: No jako já jsem proto, mám i teď ty dlouhý vlasy na to.
0: Ty můžeš být
2: Katniss. Umím ten copánek.
0: Ty můžeš být mega Effie nebo Johanna. Můžeš
1: no.
0: Si vybrat, jakože jak moc crazy chceš být, ale mega by to bylo podle mě easy pro tebe udělat.
2: Jo, to je pravda.
1: Dám si prostě motýlej do těch pár vlasů, co mám na hlavě. A nějaký extravagantní šaty, yes.
0: Jo.
2: Ale zase si není trapný být Katniss, já furt na tím přemýšlím.
1: Není,
0: Katniss. Mně se líbí, že to vyslovuješ Katniss, což je v tom dubbingu původním českým a takhle to tam říkali a mě jsem se tomu vždycky hrozně smál.
2: Ale já jsem to první četla v mojí hlavě,
0: jo,
2: to prostě
1: já jsem taky četla jako Katniss, no, ale
0: Katniss.
1: Jako měla by to být, no, Katniss, no já nevím.
2: A Katniss
1: prostě
2: je takový, já prostě nemám ráda tady to jako přehnaný radio wave, prostě jako
0: Katniss Everdeen.
2: Prostě Katniss.
0: Ne, je to Katniss, dobře, já ti to neberu. Já ti to neberu, ale
2: říkat,
0: vzpomněl jsem si na ten dubbing. Hurikán.
2: Ne, no Hurikán taky, ale ona byla, že jo, nějak.
1: Ne, ona
2: taky
1: byla.
2: Taky jmenovala. Ta Katniss, že jo.

0: pro předplatitele a tím pádem jsme vlastně jako o týden máme skluz, ale vlastně mi to asi nevadí, protože moje teorie je, že jsem si říkal, že chci pořádně ty zrádce rozebrat třeba až po třech dílech, protože jsem teďka hodně takovej na váškách s tím.
1: A proč jsi na
0: Nejsem
1: váškách?
0: nadšený, vy jste nadšený?
2: Jako asi ne nadšená, ale líbilo se mi to. Vlastně jako líbilo se mi to, že je to prostě nějaký novej zase přístup k tomu. Jako je vidět samozřejmě, že z toho jako už dělají fakt velkou, velkou show. Zatím vlastně nic moc nemůžu říct ani o těch lidech, co tam jsou, protože si spoustu z nich nepamatuju. Jenom můžu říct, který mě štvou. To
1: A
2: je
1: kdo
2: tak
1: tě
2: jako mixy.
1: štve?
2: No taková ta Maj, ta mě
0: Ta
2: štve.
0: to je ta
2: Jo.
0: kloboučnice?
2: Ne, ta,
0: Ne.
2: co byla jako, my tři jdeme ven a vy tři
0: Jo.
2: se rozhodněte a prostě jsem byla jako, hej, tak to ne. To se mi teda nelíbí, tahle ta nespravedlnost. Ale vlastně jako by byl, napínavý to bylo. Já jsem na tom teda byla jako se svým klukem jako v kině a bylo to vlastně super atmosféra a vlastně jsme oba dva se shodli na tom, že jako super, ale a jsem zvědavá, jako kam to bude dál, jako že to, že v prvním díle už byl někdo kouslej,
0: No
2: prostě.
0: právě, jakože já jsem fakt se nepřenes přes to, já jsem podle mě jako
1: Jak
0: to nerozdejchal.
1: kouslej.
0: Tam se doslova lidi prali a
1: Jo, jako právě, jo, já jsem
0: kousali.
1: to viděla, ale jo, takhle kouslej,
2: No,
1: jakože, jo,
2: jakože,
1: jo, jo.
2: no.
1: Já jsem myslela nějak metaforicky.
2: Jakože jsem kousnul prostě obraz,
1: Nevím, no,
0: nevím.
1: nějak,
0: Upír.
1: nevím,
0: Wow.
1: nevím,
0: No,
1: nějak,
0: ne,
1: no, upír
0: ty tomu tak
1: přesně.
0: chybí. Mně to přišlo teď už fakt jakoby asi moc takový, že jakoby, já, to je,
2: Jako,
0: to není, já nechci Squid Game. A
2: chápu,
0: proč
2: no.
0: koukám na něco, co mi připomíná víc Squid
1: Ale
0: Game?
1: tak za mě trošku,
2: ale
1: trošku
2: zároveň
1: toho ne.
2: si myslím, že
0: No,
2: oni
0: trošku
2: si...
0: bys brala Squid Game.
2: Zároveň si jakoby myslím, že
1: Co
2: oni
1: chtěla
2: si...
1: říct? No, to je jedno.
2: Jako, protože kam už půjdou dál potom? Jako když už teďka to bude takhle
0: No,
2: jako
0: já se
2: velký, kam
0: bojím
2: půjdou dál,
0: právě
2: no.
0: toho, takže proto čekám.
1: Víte, čeho já se
0: Očekávám.
1: obávám? Že bude velký fokus na jakoby Vojtu Kotka a na to, jako na ty, na takový ty
0: Ne.
1: scény epický
2: Který
1: okolo
2: hrají tam
1: jo.
2: na
1: A
2: housle
1: malý
2: prostě.
1: fokus
0: Ty
1: na
0: lidi.
1: ty lidi, jakože já chci prostě vidět ty konverzace a těch mi přišlo, že tam, že mně se to líbilo vlastně, že to bylo takhle intenzivní hned na začátek, protože ten začátek umí být trošku nudný, když se to nevychytá dobře, což
0: To je
1: podle mě
0: pravda,
1: zase
0: no.
1: jako vzali za správný konec, že se hodně ukázalo osobností hodně rychle.
2: Jo.
1: Hodně lidí se na sebe plně dalo terč hodně rychle a to jako rovnou rozjede jako mega turbulentní dynamiku. To mi
0: Jo, to
1: přijde
0: jo.
1: super. Ale bojím se, že to bude moc také hraní
0: No
1: pán a
0: právě
1: tady
0: to a už
1: mikši
0: avizovali.
1: a...
0: Ježiš, no Mikeš, prosím vás, viděli jste, že má Mikeš nějaký svůj speciální drink? Já mám pocit, že už je to
2: Počkat,
0: jakoby
2: co?
0: přemarketingováno, co se týče zrádců.
1: No.
0: A fakt jako já mám úplně už, a mám překotkováno, už prostě nemůžu, už mi hrozně, jako fakt, tyjo, jak jsem ho úplně adoroval v první sérii
1: Jo.
0: za to, jak to do toho byl zapálený, což furt je a furt to dělá
1: Jo.
0: strašně dobře, tak už ale mi přijde, že ta jeho role je tam až moc velká v tom celém a
1: Jo.
0: prostě já jako na to nekoukám kvůli hradnímu
1: Jo.
0: pánovi a jeho tady nějakému prapodivnému lóru s Mikešem. Jako koho zajímá Mikeš?
1: No,
0: Jo, prosím,
2: nikoho.
0: přihlaste se, koho zajímá Mikeš, jo? Nikoho. A proč tam vůbec je tahle postava?
1: No.
0: A navíc má teda teďka součástí marketingu bylo, že udělali Mikešův speciální tajný drink, který prostě lidi můžou dát na nějakých random místech po Česku a už mi to přijde úplně bláznivý. A teda za mě jako, že bylo to prostě, že to odsejpal ten díl, byl zábavný, jako co se týče toho, že mi fakt utek a nenudil se u toho člověk, ale jako za mě to bylo trošku přetvistovaný, jakože ten úvod šílený, po něm bych klidně bral nějaké jako zvolnění, aby jsem poznal trošku, ale zároveň jasný, tak těch hráčů je na začátku hodně, musíš tě prostě povyházet a protřídit, ale jako pak hned to s tím telefonem a pak hned ještě ten twist
1: Jo, s těma
0: s těma
1: těma, no, to je
0: zrádcema.
1: pravda.
0: Mně už to fakt přišlo jako, že tam je toho hrozně moc, co se tam děje a bojím se právě toho, jak to bude pokračovat dál, protože si přesně říkám, jako, když to takhle odstartuješ, tak bude asi snaha to jako udržet.
2: No,
0: A to už mi
2: anebo
0: přijde, že
2: spíš jako zvedat ještě
0: nebo
2: jako
0: to zvedat a
2: nahoru.
0: právě jako už mi to přijde, že se bojím, aby to nepodrazilo ten jako herní mechanismus těm lidem, že prostě jako furt ty tam házejí nějaký zvraty, že to je to, co zabilo americký Survivor, že jakoby po 25 sériích tam začali úplně dělat brutálně moc twistů a zvratů a najednou už ta hra vlastně se nedala hrát, protože každý den tam hodili do toho ta produkce nějaký jako
1: Vidle.
0: super zvrat a už to bylo otravný, takže z toho trošku bojím tohodle a za mě fakt ten úvod byl jako až moc jako za hranou, že jako jako já se na to mě to bylo fakt nepříjemný sledovat. A já jsem si představil sebe v té situaci, jo. Jako že se tam prostě budu muset s někým přetahovat.
2: Nebo že tě vezme tady vy jedna vaš prostě.
0: Někdo a takhle mě tak mrskne.
2: To bylo crazy, no. Jakože jo,
1: to bylo crazy,
2: jako
1: ale podle mě tam není úplně nutný to jakoby udržovat a stupňovat, protože pak se všichni jakoby nějak navážeme na ty lidi jednotlivě.
0: Jo, to je.
1: A oni už si tu hru jakoby povedou sami, že jo.
2: No jenom že já se bojím toho, že prostě oni fakt jak říkali vlastně v nějakých jako článcích, rozhovorech a tak dále, že prostě přesně, že fakt jako ten fokus bude hodně na toho hradního pána, tak a že oni ty lidi tam moc ani vlastně představovat nebudou. A mě třeba ty lidi na tom fakt baví nejvíc. Já chci vidět prostě, co tam je za random skupinku.
0: No a moje otázka, když jsem na to koukal, byla, jestli by dali jakoby vytvořili situaci, ve které se lidi koušou perou a přitahují okladivo v té celebrity sérii, která má být. Ne, tady jak Hunger Games, takže tady je prostě obyčejní lidé, vy se poperte hned na začátku. Než to prostě přišlo. A fakt mi to přišlo jakoby hrozný, že jsem si říkal, tyjo, tak ty lidi tam jdou s tím, že jsou, jako jdou už před kamery, že už to je takový, jako že prostě jste z komfortní zóny, musíš už nějak jako seš exponovaný a tak dál. A první co, tak tě tady zavřu do toho kontejneru a prostě ještě tam dají to kladivo a dostanu tě do situace, kdy koušeš lidi. Jo. Já si myslím, že paní Daša jakoby asi by nekousala normálně nikoho, ale teď už se jí neodpáře chudákovi, že kouše tady.
1: Chudák. A obecně, co si myslíte o zrádcích, mě přijdou takový. Vína, nevím.
2: Já si myslím, že jako že ta Dáša to podle mě jako uhraje, ale myslím
0: si, já
2: si
0: myslím, že byl cíl vybrat lidi, kteří to nedotáhnou do konce, protože
2: no
0: dvě série za sebou vyhrála jakoby zrádkyně, která byla od prvního dne a myslím si, že u nich, že tentokrát bude ambice to udělat tak, aby ani jeden, že vybrali schválně lidi, u kterých je minimální šance,
1: že to uhraje.
0: Takže budou muset víc rekrutovat a budou tam víc ty jako
1: více
0: dynamiky
1: ty
0: mezi těma zrádcema a tak dál.
2: Protože ten designer, jakoby stavebnic, ten se mi zdá, že poletí hned jako zrádce. On je jako cute, ale prostě jako je vidět na něm, že vůbec. To je, nikdo mu to nebude věřit, že jako když tam bude lhát.
1: A mě ta Dáša přijde úplně mimo, že všichni mají na ně podezření. No,
2: jako jo, to je
0: pravda. Jako fakt si myslím, že tam je prostě síl vybrat lidi, aby to bylo to konečně trošku jiný, protože mě i jako si myslím, že obecně lidem asi trošku splývali, jak ještě obě byly Nicole i Mia blondiatý a vlastně obě měli ten jako chladnokrevný styl hry v tom jako takový suverénní, tak prostě chtějí něco jiného. No, což je podle mě fakt dobře a já chci taky něco jiného. No a těším se, jako co bude dál a právě jako tak, že nechci to, nezavrhuju to, ale za mě to bylo trošku moc šílený, trošku moc Squid Game, jako Markus Kruk, jako nechci, aby byl Mr. Beast český, jo, a prostě přijde mi, že se tady do toho trochu dostává. A spekuluje se o tom, že by ta série, která bude příští a má být celebrity série, tak že jim nemá být na křivoklátě, údajně. Což si myslím, že je super a vlastně by se mi mega líbilo, kdyby byly zrádci jako každá série na jiném hradu, když je tady hromada.
1: No, to je pravda, že by to mohlo zpropagovat.
0: No právě a bylo by to hrozně kouzelný, že prostě máš jako fakt úplně různý ty.
1: To je pravda.
0: To by se mi mega líbilo.
1: To by bylo mega rostový, kde to bude.
0: Takže
2: bezděsnost.
0: Červená lhota. Já hlasuju za červenou lhotu, protože by tam mega mohli dělat takový ty reference jako krev, krvavá barva prostě a tak dál. A pak mega by musela podle mě jedna série být na hradě Houska, což je prostě můj oblíbený níž a tam je ta pověst o tom, že tam je brána do pekla a hrozně se furt, je to hrad Houska na severu Čech a tam je, jakoby se o něm říká, že je jako historicky prostě divnej, protože nestojí na žádném kopci a je to vlastně jako postavený, že obraný hrad, ale že jak kdyby chránil něco zevnitř toho hradu. Takže jako tohle tam musí být zrádci.
2: A vlastně zároveň prostě ty lidi by byly jako zvědaví i na to, kde se to vůbec bude odehrávat. Prostě.
0: Jo,
1: a poslední série by byla na Karlštejně.
0: Jakože
1: ten velký
0: finále,
1: prostě
0: velký zakončení.
1: A to by byla, hej, tak to už úplně přeháním, jo. Ale to by byla jakože by tam byli všichni ty vítězové.
0: All Stars. Jo, legendy z United.
1: Že až se sbírá dostatek jakoby vítězů z rádců, tak si to všichni rozdají na
0: Karlštejně. Tak za 20 let si řekneme, jestli se to naplnilo. Já ještě jsem si chtěl jsem se zastavit ještě u toho castu, jenom malinko, prostě, jak už teda se to nějak profilují ty lidi a tak dál, ale za mě bylo i zklamání hrozný před tím, než to vůbec začalo, když jsem si ty lidi jako proklepnul vždycky, když vylezli a koukám na to, že jako buď už měli nějaký čísla, že tam je třeba ta numeroložka, to je prostě hrozně jako, ona už má třeba 40k na Instagramu a je v těchto kruzích jako dost populární. Potom, že tam, jakože mě hrozně vadilo, že z toho všichni ty lidi, nebo velká část těch lidí, co tam šla, si to brali jako rozjezd nějaký svojí influ kariéry na sockách.
2: Jo. A, vždycky to byl ten collab post prostě a když se
0: no, to je ještě v pohodě, ale prostě hned se na to podíváš a vidíš ten jako ChatGPT bio, jakoby, jak udělej mi jako profesionální bio tady. Potom prostě, že už jako spousta z nich jela fakt jako pracený reklamy na svoje profily a ve stylu, že tam je ta realitní makléřka dcera Juraje Herce.
2: Aha,
0: jo. A ta udělala úplně crazy reklamu prostě. Vidí, ne, tento podzim se můj profil trochu zazelená. A úplně takhle tam prostě, že nebojte, moje svět reality je pro mě furt to hlavní, ale sledujte moji cestu realitní makléřky v této reality.
2: Ne. No,
0: a takhle, a že fakt mi ty lidi přišli.
1: Ale každý reality show,
0: když jo, ale přišlo mi, že ty zráci se tomu fakt vyhýbali, že se jim dařilo hledat lidi, co byli zapálení buď do té hry, anebo byli fakt zajímavý osobnosti a třeba byli fakt mimo, ale že jako tam jsem měl jako v těch předchozích dvou seriích jsem neměl pocit z toho, že by tam byli tady ty jako influencer seeking lidi, že to mi přijde, že to je jako... Když chceš být influencer, jdeš do Love Islandu, jdeš do Bachelora a tak dál. To jako i mi dává smysl. Jo. Ale tady si říkám, ty, tak tam jako, já bych tam chtěl prostě ty nerdy, co tam jdou hrát tu hru, jako a přijde mi, že tam těch lidí je fakt minimum, že jako fakt skoro všichni tam jsou jako, už si jedou tady svůj side hustle na svém Instagramu a už čekají, kdy jim přijde první spolupráce, no a to mě trošku zklamalo.
2: Mě teda ještě jako štve, jak je strašně moc jako dodatkových jako epizod, materiálu a taky já chci sledovat jenom tu jednu věc, na kterou se budu vždycky těšit a ne to, abych musela ještě poslouchat nějaký podcast, vidět ještě nějaký jako speciál.
0: Jako to mi taky přijde, že se úplně vymklo kontrole.
1: Ale to bylo už i minulý rok, že byly takový ty věci.
0: Jo, ale mám pocit, že to furt nabaluje.
2: Jo, nabaluje, prostě a přijde mi to takový jako, hele, já chci tu epizodu, to mi stačí, prostě já k tomu nepotřebuji vědět další jako věci.
0: Jako fakt mám pocit, že tady se děje to stejný, že přesně jakoby dáš až moc, protože na začátku v té první sérii tak jsme mega všichni cenili, že byl ten podcast toho Kotka s Krugem a ještě k tomu byly možná nějaký jako malý bonusy, ale že to bylo jako všechno a bylo to jakoby to skvělý. No, ale pak přesně jako se to začalo zvrhávat a teď už je jakoby pět oficiálních snad, nebo jako polooficiálních nějakých reakčních podcastů, ten Dembrief jako s Krugem a Kotkem a tak dál a už se v tom, jako já už nekoukám ani na jedno.
2: Ne, já jenom fakt jenom na ten díl. A to je všechno prostě.
0: Pojďme na Adélu ještě, protože to je taky rest, který tady chybí, takže Adély album Prima, dojmy.
1: Já to mám ráda, mně se to líbí, jakože není to podle mě úplně groundbreaking, ale je to výborný, že prostě super popový nabušený album, má to svoje hezký plakavý momenty, má to svoje energický momenty, má to písničky, které budu hrát v klubech. Jo. Nicole Kidman už mi trošku leze ušima, ale stejně je to super. A prostě to podle mě jako pop album, že vypovídá to o tom, že to udělalo jako velký moment a to podle mě mít má.
0: Mega.
1: A je to super, baví mě všechny vizuály k tomu.
2: Jo, to jo.
1: Baví mě ta její tour, jak to tam jakoby zpívá, hraje.
2: Ale
1: no výborný,
2: mě, prostě
1: výborný.
2: Plísky se vyprovaly tak rychle. Já no to,
0: a já furt čekám na ten upgrade. Jako
2: no já doufám, přijde, prostě no. To se fakt jako za 3 sekundy se to vyprodalo a právě.
0: No ale taky... ono jsme to vzdali moc brzo, protože pak tam psali lidi. Za hodinu jsem to koupil.
2: Ano,
0: hodinu, co jsem tam byl, bylo to vyprodané.

0: Jakože
1: Fakt,
0: že udrží se toho
1: mně to
0: jejího
1: taky
0: předchozího
1: přijde. Jo,
0: zvuku.
1: takhle, aha,
0: Nebo
1: no.
0: třeba Therapy je taková, jakože podle mě by zapadla, jako je to jiný zvuk hodně,
1: Jo.
0: ale je to takový hodně raw, takový syrový. Ale já jsem viděla názor, se kterým docela souzním, je, že to album je strašně dobrý, ale že to předchozí EPčko znělo, mělo mnohem víc jako osobnosti nějaký jako její, v tom bylo cítit. A tady bylo cítit, že už na tom jako pracuje velká skupina lidí, že už je to jako ona a Julia Michaels nebo kdokoliv s ní ty písničky psal, což jako ona to avizovala, že to je, byl prostě tentokrát mnohem víc jako kolaborativní proces.
1: Yes.
0: Ale
1: A zároveň jako i chápu, že tím jako EPčkem Provokátor bylo přesně jako cílem provokovat a úplně
0: jo.
1: jako upozornit na sebe
0: Jo.
1: co nejvíc a
0: Kopnout
1: teďka
0: si
1: mega si
0: prostě.
1: kopnout, což se vlastně mega povedlo a teďka vlastně jako jestli tady tím měla ambici fakt se dostat jako do toho mainstreamu, tak to tomu
0: Jo.
1: uspůsobila a vlastně jako mega se jí to povedlo, je to fakt dobrý album, ty hity z toho dva zatím jsou prostě mega hity, jakože In the LA a Nicole Kidman byly druhý a čtvrtý už
0: Jo.
1: v globálním Spotify žebříčku, což je úplně šílený.
0: To je šílený.
1: A tak, takže myslím, že jakoby cíl splněn a trošku jsem zvědavý, ale jako, nebo trošku se těším, co zase ještě přijde, jako až jednou něco přijde, protože tam si myslím, že bude ten jako reálný třeba její zvuk, že už si bude moct to dovolit, že už tam nebude ten jako ta potřeba jako prorazit v tom mainstreamu a že už se na to nebude muset tolik ohlížet, protože už bude, jako po tomhle bude velký jméno.
2: Jo, to určitě, to určitě.
0: Stoprocentně, stoprocentně.
2: Jako moje personal favorites jsou vlastně jako Boys a Starving Artist,
1: Yes,
2: protože
1: můj
2: to se...
1: taky. A když jsem to, prosím,
2: Fakt?
1: já tady teda duchovní, spirituální Vilma s náma tady je,
0: No.
1: tak ta řekla, že ty jsou za ní nejhorší a
2: Ne, to
1: já.
2: jsou
1: No ale
2: nejlepší.
1: nejlepší.
2: Tyhle
1: Ale já
2: dva
1: jsem
2: tracky jsou
1: taky trošku
2: nejlepší.
1: Vilma v tomhle, protože...
2: Cože?
0: No ne,
2: To je
0: jako
2: úplně...
0: mně se líbí, ale třeba Starving Artist má
2: No?
0: za mě prostě takovej Tate McRae vibe. A já prostě, já to nemusím. Takhle
2: Já
0: to
2: prostě, já
0: řeknu. Já
2: potřebuji
0: to
2: si to dát
1: ale
2: do
1: je
2: těch
1: tam
2: sluchátek a
1: samplovaný
2: ta sva...
1: Holiback Girl ve
0: No,
1: Starving
0: ale
1: Artist. Což se
2: jako...
1: mi jako líbilo, že to tam je takhle
0: Ale
1: jako
0: je...
1: schovaný.
0: Já mám, mně se to líbí, ale prostě mám jiné
1: A
0: favority.
1: to
0: No a
1: je
0: jaký?
1: co?
0: Já mám, moji favoriti jsou, počkat teď z hlavy, KGB
1: Jo, okej,
0: určitě,
1: to jo.
0: když jsme jako Red Bottoms, to už bylo taky jako single, ale to mám fakt
1: To mi
0: ráda.
1: tam přijde tak jako out of place, nevím.
0: Ne, mně se to hrozně líbí.
1: Tak jo.
0: A mám, líbí se mi, můžu to slovo říct, jakož to je návyková látka. Ale jmenuje se tak ta písnička.
1: Tak asi si, jako asi můžeš, ale
0: Tak asi
1: můžeme...
0: tušíte. Marihuana. Jak to musíš
1: Jo, ale
0: vytípat.
2: počkej,
1: Jako
2: ona je
1: název
2: jako, to je
0: Ta
2: dobrá
0: je
2: taky.
0: fakt dobrá.
2: A ta se
0: Ta je
2: líbí i Vilmě,
0: fakt
2: tuším.
1: dobrá. Jo,
0: Jo.
1: ty se líbí. Já jsem si
0: Ta
1: k
0: se
1: ní
0: mi
1: nějak
0: hodně líbí.
1: nenašel, jako ještě
0: Jo,
1: na
0: ale i
1: zalíbení.
0: třeba Boys se mi hodně líbí. Jako Starving Artist taky se mi to líbí, ale není to moje favka. Je to taky... nevím.
2: No.
0: Nevím, prostě. Není to, jako, ta na mě je fakt dobrá, no.
1: Ale třeba Ain't In LA už jako mám hrozně, hrozně jako přehraný
2: Přeposlouchaný.
1: a
0: Ale
1: už ho
0: podle mě to je
1: skipuju.
0: dobře, to znamená, že to je jako, že to posloucháme víc, než chceme a to znamená, že to je všude a to znamená, že Adela je všude.
1: Jo,
0: Takže
1: ne, je to
0: jakoby
1: dobře,
0: já jsem
1: já jí to
0: strašně happy za
1: přeju a
0: ní.
1: přijde mi to fajn a tak, takže
0: Jo.
1: yes. A jsem zvědavý teda, jestli jako bude za A upgrade v Česku a jestli
0: Prosím.
1: bude nějaká jako co bude třeba třetí, nebo ono už bylo hodně singlů vlastně, když si to vezmu, že i KGB a Red Bottoms.
0: Ale chystá se nějaký, který posílala údajně nějakým newsletterem, nějakým VIP
1: Jo, tak to možná
0: fanouškům
1: bude
0: a
1: to
0: někdo to
1: Boys, to by mi
0: líknul.
1: dávalo smysl.
0: Co, Boys jako single?
1: Že by mi dávalo smysl, kdyby bylo.
0: Jo, jakože by to byl single, že...
1: Jo. A ještě se ale spekuluje o nějakém jako
0: No,
1: bonusu.
0: no, no,
1: Tak
0: no,
1: to
0: no, no, no, to je ono, to je
1: jo, to je
0: nějaký
1: ono.
0: kiss, něco kiss.
1: Jo. A jako
0: Aha.
1: spekuluje se i o tom, že má oslovit Miley Cyrus na feat Ain't In LA, což by bylo
0: To
1: crazy.
0: by bylo
1: Můj
0: bože, tak to bych, hej,
1: A to
2: ty
1: bych
2: jo,
1: mega ocenil,
2: to bych
1: ale
2: mega cenila
1: jako myslím
2: taky.
1: si, že ona jako dělá hodně věcí fakt po vzoru toho, co se už jako xkrát povedlo,
0: Jo.
1: takže si myslím, že určitě bude mít ambici udělat nějaký přesně jako deluxe album, tak
0: Jo.
1: jak to dělala Charli XCX, tak jak to dělali teď všichni
0: A ona
1: prostě.
0: je prostě dobrá studentka, ty prostě.
1: Je mega,
2: Jo,
1: ona
2: to
1: fakt
2: rozhodně.
1: dělá to dobře.
0: Popkultury.
1: No, takže si myslím, že přijde nějaký deluxe album a to mi asi, na to se taky těším. A jsem zvědavý, jak to bude ale fakt dlouho, protože já jsem se tak odbočím úplně, ale jakoby, jak jsme tady řešili minule Olivie Rodrigo, no. Tak ke mně to furt pomalinku teče to album, že je to takový jako, že to její album je prostě tak strašně dobrý.
0: Ale protože to jsou jiný dva druhy alb.
1: Úplně jiný dva druhy alb, jo, ale...
0: To, co udělala Adele, je super a budou podle dotýkat, že ještě třeba nějaká z těch písniček ještě dodatečně bouchne podle mě. Jo. Ale myslím si, že ta Olivia Rodrigo je taká, že ona... V tom albu má na každou nějakou životní éru nějakou písničku, nebo na každý mood. A ono vždycky tě to jakoby
2: hitne
0: pod pás, že si na to vzpomeneš nějaký jako slabý chvilce a no, seš jako
1: Ale jakože u ní to je fakt crazy, že já jsem si na to dávno vzpomněl, protože si teďka říkám poslední dobou, že jakoby možná album roku a to jsem, když vyšlo, byl takovej, že když vyšlo, jsem byl jako hezký a šel jsem vlastně dál, že jsem moc jako to nějak neto, ale vlastně...
0: Ne, za mě třeba asi
1: takovej slow burn album roku, pro mě.
0: Jako. Za mě mega slow burn, jako pozitivním. I když mě to hitlo hned, ale myslím si, že to přesně má tady ten jako efekt, že...
2: Pak... A ona je prostě fakt jako dobrá jako i v tom storytellingu prostě fakt, jako, že si myslím, že jako...
1: Jo, mega. Drží si prostě svůj zvuk a no právě, přesně. Je to fajn.
2: A i co jako spoustu lidí přesně psalo jako různých kritiků, takže prostě jako vždycky si mysleli, že už tohle to bude prostě to její flop album a prostě zase není. Jakože prostě to album, každý to album je prostě populární a prostě je dobrý a je vidět, že ona prostě fakt jako tu hudbu fakt miluje, což se teďka taky už tolik jako nevidí, no. Spoustu lidí to dělá, že jo, jenom prostě pro peníze a jako je super, já jí mega fandím.
0: Ale podle mě to je, protože ona dělá takovou formulku, co dělá i Beyoncé, mi přijde hodně, která prostě, jestli někdo prošel testem času, tak je to ona. A já prostě, já miluji Beyoncé, takže no, to je jedno. Ale... Beyoncé dělá to, že mi přijde, že se vůbec nebojí absolutně jako skákat z žánru do žánru podle toho, jak jako to cítí, co se jí hodí a vždycky jakoby to udělá mega, že každý její album je úplně jiný, jako každá pes jiná ves, každá ves jiný pes. Ne, víte, jak se říká? Já si vůbec nemůžu vzpomenout, jak se říká neopravdy.
1: Ne, mě se líbila tvoje
0: ves. Každá pes jiná ves.
2: Ale no, prosím, chápete, do titulku, prosím.
0: Každá pesina ves, ale že Beyoncé má prostě jako album úplně pop totálně, potom má houseový, má country, má prostě mega hiphopový alba a každý jako říká nějaký jistý koherentní příběh a ty prostředky se úplně měněj, lidi, se kterýma spolupracuje, se úplně měněj a to dělá podle mě, no Olivia furt spolupracuje s jedním člověkem.
1: Jako Olivia mi přijde, že má furt stejný zvuk, jako, ale není to špatně. Jo,
0: ale furt jako má, i ta Beyoncé má podle mě jako jistou pojivou linku, jako v tom, jak
1: ale
0: to
1: u Olivie mi teda fakt přijde podobný ty věci.
2: Jo, přijde jako, ti to podobný. Ten žánr podle mě je pořád jako podobný.
1: Že ten žánr, že to je vždycky to takoby trošku mluvením, trošku zpívání.
0: No asi jo, máte pravdu.
1: Ale jakože, když jsem tady u tvojí analogie, tak jsem jakoby jenom si souzněl s ní, že si myslím, že ty jakoby dlouhodobý legendy v tom hudebním průmyslu musí switchovat žánry.
0: Jo.
1: Nebo a že to třeba dělá i Madonna.
0: No to dělá mega Madonna.
1: Ta úplně má každý album jiný taky, že jo.
0: Která jen tak mimochodem dala sample Troye Sivanovi, což ona nikdy nedělá. A
1: ona teďka měla
0: bude
1: i písničku Charlie
0: XCX, Charlie
1: bude
0: Danceteria, nebo jak se to čte, Danceterie.
1: Když to tady dneska počešťujeme, můžeme.
0: Dneska to takže dneska je to Danceterie. Danceterie s Charlotou Xoxovou, nebo jak bych řekla.
1: XCX.
0: A jako za mě ona úplně válí a já jsem ji chtěla mít jako ikonu týdne, tak si budu muset vymyslet nějakou novou.
1: To můžeš ještě zpětně klidně dodat. No, ještě jsme zmínili tu Miley Cyrus a vy jste ji chtěli o ní mluvit.
0: No.
1: Protože já jsem ji teďka taky zaznamenal poslední dny. Ona vydala písničku a album, single Takže to vydala Miley Cyrus a vydala i album a já jakoby, ano, my tady na Miley Cyrus ve Slejváku nenecháváme nic suchou většinou, ale jakoby není to, že já jí vždycky fandím, ale vždycky jsem pak takový jako, zas to není ono prostě a já vím, kde má potenciál. Já jsem na ní přísnej jenom protože já jsem takový ten rodič, prostě, co je prostě. Já jsem jako přísnej jenom proto, že ty vím, na co máš.
0: Já ti přeju to nejlepší.
1: Ale když vyšlo ten single, tak se mi líbil, ale pak vyšlo to album a já zase řekl, hej Miley.
2: Ne, ale já to, hele, ale prostě, já když jsem to slyšela poprvé to album, tak jsem byla taky jako, ne proč, ten první single byl tak dobrý, prostě proč, a začalo prostě fakt jako, musíš si to poslechnout víckrát.
1: A tam taky vykradla jednu písničku, se řeší, jo.
0: Hej, ale mě tam nějaká byla něčemu povědomá. Jinak já jsem zjistila, že jsem poslouchala, pardon, to je úplně od věci. No. Já rychle odbočím, to je fakt rychlý. Já jsem poslouchala Macklemora, ke kterému se asi pak taky dostaneme. A vzhledem k tomu, že měl teď takový aktualizační moment. A byla jsem v obchodě a hrála mi tam písnička. A měl tam úplně stejnou melodii, jako má Marie April, takovou tu písničku. A pak šel spát, tata spálil na popel, na. Myslím, že tuhle písničku.
1: Jo, to měl se taky řešilo, že to je vykradený Macklemore a museli mu dodat credits.
0: Fakt?
1: Jo.
0: To jsem nevěděla, že se a řešilo a já si to poslouchala a říkám, to zní úplně jak Marie April, ale ona určitě první nebyla.
2: Aha, tak jsem nevěděla.
0: No. A Gufrau ne, nebo s kým ona to má, to je jedno. Ale
2: to
0: prostě,
2: to možná sama, nemá to sama.
0: S Matem 2/3.
2: Jo, to je možný, že spíš jo. S ním, no.
0: No, takže to mě překvapilo a objevila jsem tento link v obchodě.
1: Já se ještě radši podívám, ale myslím si, že jo, je tam normálně Ryan Lewis jako uvedený
2: wow.
1: Jako composer.
2: Wow.
1: Museli zpětně ho tam doplnit, no. No a Miley Cyrus má něco podobného, teďka řeší s jednou hodně starou písničkou a já se nevybavím ani název, ani interpretku, jo. Ale jakoby, když jsem slyšel porovnání, tak zněly dost podobně.
2: Mm-hmm.
1: No nicméně, ona ještě vydala jakoby takový rozhovor.
0: Yeah.
1: Ona asi 12 let nebyla na žádném turné, no díl možná, snad 14, to je jako fakt dlouho, nespívala nikde. No a teďka řekla, že ona že vlastně zjistila, že ty lidi přijdou za ní a že turovat nemusí, protože turování je pro ní moc jako náročný, stresující a že vlastně ráda chodí v 9 spát. A že prostě je taková
2: no,
1: jako spokojená.
2: A že
1: prostě to turování jako prostě cestovat tady x měsíců někde jako po světě.
0: Po nějakých dírách prostě, když
1: takže to se jako moc nelíbí asi. A právě. A vlastně bylo vysloveně jako co tam řekla, takže vidí, že lidi jako přijdou za ní a že teda teďka právě bude mít několik koncertů, já nevím, jestli Las Vegas, prostě někde v Americe.
2: V LA myslím.
1: V LA, jo. A to mě přišlo jako, že jako, to si jo. Teda, to mě zklamala Miley.
0: Takže já nevím, jestli bych měla třeba na lístky na její koncert, kdyby ho měla v Praze na to, že bych za ní jezdila do LA.
1: Že mě to přijde fakt takový, že jako problém, který u ní vnímám je, že vlastně ona nemá žádný jako spojení s těma svýma fanouškama.
2: No to je pravda, no. To je pravda.
1: Jako vůbec žádný, prostě když jako nekoncertuješ a nemáš ten jako reálný offline nějaký kontakt. Jako proč ty lidi hrozně, ty lidi, kteří jsou jako v tom hlavním popovém proudu teďka, vylítli, že ho díky jakoby svým koncertům Sabrina, Chapel Room,
0: Zara.
1: Že jako všichni museli si to jakoby vydřít na těch koncertech, protože prostě vlastně se jako nejlíp spojíš přes ten jako zážitek s těma lidma, i když máš zprostředkovaný z telefonu. A právě u té Miley jako ona ona prostě se neukazuje, nikde nespívá moc a myslím si, že jí to škodí. A vlastně tady to mě teda zklamalo, že jsem si říkal, tak jako asi neturuje, já nevím prostě, no tak
2: jako já to mega chápu a strašně ráda bych ji jako prostě viděla naživo, protože že jo, Hannah Montana a prostě miluju její hlas a všechno. Zároveň ona říkala, že je to i jako kvůli prostě zdravotním problémům,
1: no,
2: že ona
1: jo.
2: Má přesně s těma hlasivkama něco a že prostě a asi si myslím, že prostě přesně i něco jako duševního, že prostě jako ví asi o sobě, že by to nezvládla jako psychicky, což je super, že má přesně jako takovouhle hranici, ale pak bych to nerámovala tak, jako že jo, ty lidi přijdou za mnou, juchu, prostě, jako by, když ona má prostě...
1: A já mám i pochopení prostě pro postýlku v 9, jo, jakože je to kousy,
2: přesně,
1: ale...
2: Přesně, tak já tě jde sem a má ten koncert ve 4
1: Ale já nejsem Miley Cyrus, no. Já můžu.
2: No, jako jo, no. Ne,
0: to
2: a je
0: můžeš?
2: A je to škoda, protože mně se fakt jako, mně se líbí na ní to, že ona prostě jakoby... se nějakým způsobem prostě jako jede to svoje. Jakože podle mě jí, jako přesně, možná i tím, jak nemá jako úplně napojení na ty fanoušky, tak ona si prostě vždycky udělá něco, co chce vlastně jako primárně ona. A vlastně jako, že jako hele, tohle jsem vypustila a tohle to steká, jakoby poslouchejte. Ano, vlastně o tom na tom novém albu říkala, že vlastně toho tvořila nějakým způsobem 20 let, že prostě už ho chtěla jako takhle strašně dlouho jako stvořit a že je to prostě jako vyloženě z ní. A já jsem nejdřív fakt byla jako, že hele, jakoby nevím, prostě nejsem úplně to. A teďka tam jako fakt mám písničky, které poslouchám furt jakože on repeat a myslím si, že jako budou v nějakým mým jako playlistu. Ale jako trvalo to. Trvalo to taky, no, než prostě jsem se k tomu dostala.
0: A na to, že to jí trvalo 20 let, tak
2: jasně,
0: nevím, no.
1: No, souhlasím s tebou, prostě.
0: Já jsem to poslechla dvakrát, 2,5krát třeba.
2: Já pro mě mám soft spot, no prostě Hannah Montana, no. Jako.
0: Já miluji její hlas. Já prostě, když slyším její Heart of Glass cover, nebo jakýkoliv, Why do you only ever call me when you're high, když se přespívá, nebo cokoliv ona přespívala.
1: Where tak is já my mind?
0: No, úplně, ona je úplně,
2: že... Od ní ještě líbí Nothing Breaks Like a Heart.
0: To není od ní, ale to je od její sestry.
1: Ne.
0: To je od Noah Cyrus, to je její ségra. Oni mají úplně stejný hlas.
2: Ne, počkej, Nothing Breaks.
1: Miley.
2: To je Miley.
0: Ne.
2: Jo.
0: Nothing,
2: jo, to je Miley.
0: Já to hraju.
2: To je Miley.
1: Nothing breaks like a heart.
0: Nothing breaks like a heart.
2: No,
0: já jsem
2: Miley
0: si docela
2: Cyrus.
0: Fakt hodně jistá, že
2: ne,
0: to je
2: ne,
0: Noah
2: ne, ne,
0: Cyrus.
2: Ne, já jsem
1: je to s takovým tím producentem,
2: jo.
1: Mark Ronson a Miley Cyrus.
0: S čím já jsem si to spletla?
2: To nevím.
0: Co je od Noah Cyrus v tom případě?
1: No, jestli o Miley teda se spekuluje, že by měla být možná na letošním Super Bowlu jako halftime show.
0: Tak to je flop.
1: Co, ta halftime show?
0: Ne, ale prostě já mám ráda, nevím, mně se líbilo J-Lo a Shakira, mně se líbil Bad Bunny.
1: Jo,
0: já mám
1: mega.
0: Ráda, když to dělá někdo, kdo má prostě fakt hodně živou muziku.
1: A hodí se to k tomu sportu.
0: A hodí se
1: no.
0: k tomu jo, sportu jasně, a Miley to Cyrus je, mi přijde hrozně fajn, ale tu bych radši viděla v nějaký concert hall zpívat, než prostě v nějakým, nevím.
1: Než na staďáku.
0: Až na staďák, nevím. Tam se mi hodí, hej, pardon, já jsem úplně vyřízená, to je fakt, vy jste mě úplně namazali na chleba.
1: No,
2: já
1: je
2: to
1: ano. Ale jako má nějaký jako momenty, ale prostě bez perštějce, když vyšla ta písnička, tak jsem si říkal, to je cool, prostě ona zpívá jako o lidech na fentanylu a o tom, že lidi se jako lidi jsou prostě odtržený, odosobněný všichni a tak. A říkal jsem si, OK, to má mega nějakou jako message, ale pak to album samotný, ale jako rozhodně lepší než to předtím, to nevím, co bylo, to bylo End of the World.
0: To I Can Buy Myself Flowers tam
1: ne, to bylo ještě End of the World mezi tím.
0: Ještě ona měla mezi tím ještě na album.
1: No, to
0: no, ale prostě, protože ona prostě mě to je úplně líto. Ona má hlas, jaký nikdo nemá, kromě její sestry. A prostě, já nevím, mě to přijde třeba nuda, mě to přijde taká...
1: Takový neosobní, no,
0: taká
1: to věci, no.
0: Nákupák music prostě.
2: Jo, jakože tohoto album souhlasím s tebou, že přesně je lepší než to předchozí. Na to předchozí už jsem si pak taky, ale jakoby vadí mi, že si musím vlastně na to album zvykat a přitom jakoby to její, kde právě měla to Flowers a Jaded a tak dále, mě bavilo od začátku prostě. Fakt jako...
1: No, musíme jít dál, aby to tady nemělo prostě 4 hodiny. Jako
0: a
1: zase
0: máme zase kompenzovat, Míro, ty budeš střílat celou noc.
2: Ano.
0: Ty nebudeš postýlce v 9,
1: ne.
0: Prostě.
1: Nestrašte mě. Nicméně, ještě jsme, teda lehce můžeme zmínit toho Macklemora, i když mám pocit, že už se to zmínilo všude. Každopádně, co se teda stalo?
0: Macklemore dělal předskoka na Edovi Sheeranovi.
1: Yes.
0: I'm in love with the shape of you. Na turné. A co udělal bylo, že si stoupnul na stage a před jeho písničkou, to je jedno prostě, kterou věnoval jedné palestinské dívce.
1: Jo, a svý dceři a té palestinské dívce.
0: Jo, a té palestinské dívce, tak prohlásil prostě Free Palestine,
1: Free Congo,
0: Free Sudan a řekl, že samozřejmě má rád všechny své židovské bratry, ale že odsuzuje prostě genocidu v Gaze. Načež...
1: No na Češ se strhla vlastně nějaká lavina.
0: Už to promítal za sebou, ale podle mě to bylo jen tak mimochodem jako několik koncertů, co tak vím. Nebo dlouho se to o něm ví.
1: No dlouho, že on je hodně otevřený v tom tady těch postojích už jako od začátku toho celého, někdy už v roce 2024 vydával písničku, která se jako nějak toho týkala, toho konfliktu a takže přesně, to není jako žádný překvapení.
0: Žádný
1: a hlavně jako to bylo jako celá tady ta část zabrala asi minutu.
0: Jo.
1: No a začalo se to šířit, sdílela to Pink s tím, že se zhrozila že jí to vystrašilo a následně byl teda Macklemore vyhozen z tour, po tom, co promotéři a majitelé těch venues, kde má Ed Sheeran ty zastávky, řekli, že tam odmítají, aby tam vystoupil, že je to jako moc velký risk. Což je vtipný, protože v těch venues některých bude vystupovat Kanye Best. Takže jako, je to jako vtipný paradox. Nicméně Macklemore teda dostal stopku a Ed Sheeran ho vyhodil. Yeah. Načež Macklemore vydal takový extrémní prohlášení, takový dlouhý,
0: který mě se teda strašně líbilo.
1: Jo, mně to přišlo a hlavně to, on to úplně rozkopnul.
0: Úplně to rozkopnul.
1: No a Ed už nikdy nezvládnul tu damage control dohnat skončili mu všichni přeskokani na jeho tour.
2: Jeho kapela, myslím, ne? Skončila jakože...
1: To jo, jsi chudák, už jste mu
0: Tak on to s tou kytárou umí prostě.
2: Ale jo, myslím si, že všichni přeskokaní a včetně i jako kapely jeho. Ta taky skončila.
0: She fell in love with an Englishman.
1: Zpátky ke kořenům. Nicméně, no takže teďkon Ed potom teda vydal nějaký jako vágní post a pak ještě se k té situaci vlastně vyjádřil na svém koncertu, kdy tam přišel a jako čet to ze čtecího, ale nějak se jako aspoň vyjádřil, ale každopádně mám pocit, že prostě problém je v tom, že on vlastně se jako absolutně nezastal nějaký jako svobody vyjádřování a hodil to sám na jenom na ty promotéry, že s tím nemá co jako dočinění, ale jako bohužel teda, no mě přitom jako, jako je obecně asi sympatický, nebo pamatuju si na ty jeho začátky a to mi přišel mega jako sympatický. A
0: pak už jsem to,
1: jo. A pak už jsem ho nějak tolik nesledoval, každopádně jako teď jsem to poslední dny tady tu situaci sledoval a vlastně jsem se dost nabavil. No.
0: Je to hustý, no. A je to hustý celý ten paradox s tím Kanye Westem a všem. Vypovídá to hodně o naší společnosti a o tom, jak funguje. Je mi z toho trochu smutno, ale...
1: Hunger Games.
0: Mega. A proto je důležitý, že se k tomu vrací spoustu lidí a že to vidíme prostě v přímém přenosu. No ale každopádně... Já jsem měla nějakou velmi konkrétní jako věc, co jsem chtěla říct, která mi teď úplně vypadla, ale to je jedno. Jo, že máme mega naději z toho, že jsou lidi jako je Macklemore, nebo Zara Larsson, a že jich je víc a víc, který jako fakt, nebo Phineas, Billie Eilish prostě a spoustu lidí, kteří víc a víc mluvějí o tom, co se děje ve světě, a že ačkoliv to na ně jako často fakt šíleně, má to na ně mega velký dopady na jejich kariéry, tak mi přijde, že víc hlasů z té popkultury se ozývá v tady těch důležitých tématech. A to mně přijde jako super, že to vlastně vzniká nějaká jako protiváha, která mi přijde vlastně na
1: děti. Jo, já mám i pocit, že je tlak na to, aby se nějak vyjádřili k dění ve světě a obecně, aby že ta jako neutralita prostě není už udržitelná, taková ta 100% absolutní neutralita. A přesně, že těch jako veřejných lidí je v tom veřejném prostoru a na té jako globální scéně fakt čím dál tím víc. A přesně jak je to prostě není to jenom Macklemore, ale i Zara Larsson to teďka zrušila.
0: Dua Lipa.
1: Nějaký koncert v Abu Dhabi, Dua Lipa. Fakt jako spousta těch lidí nějak jako se tam vždycky se jako začne jako vyjadřovat třeba na podporu fakt jako nějakých základních lidských práv a tak dál. A to se nenosilo ještě do nedávna.
2: To je pravda, no.
0: Ne, do nedávna fakt ne, no.
1: No, máme ještě něco, nebo přejdeme na ikony?
0: Ještě ten Love Island.
1: Love Island, tak ho musíš to, rychle, tam se děje úplně crazy
0: někdo?
1: Věci. Já, ne, ale vím, že tam je nějaká teďka účastnice, která se podílela na nějakých snad krádežích.
0: Jo, a to je to jinak docela ráda, ale to je jedno. No, takže Love Island, lidi, je to crazy, je to za A, strašná nuda. To říkám rovnou. Mnohem zábavnější je to, nebo zábavnější, není to moc zábavný, protože je to hrozný, ale je to drama okolo, než je ten samotný jako Love Island. Ty díly jsou prostě nuda větší, než podle ty předchozí roky za mě. Ten cast je úplně šílený. Já jsem viděla, že dvě účastnice z minulých let... Michelle a Adela tak říkali v jejich jako reakčním podcastu, že to letos asi vybírali podle trestního rejstříku, ale že prostě šli po těch s tím plným trestním rejstříkem. Ne, ale je to crazy, strašně moc, na strašně moc těch mužských účastníků, tak jako jakmile byli ohlášený, že tam jsou, tak spoustu se ozvalo jejich jako bývalých přítelky.
1: Jo, jsou na ně úplně šílený věci.
0: No. Vylezli na ně úplně
1: šílený. A ty, na který ne, tak jsou stejně takový jako ten, co vypad první, to je takovej klevikul.
0: No to je, on je z Teplic a dělá teďko Lux Maxing kurzy, no nějaký.
1: No,
0: a je to
1: no. biohacking a tak.
0: Zajímavý. A potom prostě byla tam taková celá situace, kdy přišla bombšelka, která by the way, když přišla, tak já jsem byla úplně jako bez dechu a byla jsem, že wow, hot bombšelka, ta to tady rozrazí. Samozřejmě tam nikoho nezajímala, protože všichni hrozně se snaží udržet jako loajální tvář v tom Love Islandu, aby měli co nejvíc, já nevím, spoluprácí prostě a nebyli za kontroverzní, jak kdyby to někoho zajímalo za 2 měsíce, to je jedno. A přišla a spárovala se s nějakým prostě týpkem, Matouš se jmenuje, myslím, ten účastník. A on, pojďme se jenom pozastavit nad tím, že všichni víme, jaký je body, jako standard toho, jak má vypadat tělo v Love Islandu. A takže všichni tam jsou prostě mega hubený, jako zatím tam nebylo ani jednou nějaký...
1: Tam žádná diverzita žádná není, jako diverzita v tomhle slunce. Jako...
0: Já mega sleduju jako Love Island Universe obecně, jako kam na US, trošku sleduju jako vždycky dění, co se děje v UK a třeba Love Island USA, tak jako tam... Třeba běloši jsou reálně v menšině. Letos tam byla účastnice, která neměla nohu, paralympička prostě. Krásná prostě disabled žena.
1: Je pravda,
0: tak,
1: jo, je tam... pravda, že to, tady je mega prostor pro zlepšení teda obecně v těch českých reality shows, protože i vidím to třeba v těch britských zrácích, že co se týče jako lidí s handicapem, jo. Tak to už je mnohem častěji tam vidět, že tam ty lidi jsou a u těchhle z těch formátů si říkám, že proč by nemohli prostě být i tady, že
0: no,
1: jo?
0: Jasně. Jako... A obzvlášť tomu Love Islandu, který je celý postavený na tom, že je hot a potom pro někoho s handicapem, aby viděl někoho, kdo je hot s handicapem, tak to musí být tak strašně příjemný a musí to tak dodat sebevědomí a zahřát u srdce, vidět, že lidi s handicapem nejsou hustý, jenom protože jsou schopní s tím handicapem nějak žít, ale že mimo to všechno tak můžou být hot a chtěný a žádaný a přijde mi to mega hezký. A to mi v tom jako českým Love Islandu chybí mimo to, a k tomu jsem se chtěla dostat, je, že prostě přišla tam tady ta krásná skinny bombšelka, myslím, že Nicole se jmenovala, a tady ten Matouš komentoval, že s ní nechce být v páru, protože má břicho jako pneumatiku, což jako v žádném vesmíru není prostě pravda.
1: To je prostě
0: pravda.
1: Extrém, a tam je vždycky něco takového, že tam byla minule, tam byla ta Klára, který řešil, že je stará, bylo prostě 34 nebo něco jasný. Takovýho, a úplně mi to vždycky přijde úplně šílený, jako ten čisto uchopení toho českého Love Islandu v tomhle tom, že to prostě to se zase fakt jako důkaz toho, jak se vracíme a degradujeme.
0: Jen tak mimochodem, jako v americkém Love Islandu by ho po tady tý jako poznámce pravděpodobně vyhodili z té vily, protože tam to jinak jako dělají. Mm-hmm. Že když jako vyleze to třeba nějaká prostě. Rasistická minulost na někoho, tak ten člověk jako hned, jakože za pár epizod, dokud to dojede ten reálný čas, tak už je prostě pryč jako z vily, protože prostě tohle, pro tohle, co tam je jako politika, mi přijde úplně nulový tolerance. A tady mi přijde, že máme v politiku velmi vysoký tolerance.
1: Ještě, když to řekne, že to dají do toho editu.
0: No ještě to dají do toho editu a poslouchejte, co ještě vyšla hotlist epizoda, to je taková ta epizoda, kde Zorka Hejdová prostě zpovídá všechny. Zorka je ale nejlepší, jako tý shoutout prostě, to mám fakt ráda, ale kde ona zpovídá ty jako účastníky a ty tam je nějaký, že nevím, nějaký lidi z videa zpovídají ty účastníky a vždycky jmenují největšího hříšníka týdne nebo něco takového. A oni jmenovali právě tohohle Matouše, že za tuhle tu poznámku a on řekl, tak čo? To nesmím hovorit pravdu? To je zakázané. Povědět pravdu a prostě hrozně jako se vlastně urazil. Jedna účastnice, Vikita, ho tam jako pořádně dala do latě, ale on byl takovej, však o nic nejde, však jsem jenom říkal pravdu prostě. Yeah. Že však má břicho jako pneumatiku. Ještě ta holka, když odcházela z té vily, což je teda spoiler, když odcházela z té vily, tak říkala, že jako to pro ní bylo strašně jako super v tom, že se vždycky cítila jako ošklivá a tlustá a nežádaná a že je hustý pro ní, že tady vůbec jako stojí v tom Love Islandu a teď si představte,
1: že, vidíš
0: že přijedete domů epizodu, a vidíte tohle v tom editu, to je úplně šílené.
2: Ale proč nám vůbec jakoby dali, jakože k čemu přesně?
1: No, jako prostě máme kulturu, prostě... kde se lidi můžou prostě mlátit a kousat okladivo, takže ještě tady to tam, of course, tady v Love Islandu udělají, no.
0: Takže tak, takže z toho mi je tak jako smutno a vlastně kdyby to byla aspoň jako dobrá zábava, ale zatím
1: není,
0: mi
1: to nuda.
0: Vůbec nepřijde, necítím tam ty páry, které mají mezi sebou chemii, tak to vůbec není vidět na té jako obrazovce.
1: Musí asi přijít Casa Amor.
0: No ale to v Česku nikdy taky není zábava, protože oni jsou všichni hrozně upjatý, že jo, protože každý, kdo si v Casa Amor vybral někoho z Casa Amor, tak dostal totální hejt.
1: Čočku dostal.
0: Čočku, což jako dostává i jako třeba v těch amerických, ale jako míň. Prostě je to normálnější a ty lidi se toho tolik nebojí tam někoho poznat, ale tady všichni takhle úplně utápnutý, nuda, to má být reality show jako o lásce, tam není ani láska, ani zábava, ani žádný jako spicy, nic, to je prostě čistá nuda s špetkou prostě body shamingu, jako nevím, mně to přijde hrozný, jako letos mě to fakt nějak jako nebaví tolik, no.
2: No, opět jsem se přesvědčila, že na to koukat nebudu. Ne. Mě stačí
1: ale děkuji za tento sumár.
0: Ano. Rádo se stalo. Vždycky budu ráda reportérkou Slivákou pro Love Island.
1: OG. Já se obávám, že musíme jít na ikony týdne a musíme projet fakt mega rychle.
3: Ikona týdne.
1: Já ještě nemám ikonu, jsem měl takovou myšlenku, ale pak jsem si řekl, že to je blbost, já jsem chtěl zmínit Zdenka Polerecha, ale pak jsem vlastně řekl, že ne, protože ta nová série Ano šéfe je podle mě úplně příšerná a vlastně to, jako by potom, co Zdeněk Polerech loni byl pro mě adept jako na možnou ikonu roku, že to byl úplně comeback hodnýho Zdenka Polerecha ve hrozně cute Ano šéfe, tak teď se vrátil ten strašný pořad, který prostě, když vidím, tak mě to úplně jakoby drásá nervy, že prostě se chová jako hrozně k těm lidem a není mi to příjemný sledovat. Takže ne, tohle není moje ikona týdne. Ale kdo je moje ikona týdne?
0: Tak já řeknu, já mám takovou trapnou, ale řeknu ji rychle.
2: Povídej.
0: Moje ikona týdne, já jsem poprvé viděla Legally Blonde, pravou blondýnku.
2: Oh.
0: A moje ikona týdne Elle Woods, nebo jak se jmenovala ta hlavní queen, bylo to velmi empowering, strašně to bavilo, bylo to hrozně cute a mega prostě vyhlašuju film z roku 2001 svoji ikonu 25. týdne roku 2026.
1: Tak já mám taky ikonu, ale není takhle stará, ale to taky jako by taková ikona jako a je to hra, kterou jsem teďka hrál a byla úplně skvělá. Je to hra, která se jmenuje Mixtape a je to coming of age hra, která má jenom fakt asi 4 hodiny, mega krátká, je to vlastně jeden příběh, kdy člověk v tom občas jako interaguje, ale jinak je to jako film animovaný, ale je to vlastně hrozně cute a je to o partě kamarádů, která má poslední den, kdy jsou spolu předtím, než se jako rozpadnou po konci střední a provází to jako výborný soundtrack, kolem kterého se to celý jako točí a je to prostě taková jako mix hudby, hry a filmu a je to top.
2: To zní super.
0: To je super. A můžeme to rovno doporučit Miley Cyrus až pojev 9 do postýlky, že si může zahrát.
1: Jo, no.
0: A jak se to jmenuje?
1: Mixtape.
2: No, moje ikona, jakoby, já jsem říkala prostě, že moje ikona je Vilma, protože udělala ty státnice a prostě, jakoby, velmi tleskáme, protože ano. Já bych to už nedala vůbec, takže velmi, velmi, byla jsem nervózní od rána a teď jsem ráda, že už jsem v klídku taky prostě.
1: Yes, tak tohle to asi podepisujeme všichni.
0: Všichni, tak kratulky. Naše trapné ikony prostě, jsou taky pod ikony.
1: Tak, je tady jedna reálná
0: je
1: ikona.
0: Je tady jedna reálná.
1: No, příští týden teda už s ikonou.
2: Ano.
1: Ikonou.
2: S magistrou
0: Vilmou Svobodovou.
1: A já děkuji, že jste tady teda byli, že jste to tady shrnuli všechno a přijďte na Hunger Games Rave.
0: Přijďte na Hunger Games Rave, budu se na vás těšit s copánkem.
1: Budeme tam, tam všichni, bude to skvělý, takže mega přijďte.
0: Počkej, tak můžeme na závěr udělat tak jo.
1: Počkej.
0: 3, 2, 1, teď.
1: Tak čau.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vygeneruj mi reklamu na Queer divadelní festival.
5: Jako AI nemohu úkol splnit. to si musí lidé prožít. Wild. O queer lidech od queer lidí.
4: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
5: Lesby trpí láskou.
4: A divadlo krve.
5: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuši ve Švehlovce.
4: Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
7: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
7: Bucha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty.
7: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
8: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, odpoledníčko a tak dále. Vítáme vás v pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu kromě Ivanky a Zuzanky, také Vladěnka, teďka prostě zdrobdělinky všechno, Vlaďka Vladěnka jde zítra na Kamino, takže už jsem naběhla s krosnou a v adekvátním sportovním outfitu a jinak mám říct, že Vlaďka Mašindová je projekťák, projekťáctvo, projekťačka, milou slovo projekťák, v obnovitelných zdrojích. Tak to nám pak řekneš, Vlaďka ukazuje, že like, že jsem to dobře řekla, a my ale přečteme, což je naše oblíbená kratochvíle disciplína, e-mail od tvé kolegyně, respektive vedoucí, ale i vedoucí je za mě kolegyně, koležstva Laury. Tak, můžu? Nebo budeš číst?
9: Je to mail tedy krásný. Já
8: a strukturovaný nádherně.
9: Zejména teda ten začátek. A tvoje kolegyňka píše: Milá Ivano a Zuzano, píšu vám, protože máme v týmu naprostý drahokam, který by se hodil do vašeho vybroušeného podcastu.
8: To je krásný.
9: Tak to se mi líbí, že se s tím dala jako tu práci, že tam dala to drahokam vybroušený.
8: Snad to nenapsala AI.
9: Že tam jakoby je ta slovní hříčka. Tak ty se, Vladěnko, řekla bys o sobě, že jsi vybroušený drahokam, nebo že jsi jenom drahokam?
10: Jo, tak ahoj, moje kolegyně slash šéfka, který říkám Laurice Tygřice, tak to tady taky dropnu.
9: Laurice
10: tak
9: Tygřice.
10: Ona je doktorka, takže to tak jako, myslím si, že to by myslela sama.
8: Nebo
10: doktorka
8: medicíny. Práv,
10: je to tak?
9: Mm-hmm. Doktorka práv, takže ona tam ty slovíčka, ona jo, si jo. Na to, jo. Jako potom, že by třeba řekla, a tady prostě v paragrafu B je slovo drahokam,
10: ne,
9: takže...
10: Myslím, že doufám, jo. Že to bylo od srdíčka teda.
9: Od srdíčka. Naše kolegyňka Vlaďka, nepíše kolegyně, zrovna slaví narozeniny a jelikož vás zbožňuje, rozhodli jsme se, že nejlepší dárek bude poslat k vám do kontribuční budky. A tady pozor, že narážíme na takovou neznalost,
8: ano.
9: Malou, no. Myslím, že takový omyl.
8: Minus bod.
9: Tak,
10: takže, pro Lauru teda, ano, ne pro mě.
8: Ne pro tebe, ty víš, ale...
9: Laurice Tygřice minus bodík, ale myslím, pořád to zůstává jednička, ano. Ani to není minus podle mě, že kontribuční budka je něco úplně jiného. My když natáčíme, to vás všechny bude určitě zajímat, my když natáčíme takto dílky s hostem v Praze, tak ano. Se nenacházíme v žádné kontribuční budce.
8: Ale ve studiu.
9: Ne. Ano, nacházíme se v přísném studiu.
8: Ano, ale je ve třetím patře. Ještě je takové časté nedorozumění, že si lidé myslí, kteří jsou z Prahy a chodí okolo budovy Českého rozhlasu na Vinohradské, že natáčíme dole v takovém tom otevřeném prosklém studiu, ale ne.
9: Ne, tam je živé vysílání Rádia Wave, ale předstáčecí studijko, ve kterém se my často nacházíme, protože tady jsou dvě, ale my upřednostňujeme častěji to jedno, tady jsme zvyklé, to je takové jako blíž k velkým záchodům, ale to vy stejně nebudete vědět, co jsou velké záchody, protože jsou ještě i malé záchody.
8: Já mám ráda malé záchody a Ivanka má ráda velké záchody.
9: To je tam se my se Zuzkou rozcházíme, že Zuzka považuje
8: v tom
9: za lepší záchodky, takové malé, no? Takovou špeluňku, tam jsou jenom dva.
8: A je tam spoustu nápisů, aby tam nekouřilo.
9: Se tam nekouřilo, tak to má Zuzka ráda. A já upřednostňuji takové prostorné, ano. Velké záchodky, ano. S takovým obřím loft. Umyvadlem loft. No,
8: ale čára přes rozpočet, protože ten malý záchod je dlouhodobě mimo provoz. A co já mám dělat? Já jsem musela najít cestu k velkým záchodům.
9: Je to pravda, Zuzko, musela si vystoupit z komfortní zóny. No nicméně, to studio, které my častěji využíváme, je o něco blíže těm velkým, prostorným, krásným, mnohem lepším záchodkům, než které má ráda Zuzka. A to studio je uvnitř, ve vnitrobloku Českého rozhlasu, takže ho ani nemůžete vlastně z ulice zvenku vidět. A je ve třetím patře. Takže se nacházíme, Vlaďko a Lauro, pokud to teď posloucháš, v klasickém studiu.
8: Jo. A ještě dneska bylo zajímavé kontext, kromě toho, že jsi došla s Krosnou, že snad poprvé, nebo co, kam má paměť sahá, byl rozbitý výtah, nebo prostě jsem ho nebyla schopná přivolat, takže my jsme šli částečně pěškobusem.
9: Částečně pěškobusem, ale pak jste přijeli zase jiným výtahem ještě.
8: Protože já, to je taky zajímavé, pokud to někdo už nevypnul, in the very beginning, jak říkáme česky, tak jsme se rozhodli, nebo já jsem byla dezorientovaná, protože já se příliš nevyznám v budově Českého rozhlasu. A když nejdu...
9: Zuzka se po těch zhruba 10 letech.
8: Tady často ztratím, protože ono to má různě. V Brně je krásně přehledný malý rozhlásek a tady prostě velké město a Zuza prostě
9: labirint.
8: Takže já jsem se rozhodla prostě stáhnout nás zpátky do výtahu, abych věděla, kde vůbec vystupuju. Takže tak jsem to udělala.
9: Ale nakonec jsme se potkali, když já jsem si šla koupit kafičko do automatu, takže to bylo fajn. Tak, ale můžeme tedy přikročit, již jsme tady napravili tento malinký omylek, že tedy nejsme v kontribuční budce, ale jsme v klasickém studiu a jedeme tady prostě, takže odrážky. Tady jsou důvody, proč jí, tedy drahokam, tedy Vlaďku, v podcastu rozhodně potřebujete. A teda hezky to jako bodově teda rozjela. Takže Zuzko, co tam teda máme za ty bodíky?
8: Vlaďka je stoprocentní blíženec, akční schopná, říká věci tak strašně na rovinu, až se občas lidi kolem mírně opotí. Mě by zajímalo, u toho bych se pozastavila, co to znamená stoprocentní blíženec, protože já mám tři sourozence blížence a každý je opravdu velice jiný. Minimálně protože jsou to tři jiní lidé.
9: Ano, a zároveň samozřejmě tady všichni, kdo se vyznají v astrologii jako já, že bludný balvan, kam tu mají polička.
8: Mě by zavalil už. Podle mě tak velký balvan se nevyrobil ještě.
9: Mě to nevadí. Tak tam prostě je důležité, v jakých znameních máš všechny další planety, případně měsíc, že? Okay. Že tady to je jakože víš, kde máš slunce, v jakém znamení, to vůbec nic nevypovídá o tvém charakteru. Ale budíš teda, Vaďko, takže...
8: 100% blíženec.
9: Jo? Řekla bys, že jsi 100% blíženec?
10: Já bych řekla, že jo.
8: Ale co to znamená v tvém pojetí?
10: V mém pojetí obvykle, když je někdo blíženec, tak se s ním vlastně jako rozumím a zpětně, když zjistím, že... Ale já na tohle to vůbec nevěřím, jo.
8: Ale
10: věřím
8: ale
10: pouze na to, že když je někdo blíženec, tak se s ním rozumím. S jednou výjimkou, to je můj vlastní syn, který je taky blíženec a ten diametrálně má, rozumíme si, ale má opět diametrálně odlišnou povahu, takže vlastně nevím.
8: Jo. Ale že jinak ti to lícuje, že když vidíš, jo, ten člověk mě voní člověčinkou, tak je to blížené, co bylo, jo?
10: Spíš, tak vy byste mohli být třeba blíženci.
8: Jo, takže moje sourozenectvo jsou blíženci, tak vám uděláme takový sjezd blíženců, to by mohlo být, jako je Oktoberfest.
9: Ale ty blíženci se mají i blížit, že?
8: Takže... Ale tam, já jsem někde četla v nějakém takzvaně ženském časopise, v nějakém časopise ženském, že to jsou lidé, kteří, jak je tam ta dvojice, že jsou rozpolcení.
9: Stereotypizace ženský časopis.
8: Takový ten jako... receptíky, dejme tomu.
9: Já vím, ale stejně to je jako hrozný, že se to vůbec takhle jako má
8: nazývá. Je to strašné, samozřejmě. Tak časopis pro lidi.
9: Četla si v časopise.
8: Časopise pro lidi.
9: Který odebíráš.
8: Ne,
9: jo, náhodou.
8: Že to mají být lidé, kteří jsou jako rozpolcení, že je tam ta dvojice.
10: Asi jo, trošku. Jakože občas mě někdo říká, že jsem ode zdi ke zdi, jako, a to bych docela...
8: To je taky
10: jsem
8: zajímavé pořekadlo.
10: Nemám hraniční poruchu osobnosti.
9: Že jsi ode zdi ke zdi.
8: Co to znamená?
10: No, jakože buď někoho jako miluju, nebo ho nesnáším.
8: Jo, love hate.
9: A to se projevuje zároveň, jak? To může být jako třeba během jednoho dne se prostřídat.
10: Prostřídat, ne zároveň, ale prostřídat.
8: A jak se to projevuje?
10: Že ty lidi dost vlastně stereotypizují, že si někoho zařadím do nějaké škatulky, tohle je fajn člověk.
8: Že to takové černobílé až, jo?
10: Hodně. Jo. Neumím být v takovém tom středu.
8: Že bys k někomu měl třeba neutrální vztah.
10: No, to fakt ne.
9: Třeba ke kopru. Jako třeba, kdo to měl, má neutrální vztah? Ty máš, Zuzko, neutrální vztah ke kopru?
8: Ne, to tady byla hostka, která měla neutrální vztah ke kopru. Jaký máš mimochodem, to je taková naše nová anketní otázka. jaký máš tak ke kopru. Kladný. A můžeme dát i kompoty, takže ke kopru Kladný.
10: No a ke kompotům Záporný. Rozhodně.
8: Ke kompotům Záporný, to máme podobně.
10: Jaký traumatko z dětství.
8: Jo, jo.
9: Takže mě u těch kompotů vždycky děsilo to, že tam byly ty červy, nebo vždycky, jako viděla jsem to párkrát, a že ten červ tam plul mrtvej, jako by v té skleničce, v tom kompotu, že jsi to viděl skrz to a pak už ani to ovocíčko mě jako nelákalo.
8: A to rozvařené.
9: Plaval ten mrtvý červík. Takže jako bohužel kompotky ne. Ale je vidět, že tedy máš ráda ne sice kompotování, ale fermentování, protože teda Laura tady píše, nadšeně fermentuje cokoliv, co jí přijde pod ruku.
8: A co třeba fermentuješ?
10: No.
8: Víkali?
9: Ne. Zuzko, to byl teda vtip, zase level třeba podle mě minus 1000 humor. Jakoby opravdu.
10: Já bych jenom myslela, že víkali by default jako už fermentovaný vlastně, že jak to projde
8: a jo,
10: tím tělem,
8: vidíš, tady je odborníctvo.
10: Víkal už je vlastně ferment.
8: To je vlastně ferment nádherný, to je pravda, ale par excellence.
10: Jo, jo, ale ten, jo. Tak to děláme všichni.
8: Jo, tak takže to fermentujeme
10: všichni.
8: Přírodně, dobře.
9: Takže my vlastně všichni fermentujeme, aniž bychom o tom
10: chtěli,
9: věděli.
10: To usilovali, každý je odborník na své vlastní.
9: A to je tady
8: lidský ferment.
9: Takže to slovo, protože tady to je, tady ta tvoje kamarádka píše, naučila nás slovo ferment.
10: Je to tak.
9: Tak to znamená, že my jsme tady to tak předběhli, teda, že teda víkal je ferment. Jo?
10: No, dá se to tak říct, ale existují i jako lahodnější fermenty, ke kterým je potřeba víc úsilí a nějakého.
8: A jaké jsou tvoje oblíbené fermenty?
10: Ale docela umím kimči. Mm-hmm. To mě jako dostávám docela komplimenty. Kvašáky. Mm-hmm. A potom taková ta klasika, kysaný zelí.
8: Jo. Což dříve se nevědělo, že to fermentace, říkalo se jenom kysané zelí.
10: No jasně, teď je to fancy, to víc peněz. Jo. No.
8: A máš to v těch kameninových nádobách?
10: Ne, to je blbost. Jako. To je blbost. To já právě, ve skle je vlastně úplně low cost. Prostě jo. Klasická velká zavařovačka, do toho se strčí malá zavařovačka.
8: A udusáš to pěstičkou.
10: Jo.
9: A to se teda bavíme jenom jako o zelí teďka, jo?
10: I to kimči třeba cokoliv.
9: A rozdíl teda mezi kysané

0: Zelion kutě.
1: Tak ono to pochází z Koreji, takže pravděpodobně, jo. A když člověk vidí ty recepty na internetu, tak tam krájí to, čemu my tady říkáme čínský nebo pekingský. Jo. Takže,
0: no, jo. Ale tak to je taková klasika, podle mě to zelí, že to se ještě tak, nebo kvašáky, že to se lidi jako představí a fermentuješ ty i něco, nebo měla jsi někdy něco, co je fakt netradiční, jako, že to by člověka nenapadlo běžně, že tohle se taky dá fermentovat, já nevím, třeba prostě...
2: Ananas.
0: Ananas.
1: Tak olivy, ty se nakládají.
0: Banán.
1: To ne, přemýšlím. Jako květák banán, třeba jsem dělala, celér.
0: Květák, celér, to je fajn, podle mě docela, no.
1: Třeba jabka s čím si, no, jako asi nic jo. Úplně. A třeba kefír, to je úplně taková jednoduchá fermentace, to bych doporučila každému.
2: Že děláš vlastní domácí ručo kefír.
1: Jo, to je
2: kefír.
1: Úplně strašně jednoduchý, jenom to vypadá trošku nechutně, člověk musí odbourat odpor k tomu, že ta taková ta houbička vevnitř, že je to živej organismus. A třeba kombucha, ta se mě jako hnusí, do toho se mi nikdy nešlo.
2: To já mám doma a vypadá to je trošku jako mozek.
1: Nebo placenta.
2: Kdo viděl placentu, toto vlastně nejvíc asi připomíná placentu. Za mě je to nechutný objekt. Moje placenta byla dost nusná. Takže.
0: Dobře, Zuzko, děkujeme za tento krásný tedy vhled, milý, pěkný, ano, je důležité prostě přijímat se přesně všechny části.
2: Ale někdo si dělá z té placenty tu smaženici a to já bych se
0: dělal podle mě
2: nepožila.
0: Tom Cruise, ne, nebo kdo, někdo. Já jsem slyšela snad jenom jediný tam případ, že to někdo jedl, ale že to byl
2: jo,
0: Tom Cruise.
2: To, ale někdo říkal
0: ale
2: v Brně,
0: to je
2: Brně se to jí ve velký.
1: Já myslím, že se to mixuje.
0: Prodává.
1: Alebo se to zakopává
0: na farmářských trzích.
2: A proč se to zakopává pod strom?
0: Nějaký rituál, ne, podle mě.
1: Na památku. Se tomu dětku vysadí jako strom,
2: a jo,
1: zakopá,
2: to je
1: ale jako neschvaluju.
0: Dobře, takže nadšeně fermentuješ teda cokoliv, co ti přijde pod ruku a to je spíš taková hyperbola, že
1: jo,
0: jako
1: jo,
0: ne
1: jo.
0: Všechno, co ti přijde
1: tak pro
0: pod ruku.
1: To bylo jako hodně.
2: Jo. Ne placentu, ne výkali, to už víme.
0: Naučila nás slovo ferment, takže slovo ferment, to je teda ta fermentovaná věc.
1: To je ten produkt.
2: To je ten produkt. Ferment. Takže můžeme teď flexit ferment.
0: Že teda třeba kimči je teda ferment.
1: Je to tak.
0: Jo. Tak. Do čaje si místo citronu mačká grep.
2: Krásná odrážka.
1: To si myslím, že odrážka jenom, aby jich tam bylo nějaký počet.
2: A je to pravda?
1: Je to
2: zakládá
1: pravda,
2: to napravdě.
1: Občas se to stane.
0: Jo. Jako omylem nebo schválně?
1: No schválně. Neměla jsem citron a měla jsem grep, tak jsem to využila, ale není to jako pravidlo. Dávám si tam i citron,
2: i
1: grep.
2: A dáváš si i současně citron a grep?
1: To ne. To by bylo
0: pomeranč. A ještě prostě ten.
1: Ne. To já jsem šetrný člověk.
0: Limetku. Dobře, takže jenom teda tak občas. No a kdyby sis měla vybrat, tak máš radši citron nebo grep?
1: Grep.
2: Já nevím,
0: podle mě. Grep máš radši,
1: jo. Je lepší,
2: a pomelo bývá často suchý.
1: A to je trochu. Přesně, souhlas.
0: Bývá často suchý, jako.
2: No ne, to je prostě úplná zrada. Já se už bojím kupovat si pomelo, protože třeba dostaneš pomelo, to nevidíš do toho pomela, že?
0: Do melounu, do člověka,
2: prostě do člověka
0: Zuzko,
2: no,
0: a do melounu nevidíš a do
2: pomela. A koupíš si za drahý peníz pomelo a to je pak úplně vyschlý, protože kdo ví, jak dlouho cestovalo světem a bylo
0: třeba
2: ve skladech.
0: Kdyby to bylo Olidex, Zuzko, tak třeba někoho potkáš a myslíš, že bude takový juicy, šťavnatý, zábavný.
2: Stává, bohužel.
0: A pak on už dlouho cestoval světem a je už takový suchar vysušený.
2: A nebo je třeba od narození vysušený. To může být i nekvalitní člověk, nebo pomelo od
0: nekvalitní
2: od
0: člověk, co to zase je. Dobře, tak jo, takže teda ty máš ale Laďko radši grep. Do práce si s hrdostí nosí jídla jako čočka nebo nákyp. Tak tady já cítím nějaké takové
2: odsouzení.
0: Zabarvení, odsouzení věci typu, že teda nákyp jako by bychom neměli nosit někam s hrdostí, nebo jak ty to chápeš tady tu odrážku?
1: Já si myslím, že je to nějaký srovnání s jinýma kolegama, který tak jako hodně prožívají takový to jako fancy vaření a když se jich
2: jako, že
1: zeptáme,
2: si donesou třeba rib eye steak, jo? A ty
1: ne,
2: tam
1: ne, to
2: nějaký...
1: ne, nějaký spíš jako pad thai nebo tak.
2: Jo,
1: a když,
2: jo,
1: se jich, když se jich jako zeptáme, co to máš, tak následuje prostě 10-minutová přednáška s výčtem všech surovin a já naopak se chlubím tím, že to, co jím, tak jsem uvařila za 7 minut během
2: snídaně.
1: A že
2: to je jednoduché.
1: Že jsou v tom 3 suroviny a že to je jednoduchý a tak. No. Už jsem z toho jako asi... Už jsem jako za tou érou vaření, jako už jsem se navařila
2: komplikovaného.
0: Ale co je tak třeba teda tvoje oblíbený takový receptík do krabičky, pokud někdo poslouchá, že by chtěl si
2: vařící pořád.
0: Se hlásky.
2: A přesně
1: právě tady jako do toho neinvestuju ani tu energii, že bych
0: takže
1: o tom
0: nějak přemýšlela. Takže uvaříš třeba jenom čočku teda.
1: Ne, to ne, to zase.
0: Ona to tady píše, s hrdostí nosí jídla jako čočka.
1: Třeba čočka beluga a kvašáky.
0: Takže čočka beluga a k tomu kvašáky například.
1: Ale nakrájený na kostičky, ne jako vedle. Ta okurka musí to být jako nakrájený na kostičku, že ta čočka, a to bych doporučila, kdo neznáte čočku belugu, tak ta má vynikající konzistenci, že se nerozvaří, není to takovej ten hnusnej.
2: A není z toho nadýmání?
1: To nevím. A já moc, no to asi
2: nebudeme rozebírat. Asi ne, netrpíš, fajn, good for you.
0: A to je taková ta čočka, co se nemusí noc předtím namáčet?
1: Nemusí.
0: Tak to je podle mě výhoda.
2: Taky mám ráda belugu. Ano, krásný podcast žen okolo, prostě asi tak hodně.
0: Za mě pohoda. Nákyp teda, to máš takovou tu klasiku, nějakou, co byla ve školní jídelně, jo, takovej ten zapečený zbyt.
1: Já ani si popravdě nepamatuju, že bych někde měla nákyp. Asi jo.
0: Nebo
1: asi,
0: si měla
2: to utkvělo. Protože
1: to je fakt jako podrozlišovací a prostě jo. To mám jako prostředek.
2: Něco do sebe hodíš.
1: A, tak, jo. No.
2: Ale že by si to vychutnávala, tak přece jenom když to vychutnáš.
1: Ale úplně jako na tom neujíždím, že bych jo. Jako, co jsem si to uvařila za fancy.
2: A dáš si třeba i rohlík třeba s taveňákem, když je
0: nejde. Tak krásná otázka.
1: Ale rohlík, jo.
0: Novinářská křepelka. Já třeba mám taveňák, teda třeba.
2: Já taky mám ráda taveňák. Miluju.
0: A teď jsem viděla takový video, jo, to někdo mi posílal dokonce.
2: Výroba taveňáku?
0: Ne, výroba taveňáku, ale bylo tam jakoby, že vlastně v Čechách se, kolik věcí se Češi a Češky řeší jako rohlíkem. Mm-hmm. Byla to taková jako óda na rohlík a to mě vlastně jakoby překvapilo, pobavilo, že opravdu to tak bylo, protože tam právě třeba bylo, máš průjem, dej si suchý rohlík, prostě chce se ti zvracet, dej si suchý rohlík, jdeš na výlet, vem si sebou prostě rohlík, jakoby.
2: A když já občas najdu nějaký seznam nákupní na ulici, to už má teda málo kdo, to je spíš generace já a starší, tak když to mají napsaný na papírku ten seznam, tak často jsou tam rohlíky jako první věc, že nesmíš zapomenout na rohlík. Mm-hmm. No.
0: To je právě ta zajímavá otázka, kterou kladu vždycky v podcastu, s kterým mám s Alešem, Brambora s Vejcem, rozhovorový. No. A tam je právě otázka, jako jestli volíš housku nebo rohlík. A teda, jako ty volíš housku, jo.
1: Houska je něco lepšího.
0: Jo, ti přijde, jo. A čím jako, že je zamotaná, nebo?
1: No, už je taky komplexnější. Jako rohlík je takový basic a houska je taková, jako ta raženka. A nebo když je pletínka, tak to je úplně.
2: Pletínka, tak to je baronka mezi
0: komtesa pečiva.
1: Já teda pečuji kváskový chleba, takže když se mi chce, tak to je ještě lepší.
2: Ke střednímu věku, teď jsme se o tom s někým bavili, s nějakým mým kamarádstvem, tam patří určitě kváskový chleba, pak když na Kamino zítra, tak to tam taky určitě patří.
0: Jo, tady ty poutě,
2: a teď
0: no?
2: Se pak máš mít kolem pracovního stolu vylepené fotky příbuzenstva, ne, to nemáš. To ne. A pak by tam ještě mělo podle mě patřit teďka, a já jsem si to taky pořídila, takový ten velký hrnek, který má v sobě takové stéblo nebo tu slánku a tam máš masivní množství čaje nebo kávy. To nemáš.
1: Ne. To mi vadí.
2: Takový ten kovový prostě masivní hrnek.
0: To mi taky přijde taková performativní blbost. Ale, jako, ale máš to, jo? Chodíš s tím. Jako.
2: No, že prostě takový kýbl na čaj.
0: Tak budíš, ale...
2: Aby ti nevyžíznilo.
1: No ono pak, když se v tom středním věku už nemáš takovou sílu, takže by ti mohla upadnout to jako ruka. Já jsem jednou dostala takový obrovský hrnek a pak jsem nemohla
2: upadla
1: fakt držet.
2: Upadla ti ruka
1: pak? No, ne, upadla. Jo.
2: A tak vzhledem k tomu, že jdeš zítra na Kamino, tak máš teda o sobě vysoké mínění. Myslíš, že ti upadnou nohy tak na Kamino?
1: No, jo, někomu jsem to psala dneska. Někdo mi psal, že přijdu hodně transformovaná, tak jsem psala. No, doufám, že neupadne. Doufám, že mi neupadne nic.
0: Takže starosti, aby ti upadly. Aha. Během online callu tajně cvaká fotky, no tak teď už ne tajně, že když se to tady řekne v podcastu. Během online callu, dosud tajně, teď už veřejně, cvaká fotky mezinárodního týmu, zejména různých hoties a pak nám je s nadšením posílá.
2: Teda, to bude žaloba. Mm-hmm. Ale
1: to
2: chápu.
1: V pohodě. To, oni jsou to cizinci všechno, takže bych si troufla tvrdit, že buď
2: se to nedozví.
0: A zároveň je to jako lichotivé, že vlastně že, jako...
1: No,
0: že...
1: ono, oni zase tak hoties nejsou. Ono je to spíš taková fak jako pestrá, opravdu... pestrá směsice.
0: Teď
1: jako...
0: možná by je to tak nepotěšilo.
1: Lidí.
2: Takže fotíš jenom lidi, ne hoties, ale
1: no,
2: zajímá,
1: no.
2: Když tě někdo zaujme a pak to posíláš komu teda? Nebo máš nějaký svůj archiv? A ty kolegům si, mužům nebo ženám? Nebo
1: no i Lauře prostě. Jo.
0: A to si děláš jako screenshoty obrazovky? A nebo ty sedíš jakoby na tom online callu před počítačem?
1: Ovládám screenshot.
2: Screenshot děláš nenápadně. To je setrlo.
0: A pak,
2: ale
0: když to máš jako ten group call a teď je tam prostě třeba 20 lidí.
1: Musíš si vypnout mikrofon, aby to nebylo slyšet.
0: Tak, vypneš si mikrofon a teď to vyfotíš a pak to jako ještě v malování jako vyřízneš nebo označíš.
2: Jako tam dáš šípku pak, nebo jakým způsobem to ty Lauře posíláš?
0: Jak oni poznají, kdo je ten, jakoby ta oběť?
1: Ne, já fotím všechny. Já fotím, mě, jako proč to vlastně fotím, to není, bych no jako, teď mám jednoho Brazilce na ploše teda.
2: Aha, ok.
1: Ale to je spíš legrace.
2: Pedro Pascal, ale to není Brazilce.
1: Ne. Ale jmenuje se Magalienč, to je vtipný. On se fakt jmenuje, jako mají takovou tu vlnovku.
2: A ty ho máš na ploše jako přes celou plochu?
1: Já jsem si ho tam dala, jako, že to je sranda, tak toho jsem si vyfotila v detailu.
2: Tak to měla bžunda ovšem. A to je, jako máš ho tam jako erotický objekt, nebo jako, že sympatického člověka?
1: Spíš jako, aby to bylo vtipný. Jako, no. Takže ale jinak fotím skupinovky, že tam fakt jako jsou úplně
2: všichni. No a z jakého důvodu teda? tak mi to vysvětli.
1: No, protože to je fakt jako hodně mezinárodní, my tomu říkáme konzorcium, kde jsou lidi z různých zemí, různých, teď nevím, jestli to je korektní říct, ale já to říkám s láskou, takže různých barev, národností a tak, různých věků, různých genderů a,
2: jasně, jako reklama.
1: A všeho, takže mně to vlastně přijde super, že se tam potkávají lidi, co jim je 20 a 70.
2: Vydáš takovou encyklopedii lidí de facto,
1: v podstatě,
2: vydáš takovou knihu.
1: A je super, jako, že spolupracujeme dohromady. Jako.
2: Jo. Takže tam nemá, že bys si tam vystřihla toho, kdo se ti nejvíc líbí.
1: A mně se mi tam fakt nikdo moc nelíbí. Jako ten Brazilec,
0: to si myslím, že je nepotěšilo, takže...
2: ale Brazilec ten tam nějak kraluje teda.
0: Ale Brazilec tady kraluje. Dobře, pracuje v oblasti energetiky a pomáhá tomu, aby tady v České republice fungovaly komunity a sdílení energie. Tak to zatím to nezní tak... podle mě úplně moc jako zábavně. Myslím si, že pozor, ale nespěte. Určitě tady Vlaďka nám to nějak zajímavě.
2: Sdílení energie.
0: Tak sdílení energie. Pojď teda, Vlaďko, řekni k tomu něco, co je jako z PR hlediska takzvaně...
1: Cool. Jo, cool. Na sdílení tak. energie je super a vlastně... Dobře. Všichni to chcete, ne, protože můžete ušetřit penízky, jo, to chceme všichni.
0: A tak to podle mě lidi láká.
1: A přírodu, penízku. To chceme taky všichni. A vlastně funguje to tak, že pokud má někdo třeba na střeše solár a někdo jiný ten solár na střeše nemá, tak ten, kdo ho na střeše má, tak když zrovna svítí sluníčko, tak ty elektřinu vyrábí hrozně moc a nezvládne ji spotřebovat. A v tu stejnou chvíli ten, kdo ten solár na střeše nemá, protože bydlí třeba v paneláku, tak si od něj může tu jeho elektřinu koupit levněji, než by ji koupil od toho oficiálního výrobce. Což je super a je to vlastně taková jako komunitní věc, že si lidi takhle můžou navzájem nebo třeba sami sobě z chaty do toho paneláčku a tak posílat. Takže to je něco, co
0: jakože ta energie profesně. Nejde jako vníveč.
1: Že se využije víc obnovitelných zdrojů a lidé na tom ušetří, takže je to pak motivuje, aby si pořizovali další, typicky jsou to solární panely na střechy. Bylo by super, kdyby to byly i větrníky, ale těm tady teď možná, nebo teď jim tady zrovna moc pšenka nekvete. Prý, ale obnovitelné zdroje prostě jsou super a když jsou výhodnější pro lidi, tak to lidi víc motivuje, aby si ty obnovitelné zdroje kupovali, pořizovali a pak se nemusí pálit uhlí nebo plyn.
2: A ty proto děláš co? Když děláš toho projekťáka? Otevřeš počítač?
1: Otevřu počítač.
2: A děláš projekt?
1: Udělám screenshot.
2: Jasně, základ.
1: A pak děláme třeba v rámci toho projektu děláme software pro tady ty lidi, co si sdílejí tu elektřinu, anebo hodně je to na úrovni obcí, takže zveme třeba zástupce obcí, aby jsme jim řekli, jak můžou sdílet, oni si tam navzájem říkají svoje zkušenosti.
2: Networking.
1: Aby se, přesně, networking.
0: Chlebičky tam máte, tak chlebičky děláte
1: máme
0: občerstvení.
1: Moc dobrý
0: jo, to musí být podle mě, jinak by tam
2: a to děláš taky
0: nechodil.
2: Ty chlebičky, nebo to je někde
1: objednáte? Ne, to já můžu třeba objednat a zjistit, aby tam byly a řeknu, kdy se můžou vydat, aby ty lidi poslouchali ty zajímavé přednášky
2: a pak bude odměna.
1: Až potom, přesně.
0: Když se někdy potom lidi nají, tak oni potom už nedávají takový pozor, že začnou tak jako klimbat. No.
2: No a pak je ještě otázka, kolik můžeš jako legálně v úvozovkách sníst těch chlebíčků ostatním, že já chodím na nějakou schůzi, nebudu říkat na jakou, a tam já většinou ještě je to v době oběda a nejsem na oběd 12, říkám, můžu sníst 3?
0: No,
1: tak na to pozor. No. Mám tam chodí tak jeden takový pán, který teda ten jí vždycky hodně občerstvení a u mě je trochu v nemilosti kvůli tomu.
2: Jo.
1: Takže
2: že prostě
1: je potřeba, záleží, musíš o to víc dávat zájem o ty informace.
2: Jo,
1: aby
2: a více hlásit.
1: Vyvážila,
2: no. Že to je nejtrapnější nic neříct a jenom se tam cpat.
1: Jo.
0: Tak podle mě, kdyby si je Zuzko spočítala ty chlebíčky a vyšlo by to, že jako zhruba na každého jsou 2, ale pokud jich je tam jako neomezený počet nebo jako výrazně to převyšuje počet 2 na osobu, tak si můžeš klidně vzít 3, si myslím, chlebíčky.
1: Nebo nějak nenápadně, no.
2: No, ale musíš mít i prostor jako něco říct.
0: No to jo. Mezi tím papáním chlebíčku.
1: Nebo aspoň poslouchat, ona nemusíš jako nic říkat.
2: Tak poslouchat, jak pozná člověk, jestli posloucháš.
1: Tu nejseš na
0: musíš jako aktivně poslouchat, takzvaně. Jo. Nebo jako by se tvářit do toho jako zaujatě a pak třeba klást dotazy. Jo. To si myslím, tak, že je vždycky jako dobrý, když kladeš nějaké dotazy. Dobře. Jejím bad bunnym je Gael García Bernal.
1: Správně.
2: No, tak... To je ten, co hrál v Amores Perro, zatím se proslavil.
1: Ano,
2: jo.
1: On už neměl hodně starší tehdy. Teďka, tak já se ho pamatuju za mladá. Můj idol je
2: ten hodně tehdy hitoval. Bernal.
0: Ale to není teda ten, co ho máš na ploše, jo?
1: Ne. To on je Mexičan. Takže ten, co ho mám,
0: Mexičan, to je Brazilec.
2: Já jsem si tehdy koupila i soundtrack, to bylo dvoj CDčko tehdy, za Krále Klacka. Dvoj CDčko. Stalo asi 800 korun, protože ten soundtrack byl skvělý. Teďka podle mě funguje.
0: Jak funguje?
2: Amo Ereculo. Jakože dneška je ty písničky jako jsou super.
0: Dobrý, pořád takzvaně jako legitimní. Nebo
2: si senior je úplně jako...
0: Nezestárlo
2: jako
0: to.
2: Jako skvělej soundtrack, doporučuji i mládeži tady.
0: Takže i mládeži, ano, krásné slovo mládež, je také podle mě pěkné.
2: A film Psí lásky.
1: Že se to nám starším spíš jako spojuje s tím mládím. Já to mám taky moc ráda.
2: Je to tak, Je to jako Šeptej, ale Šeptej teda moc dobře, Nezestárlo a Amores Perro je dobrý.
0: To moc ne, no. Jako to mi přišlo fakt blbost teda. Jako blbost. Opravdu blbost.
2: Má to dobrý soundtrack, je to hrozná blbost.
0: Jakože jako ten příběh teda opravdu za mě jako
2: odborně řečeno blbost.
0: Odborně řečeno blbost. Ale nejsem odborník, ale odborně řečeno.
2: Ale Amores Peros projde podle
0: blbost,
2: mě.
0: Blbost, jako hlavně ten konec je teda fakt blbost.
2: A Bernala sleduješ ve všech jeho i současných filmech, nebo jsi se zdívala jenom na Amores Peros?
1: No, tak ještě hrál ve Špatný výchově, jo. Ještě těch filmů, myslím Nauka o snech, ale teď už jsem dlouho teda ho v něčem neviděla, už taky už zestárnul. No.
2: A myslíš, že jako nepracuješ?
0: Nevadí,
2: stárneme to
1: už pořádku. Nebude tak hot, ale...
2: To je otázka.
0: A vidíš, a tady se přesunujeme k tématu, které s tím vlastně dál souvisí. Dává celému kanclu nejlepší tipy na filmy a seriály. Aktuálně nejvíc ujíždí na The Severance.
1: Severance,
0: jo, to neznám. Tak dej nám, dej tipy, osvětli tedy, na čem ujíždíš.
2: A jakým způsobem prezentuješ tyto typy kanclu? Že jako je svoláš, projektová rada a říkáš jim, na co se mají dívat?
1: Já spíš sama sebe frustruju, protože vždycky přijdu s něčím, co jsem objevila a úplně nadšeně jim říkám, jako a znáte tohle?
2: A je to nezajímá.
1: Je to nezajímá, neznají to, oni přijdou
2: a nebudou se na to
1: s něčím,
2: dívat.
1: Co zase neznám já, protože jsou trošku mladší než já, takže občas se nepotkáváme. Ale s některými kolegy se v tom potkáváme. A třeba Severance mi dlouho trvalo, než jsem prosadila a pak z toho byli všichni nadšení.
2: Takže... A to je nějaké sci-fi?
1: Jakoby. Je to o tom, to dystopie. Severance znamená odloučení a je to o tom, že když jdete do práce, tak se vám v mozku něco přepne a vnímáte jenom tu svoje pracovní já a když jdete pak domů, tak vnímáte jenom to svoje soukromí a vyvolává to takový zajímavý situace vlastně.
2: A hraje tam ten herec s tou špičatou bradou a já nevím, jak se jmenuje.
0: To je jako krásný popis.
2: On má specificky špičatou bradu, že?
1: Ale je to super.
0: Jako takovou, že by těsný propích třeba až zabil.
2: To nevím, není to brada jako cool, ale má takový jako hezkou, ale zvláštní fyziognomii. Specifickou.
0: Neznám, ani teda.
2: Špičák.
0: Teď máš možnost, Vlaďko, teda tady není nikdo z tvého kolešta, kdo by řekl, toto mě nezajímá, tento
2: ano,
0: tvůj tip.
2: A lidé jsou odsouzení to poslouchat teď.
0: Tak můžeš dát nějaký další třeba
2: na film?
0: Tipy na filmy nebo seriály, co ti jako přijdou fajn teda.
1: No, tak to nevím, to jsem se nepřipravila. Jako to Severance Upendo. Fakt.
0: A tak klidně něco staršího, jako můžeš,
1: no,
0: že?
1: Staršího.
0: Jako, že Pán prstenů nezarmoutí, ten prostě...
1: Ty, ale,
0: jak jsem si teď koupala i audioknihu, teď mám prostě Pána prstenů ve všech podobách, všude.
2: A budí tě Pán prstenů?
0: A mám, no, to mě nebudí, já spíš u toho usínám. Ale co teda opravdu necením, jako je ten seriál Pán prstenů, to teda za mě jakoby trapný.
2: To nevím, že
0: mi teda fakt nelíbí.
2: Ale jako, jestli tak... Napříč životem, víme teda, že jsi viděla Amores Peros a nějaký filmy s Bernalem, a když byl mlad, že to si nějak oceňovala, to jsem pochopila, tak nějaké filmy, co ti tak napadne, to nemusí být jako nejlepší. Co jsi třeba viděla?
0: Když byl mlad, Zuzko, to zní krásně poeticky, tak zpíval Karel Gott,
2: Být stále mlad.
0: Jak to, jak to dál? Být stále mlad?
2: To bych si přál, byl stále mlad.
0: Být stále mlad, ne? Byl stále mlad.
2: Být,
1: no. Něco,
2: no, to je jedno,
1: no,
2: to nebudeme rekonstruovat.
1: Ale fakt nevím, no.
0: Tak třeba, když si vzpomeneš později, tak nám to...
1: Tak řeknu, určitě.
0: Tak řekneš. Tak, miluje váš podcast a setkání s vámi na gauči...
2: Tak se předpovědět, že jsme na gauči, to si plete.
0: Ona se představuje nějakou
1: si
0: talk show.
1: My máme totiž v kanceláři gauč, takže my tak...
2: Tak ona byla nějaká zmatená toho dne,
0: ta osoba. A nebo jak jsou ty různý talk show, tak tam většinou to
2: jo,
0: je,
2: jo,
0: že
2: jo.
0: Ty v televizi, tak?
2: Červený jako, gauč a tak dál.
0: Tak to my tady nemáme.
2: No gauč.
0: Tady
2: jsme na takové barové židličce.
0: Všichni jsme tady tři, ne teda na jedné, každá máme svoji jakoby barovou.
2: Aby si to představila
0: židličku.
2: A ta místnost je obdélníková, trošku připomíná, nevím, proč mi to vždycky připomínalo, včelí plástev.
0: Že a je tady je ta zvuková izolace na stěnách, je tady taková speciální.
2: A ten stůl je do písmene T bez jedné...
0: Takže do L, Zuzko.
2: No,
1: je to jako na kase v supermarketu trošku.
0: Ten stůl je do písmene T bez jedné té nožičky, takže to je spíš L. To je jako kdybys říkala, že to je písmeno třeba K bez těch jakoby dvou nožiček, takže by to bylo spíš třeba I. Ale takový je to stolek. A takže setkání s vámi na gauči nebo v budce by pro ní byl
2: ani na gauči, ani v budce.
0: Ultimátní životní zážitek. Takže teda bohužel nejsi, Vlaďko, ani v budce, ani na gauči, ale...
1: To ne, i tak je to ultimátní životní zážitek.
0: Ultimátní životní zážitek. To je to slovo ultimátní, to používá taky jedna. To používá Anička Vošalíková hodně, naše jedna kolegyňka. Zdravíme Aničku, ta říká často ultimátní.
2: Jo, to je její oblíbené slovo.
0: A já třeba to moc nepoužívám. Já moc ani nevím vlastně, jak bych to... Jakože to je takový... Že ani
2: to je takový...
0: Jistá,
2: to je jak
0: to
2: vlastně,
0: používá.
2: To prostě dáš kamkoliv a vždycky to zlepší tu větu, podle mě.
0: No vlastně, nevím, jestli zlepší. Tu větu.
1: To je jako hustý, ale to už se moc neříká. No.
2: Já říkám masivní.
0: Masivní. Mně přijde masivní teda hrozně. Jakože mě to většinou ve mně vyvolá představu něčeho spíš vošklivě masivního, ale... A to jak třeba masivně, jakože třeba masivní zážitek. Jako,
2: že no, nebo někdo zážitek. Se masivně hlásí.
0: Jo, masivně, no. Tak masivně hlásí.
2: Ale mě ještě zaujalo, že ty jsi nám říkala, ale ne performativně, že jdeš zítra na Camino, na tu cestu, na kterou chodí mnoho lidstva z krizí středního věku, že tam zítra tedy jdeš a jaká od toho máš očekávání?
1: Aha, no, prostě jít. Jakože vlastně jsem si řekla, že nebudu mít žádné očekávání.
2: A vlastně, to myslím, že vždycky někdo má očekávání.
1: Ne, já fakt nemám. Nemáš, fakt se mi podařilo je nemít, až jsem sama sebe včera vyděsila, že
0: buddhistický
1: jsem úplně. Žila, no to moc nejsem právě taková většinou.
2: Nemáš
1: jsem žila v tom, že to je 240 kilometrů a včera jsem si to naházela do mapy, zjistila jsem, že je to 320, ale pak jsem se za prvý uklidnila, že nepůjdu úplně od začátku a za druhý, že jsem si to nějak blbě do té mapy naházela. Takže
0: a ty jdeš teda?
1: Jdu hodně bez plánu. Jdu Sporta do Santiago.
0: Jdeš Sporta do Santiago a nemáš tam žádný plán, že každý den chceš ujít, já
1: no
0: nevím.
1: Tak, abych to ušla, tak bych měla ujít tak 20 kilometrů.
0: Každý den.
1: Každý den. Tak uvidím. Už jsem něco podobného ušla a uvidíme, jestli moje střední věkové klouby to zvládnou.
2: To vydrží.
0: Jo. A neseš si všechno teda, ano. Batůšku,
1: kromě
0: všechny
1: spacáčku.
0: Věci.
1: Budu spát pod střechou.
0: Budeš spát pod střížkou tedy.
2: A hůlky sebou máš?
1: Ne, to se nesmí do letadla. To bych musela platit víc za
2: vozadlo.
1: Že bych píchla pilota do oka a pak bychom všichni spadli.
0: Tak a to si tam když tak jako pořídíš. A já s těma hulkama moc neumím chodit. Teda já jsem si nikdy nechodila, já nevím. Jako, takže.
2: A v Brně s tím chodí někdy i lidé po městě?
0: Oni jsou totiž dva druhy těch hůlek, to už možná jsme tady řešili, já jsem to nevěděla. Já, že jsou jedny ty hůlky, co jako je používáš na to chození, já nevím, po chodníku, po rovině, jakože to je údajně, jakože i ty, když jako máš ty hůlky, takže zapojuješ i tu vrchní část těla a tak dál. Ty nevím, jak se jmenujou. A pak jsou jakoby takový ty vysokohorský v uvozovkách hůlky, se kterýma chodíš jakoby na vysokohorský tury, který mají nějaký trochu jiný parametr než tyhle. Jo. A ty tam jako používáš, že když já nevím, lezeš ze skály nebo
2: tak
0: whatever,
2: zapíchneš, aby tak se
0: jako
2: zdržel.
0: Zapichuješ, aby se zdržel.
2: Nebo se můžeš odpíchnout třeba nad nějakým jezírkem, aby do něho nešlápla tak.
0: Odpíchnout.
2: No tak to uděláš taky. Já. Jak na olympiádě.
0: Zuzka prostě.
2: Z kogotyči.
0: Vysokohorský vůdce Zuzka Fuchsová radí.
2: No, já jsem si smočila botu tam na tom výletě.
0: Na kterém výletě? Jako na vysokohorském výletě?
2: Ne, já jsem byla taky na, jako každá žena ve středním věku.
0: A takže ty jsi nešla teda, teď se nebavíš o vysokohorské ture, ale že jsi šla teda Pacific, jak se to jmenuje, Fisherman's Trail. A tam jsi měla hůlky a odrazila.
2: Neměla jsem hůlku, právě mi chyběly, takže tak. Díky tomu jsem měla, nebo kvůli tomu, mokrou botu.
0: Takhle, že ty si teda teď hypoteticky představuješ, že kdyby bys byla bývala
2: ano,
0: měla,
2: tak bych neměla mokrou botu.
0: Odrazila a neměla bys mokrou botu.
2: A zablácenou mega.
0: Já, Jezusko, no, to je mrzení.
2: No, takže no, pozor dobře. Na to, pozor na to. A chceš tam komunikovat s lidmi, nebo spíš se budeš uzavírat do sebe a meditovat?
0: Jako poustevník, hermit.
1: Já jsem typický blíženec, takže úplně to neplánuju, ale určitě budu komunikovat s lidmi, ale úplně nechci tam s někým se...
2: Jako pelešit?
0: Jakože jít dohromady jako ve dvojici.
1: Jít dohromady dlouho. Jakože potkat se, kousek ujít a pak a zas, ale nerada bych, aby se na mě někdo pověsil a vysel na mě celý týden.
2: A máš už představu, jak někoho třeba jako poslat do
0: odmítneš.
2: Případných mezí, když by tě někdo otravoval?
1: Uvidím, odhadnu jeho kondici a buď řeknu, že už nemůžu, nebo řeknu, že naopak potřebuji rychle.
2: Jo, takže buď toho předběhneš, a to je i dobrá rada do života, a nebo naopak za ní budeš zaostávat.
0: Ale dobrá rada do života by byla, že to vykomunikuješ samozřejmě otevřeně a řekneš třeba, jako bylo to sympatické, líbilo se mi to, ale myslím, že už to stačilo a já teď půjdu sama. Ano, a ne, že najednou začneš zrychlovat a ten člověk, halo Vlaďko, co se děje? A ty začneš sprintit.
2: Jenom vlasy.
1: To se teď učím, to se teď učím v jiných sférách svého života tohle dělat.
0: Že jako to řekneš, jak to skutečně?
2: Otevřeně.
0: Tak těžká výzva, ale
1: jako... Třeba po rande řekneš, jsi fajn, ale už tě nechci vidět.
0: No, jakože je to těžký, ale podle mě je to dobrý právě.
2: A podle mě, když někde fajn, tak nevím, jestli ho chceš pak nevidět. No, otázka.
0: No tak když někdo je fajn, no.
2: No, jasně.
0: Ale tak může být jako fajn, ale nevyhovuje tvým preferencím. Tak to může být jako, že je to dobrý člověk.
2: Fajn pro někoho.
1: Pro někoho jiného.
0: Pro někoho jiného.
2: To je tak krásný.
0: Jsi
2: fajn, ale pro někoho jiného. Ale ne.
0: Tak to prostě je.
2: Dotknout se tě nechci, pardon.
0: No dobře, Vlaďko, ale tak spíš ještě, když si tady díky nominaci své kolegyňky se ocitla, tak chceš závěrem říct si něco, co by tady jako podle tebe mělo zaznít, mít, je to třeba fajn, aby to všichni slyšeli.
2: No, třeba
0: tak
2: nějaká tvoje životní zkušenost.
0: Možnost, nebo něco, co ti přijde dobrý.
1: Určitě bych chtěla ještě se vrátit k té svojí skvělý a zajímavý práci.
0: Sdílení energie.
1: A dát shoutout našemu novému webísku Inspirativní města CZ, kde vlastně mě můžete vidět i ve videu.
0: No tak
2: a co tam děláš v tom videu?
1: Já tam chodím v šatech.
2: Fotíš,
1: má to velký úspěch. Příbuzní říkali, super video. Já jsem říkala, že jo, je to zajímavé. Oni říkají, no, my jsme si nepouštěli zvuk, ale v těch šatech ti to slušelo.
2: Chodíš tam v šatech a děláš print screeny?
1: Ne. Ukazujeme vlastně příklady z českých měst, co dělají chytrýho v energetice, aby se mohli inspirovat jiný český města. A děláme si u toho výlety s kolegou. Udělali jsme si výlet na Ještěd, když jsme byli v Jablonci, takže teďka jsou první díly a plánujeme takový seriál.
0: Shoutout kolega. Takže poslouchá nějaký starostka, starosta nebo někdo, kdo má
1: energetický manažer, tak nás může se podívat na web a inspirovat se, anebo nás může pozvat, aby jsme k němu přijeli na výlet, pokud tam je něco zajímavého v okolí, třeba ještě.
0: Ho poučit teda, nebo nazbírat ty zkušenosti. A bylo to teda inspirativní města
1: .cz. Jo, přesně tak.
0: Inspirativní města. Tak každopádně, ať tobě teda se jde dobře to kamíno.
2: No, ať nejsi od bláta.
0: A ať tam nemusíš moc lidem říkat, že jsou fajn, ale ne pro tebe. Ať spíš jakoby říkáš lidem, že jsou fajn i pro tebe. Ať potkáváš samé dobré, zajímavé lidi, obohacující zkušenost.
2: A ať tam nikdo nechrápe.
0: No,
1: já mám špunty.
0: Tak špunty si dáš, no, do ouška. A samozřejmě vás ostatní, kdo se nechystáte, zejména teda koncem října na kamino, tak bychom vás rádi, tebe samozřejmě Vlaďko taky, pozvali na Buchty Live. Buchty Live, dvojtečka, barevný kotlík, pěkné posezení v Olomouci, setkání, ano, kde bude hodně papírových krepových růží, také tam bude pan cymbálista a také tam budou dva hosté a já se Zuzkou. Proběhne to v prostoru Sedmička, což je prostor, který patří Moravskoslezskému divadlu v Olomouci. Vstupenky si můžete koupit na webísku, ale pokud budou, tak i na místečku. Hlavně si teda zapište to datum, a to je středa.
2: A v Olmiku.
0: 21. října v Olmiku od 19 hodin 30 minut. Takže se na vás těšíme. A to je snad, Zuzíku, asi vše. Jako, Vlaďko, něco ještě máš?
1: Já bych ještě chtěla pozdravit své děti.
0: No,
1: zdravím Vojtu, Tondu a zdravím své skvělý kolegy z týmu Odpovědné energie.
2: A to bylo Vojtu, Čárka, Tondu.
1: Vojta
2: a Tonda.
1: A Tonda.
2: Jo.
0: Takže taky zdravím Vojtu a Tondu a skvělé kolegyňky a kolegy všechny teda z tvého inspirativního energetického prostředíčka. A
2: já jsem si vzpomněla na forek, že toník se říká jako tonik, že to byl forek u nás na střední, že Tondovi se říkal tonik.
0: Tak bylo to teda jako, že tomu Antonínovi se říkalo tonik jako ten nápoj, jo? A to byl vtip.
2: A mě to do teďka rozesmívá.
0: Ještě takovýhle krásný vtip na závěr a mějte se hezky.
2: Ta Tonda. Tak ahoj.
1: Ahoj.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Livin' Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Zdravíčko, zdravíme vás po delší odmlce ve Flámu na rádiu Wave. Já jsem Steady, naproti mě stojí...
1: Kevu.
0: Dnes jsme tady po delší době, samozřejmě máme i sebou hosty. Hosty ještě nebudeme úplně odhalovat, ale máte se na co těšit. Tohle je Flám na rádiu Wave.
1: Kevu.

0: Kevu, kevu.
1: Tak abychom uvedli naše dnešní hosty, máme tady kluky z Mladé crew Loud Silent Boys, který můžete znát hned z několika eventů v Praze. Máme tady konkrétně Silverboye, SMB a Took Wave. Máme tady setík, který uvidíte na YouTube Rádia Wave. A možná v tom budou nějaký repíky, možná v tom bude nějaký UK sound, možná nebude.
0: Uvidíme.
1: A to je asi celý. Já jsem byl Steady a vy si to hlavně užijte.
0: Kevu.

Okay, what's up, já jsem Tukwave a dám nějaký, dám jeden unreleased track a dva tracky, co jsou vydaný z připravenýho alba. Tak pojďme, pouštěj to tam. Yeah. What?

0: Einstein, John Rastafari, Haile Selassie the First, for giving I and I this great and wonderful privilege to come together in love and perfect unity.
1: Tak právě jsme skončili se setem Loud Silent Boys, bylo to skvělý, hrozně se mi to líbilo, kluky můžete vidět dokonce, dejte mi vteřinku, 23.10. v klubu Bike Jesus, mimo jiné se tam ukáže ESC z Británie, Nochav nebo Nochav, pardon, za Skomoleniny ze Španělska, Razboj Tej ze Španělska a mnoho dalších. Tohle to byl Flám na Radio Wave, pro dnešek se loučíme. Děkujeme moc krát. Ciao.

0: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: V této epizodě mluvíme o narušeném vztahu k jídlu a tělu a o zneužívání anabolických steroidů. Jestli je to pro vás citlivé téma, zvažte prosím další poslech.
0: Stělesnění. Zdravý a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
3: Epizoda 2. Jim Bros.
4: Určitě jsem se cítil, že to úplně není ono, i když mě třeba to jako někdo vlastně tak jako potvrdí, jo, že někdo ke mně přijde a jako pochválí mě, řekne mi, jo, ty jsi velký, nebo ty vypadáš dobře. Jediné, co mě tak jako udržuje v tom, že to tak bude, tak budou velikosti mýho oblečení, ale vlastně často se budím s tím, že se na sebe kouknu a řeknu si, to je dobrý, ale zase často, že to vlastně není dobrý.
5: Já si pamatuju, že jsem přišel zvenku domů a mamce jsem brečel na gauči, že se mi to nelíbí, ale vždycky mě jako ujišťovala, že z toho vyrostu. Takže ty démoni tam vždycky budou s tím, že už je to prostě od raného dětství, takže si myslím, že se to moc jako nebude měnit.
3: Dlouho jsem si myslela, že tělo řeší jenom holky. Že muži prostě nějak tak jsou. Spokojení, sebevědomí, jistí. Téma tělesnosti se mnou totiž, na rozdíl od mých ženských kamarádek, nikdy žádný neřešil. Před pár lety mě z omylu vyvedl podcast Lukáše Houtka Hrana, ve kterém muži otevřeně mluvili o svých nejistotách spojených s tělem. A ne tak dávno zpátky mě téma potkalo i v osobním životě. S pochybami o svém těle přišel můj přítel, a to paradoxně ve chvíli, kdy dost pravidelně a intenzivně cvičil. Přesná data nemáme. Trend posledních let ale ukazuje, že problémy s tělem jsou u mladých mužů stále častější. Mají ale jinou podobu než u žen. Jsou tiší, hůř rozpoznatelné a méně mediálně diskutované. Jaký je ideál mužského těla na sociálních sítích? A co všechno snaha o jeho dosažení mladé kluky stojí? Druhá epizoda série Stělesnění je o trendu Gym Bros. Uslyšíte v ní několik mužů, kterým touha po dokonalém těle zásadně zasáhla do života.
6: Good morning, world. Wow, it's actually kind of pretty. We're up and running this morning. It is finally 5:55.
7: When you wake up and you see that alarm clock say 5 a.m., you realize that it's not just a time. It's a price. The price of showing up when no one's watching. Because the truth is, dreams are worth investing in.
8: You have to be disciplined to do the workouts and to eat right, even when you don't feel like it, even when you're tired, even when you didn't sleep well, even when it's cold outside, even when it's raining.
3: Podobná videa vyskakují na Instagramu a TikToku spoustě kluků. Když jsem na sociálních sítích zveřejnila výzvu, že hledám muže, kteří pravidelně cvičí a vnímají tlak fitness kultury na svůj vzhled, zareagovalo jen několik lidí. Byli mezi nimi i Adam a Petr. Při setkání na mě působí suverénně. Oba jsou mladí, svalnatí, tváří se zdravě sebevědomě. V hlavním městě studují prestižní vysoké školy. Nikdy by mě nenapadlo, že právě oni o sobě pochybují. Zajímá mě, jak vypadá jejich každodenní rutina. Kolik prostoru v jejich životě zabírá cvičení a přemýšlení nad vlastním tělem? Bavím se o tom s Adamem.
5: Když nemám nad čím se učit nebo nad čím jiným přemýšlet, tak ta posilovna, jako to jsou ty 2 hodiny toho času jako pro sebe, který mám.
3: A znamená to teda, že jinak v nějakým běžnějším režimu každý den fakt máš ty 2 hodiny cvičení?
5: Dřív jsem to tak měl, protože jsem chodil do té posilky 6x v týdnu. Teď to mám tak, když jako nemůžu jít, tak nejdu, ale snažím se tam najít prostě ten čas, protože vím, že zase přijde období, kdy nebudu moc chodit a pak zase to bude horší mentálně, než to je teď, kdy můžu chodit. Tady se snažím proto jako udělat maximum a i když mám prostě školu pozdě, tak po škole si tam prostě skočím. Já říkám 2 hodiny, samozřejmě je to variabilní, takže někdy stačí fakt jako dorazit a něco se tam odcvičit a člověk se necítí líp. Nejvíc produktivní, co vždycky jsem, taky když jsou prázdniny. Minulý prázdniny jsem začal běhat, což bylo takový zpestření, protože ta posilovna taky v to furt nejde, jak jenom chodit a zvedat železo.
3: Podobně mi svůj přístup k pravidelnosti a intenzitě cvičení popisuje i Petr.
4: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, kdy jsem se

0: cítil fakt jako v tom píku, kdy jsem byl tak jako nafouknutý, ty svaly byly zatěžovaný, jedl jsem hodně a cítil jsem se velký a cítil jsem to, že když jsem přišel, nebo když jsem se oblíkal, když jsem se slíkal, tak jsem věděl, že ten pocit je. A pak naopak, když jsem zhubnul, a to bylo taky spoustukrát, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr. Když je mám na sobě, tak jsem bezpečně sám se sebou. A když jsem je neměl, tak najednou jsem byl takový odhalený, takový zranitelný. Potom vlastně, když už byla nějaká příležitost se sléknout před někým, tak jsem se v hlavě hodně pral s tím, že se necítím vůbec dobře a že vlastně se nechce slíkat. Jediné, co mě tak jako uklidňovalo, je, že vnímám se jinak, než jaká je realita. A taky to, že ten člověk mě třeba neznal takovýho, jako jsem byl v tom píku. Já jsem se spoustukrát připadal, že moje tělo nechce, ale mám moc silnou hlavu na to, aby to tělo šlo tam, kam chci. Takže jsem ho tam vždycky dotáhl. Většinou, když jsem byl nemocný, tak to jsem ani ten trénink nebyl dobrý a necítil jsem se dobře, přitom neměl jsem sílu, takže jsem to jako nechával, ale jakmile už byla první možnost, tak jsem šel a ono se to vrátilo. A těch stopek bylo velmi moc a já jsem je všechny ignoroval až do nějaký větší stopky, kdy vlastně to fakt položilo na dlouhou dobu a nemohl jsem sportovat jako čtvrt roku. Takže od té doby si na sebe dávám větší pozor.
1: Oba o své tělo pečují a pravidelně cvičí. Nepřináší jim to ale pocit spokojenosti. Adam i Petr se mi svěřují, že v minulosti měli problém s nastavením zdravé a vyvážené rutiny. Cvičení a kontrola vlastního těla začaly výrazně zasahovat do jejich všedních dnů. Když se o vztahu dnešních mladých mužů ke kultu těla bavím s psychiatričkou Hanou Papežovou, potvrzuje mi, že se poruchy příjmu potravy zdaleka netýkají jen žen. Bavíme se o takzvaném Adonisově syndromu, neboli bigorexii, kterého podle Papežové v posledních letech přibývá.
2: Ta dysmorfie je vlastně o tom, že ti muži chtějí mít co největší svaly s co nejmenším procentem tuku. Takhle je to vlastně definované. A jsou posedlí vlastně tím vlastním zevnějškem a někdy se této posedlosti říká taky anorexie na ruby. A proč anorexie na ruby? Protože to má biologické, psychologické i sociální důsledky, stejně jako ta anorexie, i když ta touha je vlastně opačná. Klíčovým faktorem je vlastně nespokojenost vlastním tělem a touha po nějakém ideálu, který je v současné době ve společnosti propagovaný. A to jsou svaly, velké svaly s co nejmenším procentem tuku. Jde vlastně o svaly a jde vlastně o takový pohled na muže jako silného a svalového a fit a podobně. To jsou takové cíle, si myslím, v těch posilovnách.
1: Mužů se týká celé spektrum poruch vztahu k jídlu a tělu. Jak je rozeznat a jak se z nich dostat, rozebírám s Hanou Papežovou v doprovodném rozhovoru. Zajímá mě, k jakým tělům moji respondenti vlastně aspirují, jak podle nich vypadá ideál a odkud se ta představa bere. Přibližuje mi to Petr.
0: Tak by je velký, no. Ty ramena vidět, mít ty bicáky vidět, nohy, kvadráky velký, cítit se dobře a být, vidět, že se cítím dobře, že je vidět, že něco dělám. 50 kilo navíc by bylo super. Ty vzory, který my vnímáme, jako ta moje generace, no i mladší kluci, jsou právě tyhle ty kluci, kteří jsou nastřelený. I oni to o sobě sami řeknou a přímo tomu nenabádají, aby to ty lidi dělali, ale zároveň je tam taková ta myšlenka, ty, abych chtěl vypadat jako on, je to můj vzor, tak proč to neudělat taky? On žije, on je v pohodě, ale zatím stojí spoustu dalších aspektů, jako je ta píle, nějaký testování. A potom jsou tam ty lidi, kteří třeba nic nemusí brát, ale mají na to ten čas, mají na to ty prostředky a dokážou se tomu věnovat a vypadají dobře. Můžou si oni sami vybrat, co tam za fotku, kde jim to zrovna sluší. A když se vidím ráno v zrcadle, tak tam nemám dobrý světlo. A řeknu si jim, proč nepadám jako on? No ale protože tam zrovna není ta správná fotka.
3: Takže vidíš věci vizuálně na sítích a dělá to s tebou něco. Je to prostě i mužský téma.
0: Jo, velký téma. Vnímám to teďka, sledu jednoho Američana, je moje podobně jako mě a je jako neskutečný, ale vlastně sám teďka přiznal, že je na nějakých látkách, na nějakých anabolikách a je to jako velký téma, ne, že bych to někdy chtěl dělat. Ta norma toho, jak někdo vypadá, je hrozně jako těžká, co je teda normální teďka. Když se porovnám s někým na Instagramu, tak asi tam úplně do toho zapadat nebudu, do těch jako úplně top lidí, kteří by mohli být nějakým tím. Takže najít to, co je normální v dnešní

0: Výrazně přispívají k šíření nereálných představ o tom, jak by mělo tělo vypadat. Do série jsem proto přizvala i Jakuba Angela, 29-letého influencera a youtubera, který se věnuje fitness obsahu. Na Instagramu ho sleduje téměř 400 000 lidí. S Jakubem se setkávám, abychom mluvili nejen o jeho vlastní cestě, ale i o tom, jak fungují sociální sítě a jaký tlak vytvářejí. Zajímá mě, jak se dostal tam, kde dnes je, ale i to, jak přemýšlí nad obsahem, který se svým publikem sdílí.
1: Vlastně už 15 jsem nějak se dokopal do toho fitka, zároveň z toho domácího do fitka. A v 16 jsem měl vlastně první závody, trojboj, v nějakém mrtvém tahu, který mi vlastně jakoby šel. Tak jsem to zkusil a lidi právě kolem z té branže říkali, že jako mám ten potenciál, já se tomu věnuju a tak. Tak jsem začal prostě zvedat logicky větší a větší váhy a závodil jsem v tom častěji. A ty informace jsem právě musel brát ze zahraničí, protože v Česku moc nebyly. Že tady nebyly tak edukovaní lidi, nebo třeba byli, ale nebyli vidět, protože nebyly tolik ty sítě jako profilky jako dneska. V ten moment jsem si říkal, že mi to tady docela chybí v Česku, proč nebudu jako já postupem času ten, který bude tahat ty informace jakoby ze zahraničí sem a předávat je dál těm lidem, protože taky jsou tady kluci, kterým je 15, 16, 17 a tápou v tom a neví, jak se odrazit. A já můžu prostě jít na můj kanál nebo už x další kanálu nebo lidí a mají informace právě tam. Takže to byl ten prvotní impuls, že já jsem vlastně byl nucený hledat to v zahraničí a chtěl jsem to dotáhnout právě sem pro český, slovenský publikum. Nepřemýšlel jsem nad tím tolik nikdy, protože jsem si říkal, že prostě budu sám sebou a myslím si, že jim nepředávám jako nic špatného a oni občas se třeba ozve někdo, že jako no ty tady radíš, ale sypeš. Ta rada je úplně stejná, jako ať už člověk bere nebo nebere anabolika, ta rada je stejná. Když jim poradím, jak mají jet bench press, nebo jak mají zlepšit trávení, nebo spánek, nebo imunitu, ta rada je úplně stejná od toho člověka, co bere nebo nebere anabolika. Takže vím, že to, co jim předávám, není, že berte anabolika, ale mít zdravý životní styl, cvičit korektně, mít správnou techniku a spíš jako jim chci předávat něco ve smyslu, ať dělají, co je baví, ať si dávají nějaký challenge, proto jsem se právě vrhnul minulý rok na box. Třeba to nedopadlo podle plánu, ale byl to výstup z komfortní zóny, zkusil jsem to a to chci ukázat těm lidem, jako ať prostě zkoušej cokoliv, jakým směrem je to prostě zavené, ať tam prostě jdou.
0: To, že můžeš vytvářet jako strašný tlak na ty kluky, to neřešíš?
1: Nemyslím si, že na ně tlačím jako nějakým způsobem, protože oni taky viděli tu cestu, že jako já jdu vlastně z podobných poměrů, jako oni. Byl jsem v Mostě, u rodičů, chodil jsem na střední školu, taky jsem řešil jako budget a že potřebuju prostě nějaký kuřecí ve slevě a jíst vločky a tvaroch, jako já taky jsem takhle fungoval. Takže teď si můžu dát třeba jako bědu, nevím, krevety nebo steak, to je fajn, ale to byl postupně jako progres, jako taky jsem byl v té pozici jako oni. Nemyslím si, že jim jako vyvíjen tlak, že jako musíte mít Mercedes a ano, jste Rolexy a jíst jenom humra.
0: Jakub na sítích i v rozhovorech přiznává, že dlouhodobě užívá anabolické steroidy. Zajímá mě proto, jestli přemýšlí nad tím, jaký vliv to může mít na mladé kluky, kteří ho sledují. A jestli by podle něj nebylo na místě sdílet i o světu.
1: Asi by to šlo, ale já zároveň čím míň o těch anabolikách mluvím, asi tím líp. Vlastně vedlejší účinky jsem extrémně neměl. Já nepociťuji nějaký výkyvy, nálad, hormonů, nic takového. Ale to nemusí být u každého. Někdo třeba si dá fakt jednu nějakou jednoduchou látku a může reagovat hrozně na to. Je to individuální. Tím pádem nechci jim říkat, jak já to užívám a jak mám v pohodě krevní testy a jak se cítím dobře. Protože to nemusí být u každého. A hodně lidí to může namotovat k tomu právě začít brát anabolika, protože můžu chodit na krevní testy a budou vlastně v pohodě, ale to se nemusí stát. Takže nechci jak tomu jako dokopávat tohle cestou.
0: Podle odborníků sebou užívání anabolických steroidů kvůli lepším sportovním výkonům nese řadu zdravotních i psychických rizik. Mohou poškodit srdce a játra, způsobit hormonální problémy, agresivní chování nebo závislost. Na jejich nebezpečí nedávno upozornila také Česká kardiologická společnost, podle které jsou tyto látky až příliš snadno dostupné. Kombinace anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku navíc zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu. Ty mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Kromě vážného poškození těla pak může hon za dokonalou postavou vést i k psychické nepohodě. S Petrem mluvím o tom, jak trénink a přísná kontrola jídelníčku negativně ovlivnily jeho běžné dny.
2: Takže si myslím, že to do jisté míry určitě ovlivňovalo ty vztahy. A nejen jakoby přímo ty svaly, ale ta aktivita kolem toho, jako to věnování s tomu sportu, potom následná únava po tom sportu, tlak na to jídlo, kdy vlastně jsem fakt jako to musel dřít, takže vlastně ono to má hrozně směru, který to ovlivňují.
3: To tam bylo jako spoustukrát.
2: Že tak jako celkově tu vysokou školu, ty studentské léta, i skrze jako to studiu, a kde to studiu bylo trošku jinak, než třeba někdo, kdo jsem přišel z dálky, takže já jsem úplně jako nekalel, pracoval jsem, studoval jsem, měl jsem vztah, měl jsem sport a vlastně ten sport, bylo to tak, že spoustukrát jsem si řekl, že radši nikam nepůjdu, abych se vyspal, aby jsem zregeneroval ty svaly a druhý den jsem se mohl jít ničit znovu. A bylo to i, co se týče toho jídla, tak mám radši větší příjem a nevadí mi jíst hodně a jedlo jsem hodně. Takže to se týče těch věcí, jako kalorických nápojů a alkohol, to jsem úplně neřešil. Ale řešil jsem spíš tu stránku, jako ty regenerace, ty únavy a to, že potom druhý den budu nepoužitelný a že mě to ovlivní a že je to vlastně škoda dvou tréninků, v podstatě ten jeden večer. Já bych řekl, že ten finanční náklad není tak vysoký, jako to, kolik to stojí nad tím přemýšlet a najít si ten čas. Ten časový náklad a mentální náklad je fakt vysoký. Jsem přišel na jídla, které jsou relativně dostupné jako pro studenta. Nebydlím sám teda, takže je to i tomu tom snaží, ale i kdybych bydlel, tak tvaroh, kuře, rýže, těstoviny na repeat každý den by mi vůbec nedělal problém, protože v hlavě mám vzadu to, že je to potřeba a když je to potřeba, tak si spíš dám to, co je potřeba, než abych si to užil. Což mě jako dovedlo k tomu, že jídlo je čistě palivo. Bylo to něco, co je potřeba. Nebylo to jako, že něco, co bych si jako užil, to jako užiju, ale většinu to, co jsem jedl, bylo někdy i hrozný.
0: Při rozhovorech narážíme na zajímavý fenomén. Přestože si moji respondenti uvědomují, že je pro ně tělesnost citlivé a nedořešené téma, o svých nepříjemných pocitech mezi sebou většinou nemluví. A to i přesto, že podobné problémy řeší řada jejich kamarádů. O tom, jak těžké je sdílení nejistot, mluvím s Adamem.
4: Moje hlava je vedená v tom, že moje problémy jsou moje problémy. Nepotřebuje řešit prostě s nikým jiným. Takže se ani moc jako neotevírám lidem. Myslím si, že většina lidí u mě na vysoké škole o mě neví dost věcí, i když si to třeba myslí. Taky to asi částečně bude jako daný tím, jak jsem se cítil, když jsem byl malej a nebyl jsem spokojený s tím, co vidím v zrcadle. Takže jsem to jako nikdy neřešil. Napadlo mě, že třeba teď je to takový téma, že to jako už není tak tabu prostě mít svého psychologa. Tak mě to jako napadlo, ale člověk, aby mu pomohl psycholog, tak se musí jako o sobě zjišťovat věci, které o sobě nechce vědět a který nechce slyšet. Já si ty věci dokážu představit, které by tam mohly být a nepotřebuju to zatím. No. Myslím si, že téma to je určitě velký a když si vezmeme statistiky, tak prostě i více by vraště u mužů než u žen. Myslím si, že dost velký procento z toho bude tady to, že prostě se muži jako takový se prostě neotevírají, protože to braný jako slabost a nějaká jako větší emoční zátěž, která je prostě mezi těma klukama jako ve skupinách prostě není. Teda já bych byl upřímný, tak taky toho nejsem úplně, jako samozřejmě pokud za mnou někdo přijde, tak ho rád vyslechnu a povím se o tom, ale abych já sám za někým přišel a začal se s ním bavit, tak taky takový prostě nejsem. Radši se to jako držím v sobě, ale jako téma je to určitě velký a myslím si, že ono se to dost dělí na dvě skupiny. Mám kamarády, kteří jsou prostě spokojení a vždycky, když odejdou své posilky, tak píšou do skupiny, jak jsou šťastní, jak prostě jsou napumpovaní, jak se dodá teď nějaký stejček a jsou strašně šťastní. A pak mám tu druhou skupinu, která to má podobně, no, že tam jsou nějaký ty pochybnosti furt a ok, teď možná se trošku protiřečím s tím, co jsem říkal předtím, ale snažíme se jako o tom bavit, jako my třeba, co jsme v té skupině. I když to možná bereme víc jako humorně, že to jako zlehčujeme, tak si budu myslím, že to je aspoň nějaká metoda, jak to jako vůbec zmiňovat, že to není úplně, že by tam jako nikdo nic nepsal a prostě šli jsme do posilky, šli jsme zpátky a píšeme si jo, zítra zas, tak to úplně není, no.
0: O sdílení nejistot s kamarády a nejbližšími se bavím taky s Petrem.
2: Necítíme tu potřebu, no. Mezi sebou řešíme jiné věci, nechci to úplně schazovat ze stolu, myslím, že jsme se o tom bavili a moje odpověď na to pro ty kamarády je, že aby se oni cítili dobře sami se sebou a že když se necítí dobře, tak ať s tím něco dělají, aby se oni našli tu svoji polohu, která je pro ně v pořádku a aby se nepoměřovali s někým dalším, i když sám to dělám, ale tak to vždycky může být chytřejší ostatním, než jsem k sám sobě.
0: Zatímco v první epizodě série Stělesnění jsme s respondentkami otevírali téma terapeutické pomoci opakovaně, u mužů je to jinak. Zajímá mě, jak jsou na tom se sdílením zranitelností. Proč se nesvěřují a čeho se bojí? Ptám se psychoterapeuta Tomáše Kvapilíka.
5: Myslím si, že otázka bezpečí a vlastně zranitelnosti je úplně stejná pro muže i pro ženy, ale je zajímavý pozorovat, jak se to může přetvořit, a to už se zase možná dotýkáme společnosti a nějakých vzorů, jak se to u mužů může přetvořit do té síly, jo, do toho budování té svalové hmoty. A myslím si, že tam vlastně velmi výstižně zaznělo, že ta tělesná schránka může působit bezpečí. Jo. To je pak velmi pochopitelný, že ji člověk nějak buduje, že možná na ní lpí, že to možná i přehání, stejně jak to jiní lidé přehání s věcma, které jim působí bezpečí a vůbec se netýkají těla. Tam já souhlasím s tím, že je to vlastně něco, co je na první pohled hezky vidět. Že žena řekne, OK, vyhledám pomoc, půjdu si o tom promluvit, muž řekne něco úplně jiného, opačného, nepotřebuji to, nebo mě to nepomůže. Ale za mě ten rozdíl mezi těmito dvěma zjevnými vyjádřeními, jo, nebo tím přístupem, je vlastně někde úplně hloub. Že se můžeme bavit o tom, jak jsou muži versus ženy zvyklí sdílet své emoce, jak jsou zvyklí, jak byli vedeni k tomu pojmenovat je, být s nimi, ne hned je jako někam zahodit, ne hned je někam schovat, jak jsou vlastně zvyklí v tom potkávat se s druhým v nějaké své zranitelnosti, v nejistotě, v tom, co právě prožívám. A to, že vlastně až jako desátý krok nebo desátý bod té sekvence je, že vlastně nejdou za tím psychologem, tak já bych se ptal na mnohem ty dřívější sekvence, což tam bylo hezky řečeno, že vlastně já nejdu za nikým, já nejdu za svým kamarádem. Jo, že to vlastně není o tom terapeutovi, že něco jiného by bylo, kdyby obě strany říkali, jo, já si o tom povídám a já mi si pobrečím a to. A jedna by řekla, jak terapeutovi ano, jak terapeutovi ne. Ale vlastně to jádro té věci je úplně někde jinde. A podle mě se odehrává už od 2-3 let, možná ještě mnohem dřív, v těch rodinách a možná i v mužských kolektivech, jo, když si vezmeme nějaký fotbal, hokej, jo, nebo cokoliv, karate, cokoliv jiného. Tak tam já se ptám, jak bylo normální přijít za druhým klukem a nebo za trenérem a mluvit o tom, co prožívám a s čím si nevím rady a kde jsou moje nedostatky. Jo. Když zaznělo pocit nedostatečnosti, tak já se chytám toho pocitu nedostatečnosti. A to, že se přilepí na tělo, je možná něco dočasného, protože když se tělo vyřeší, tak se přilepí na něco úplně jiného. A řešme tedy pocit nedostatečnosti a nikoli to, jak ten člověk vypadá, k čemuž se vlastně jako dostáváme víc v té terapii. A tohle je podobný. Řešme to, že ten člověk nikdy za nikým nepřišel. Tam je vlastně to jádro problému s tím, co prožívá nebo v čem se cítí zranitelný. To je pak úplně jasný, že s tím nejde za terapeutem, protože neudělal ani těch 10 kroků, který tomu vlastně předchází. Možná muži jsou velmi otevření k tomu sdílet určité emoce, ale jakmile se dotknou toho studu a pocitu viny za nějaký typ emocí nebo prožívání, a nebo to ani nemusí být tolik o emocích, ale může to být o tom, že si neví rady, nebo že se cítí, že selhali, tak tohle je to místo. Jo? Že to není obecně o emočním sdílení, protože znám mužské skupiny, který vlastně velmi otevřeně sdílí hněv, jo? A velmi otevřeně sdílí nesouhlas s něčím a pak i radost a euforii, že se něco povedlo. Ale jak by mělo dojít na to, za co se stydí ve svém životě, z čeho mají pocit, že selhali, nebo v čem selhali, tak to je naprosto nepřijatelný. A v tom vidím ten rozdíl tady v tomhle místě, že ženy umí vytvořit takový prostředí, ve kterém je to vítaný a myslím si, že to odráží to, že to znají už z dětství.
0: Tomáš Kvapilík mi říká, že u mladší generace mužů vidí větší otevřenost než dřív a věří, že se takový posun bude dál prohlubovat. Pohyb přitom označuje jako jednu z nejúčinnějších forem terapie. Zároveň ale upozorňuje, jak rychle se může proměnit v tlak na výkon. Ptám se ho, kde máme hledat hranici mezi zdravou sebepéčí a kde už začíná nebezpečná posedlost.
5: ta orientace na výkon, ať už je to v jakékoliv oblasti, ale může to být i v té sportovní nebo fitness, tak je pak otázka, čemu všemu to slouží. Zaplňuje to mezery nedostatečnosti, zaplňuje to mezery identity, že bez toho neměl bych kým být, nemám tam nic jiného, o co se v životě opřít, než o tohle. A pak to otvírá terapeuticky samozřejmě otázky, jestli by se nedalo něčeho přechytnout v tom světě, jestli si nevytvořit víc takových činností, oblastí, způsobů kontaktu se světem, kdy se taky budu cítit dostatečný, a nebo co mě bude cítit nějakou potřebu stabilní identity nebo výjimečnosti, mohli bychom sklouznout k otázkám narcismu a tak. Jo? Takže jsou různé funkce a myslím si, že dobrý směr si poctivě uvědomit, k čemu všemu mě to slouží.
0: Moc bych si přála povzbudit kluky, kteří nás poslouchají, aby se nebáli svěřit nebo si říct o pomoc. Otevřenost a sdílení neznamenají slabost, právě naopak. Vyjít z toho můžeme silnější. Adam i Petr si prošli dlouhou cestou. Se svým tělem bojují řadu let. Měli horší i lepší fáze. Na závěr se jich proto ptám, co by poradili mladším klukům, a nebo třeba mladším verzím sebe samých.
4: Ať už je to prostě někdo z rodiny nebo kamarádi, který si prochází tím stejným. Přece jenom pokud člověk je v nějaký tý pátý třídě, šestý třídě, ten rozum jako ještě nemá takovej, a myslím si, že poprovídat se o tom s někým, který už o tom něco ví, tak je určitě důležitý, s tím, že pokud to jsou fakt jako raný fáze vývoje, tak člověk z toho jako vyroste a tělo se furt formuje, myšlení se furt formuje, nějaký zvyky se furt formujou, takže si myslím, že pokud člověk má zdravý vztah jako ke sportům, má zdravý vztah ke cvičení, už si vybuduje nějaký tady ty základy jako v raném věku, což já jsem teda naštěstí měl, tak v dospělosti se to jako jenom najde. Co bych zkázal mým mladšímu, a to je cítím jak na Oscarech vždycky. Mému mladšímu já bych sdělil, že má všechno ve svých rukou, no, takže to může změnit. To je i k mým normálnímu já.
2: Není potřeba chodit 6x týdně, je to super, ale musí se to nějak dobře namixovat jinak ten trénink a jako s tím životem. Takže vlastně se úplně z toho nezbláznit, jako není to alfa a omega, je to skvělý, ale zároveň na tom nepostavit celou svoji jako osobnost. Že je podle mě skvělý se hejbat, skvělý tohoto dělat, ale dělat i další věci, užívat si to.
0: Ráda bych poděkovala klukům, že se se mnou podělili o věci, o kterých se běžně úplně nemluví. Moc si toho vážím a věřím, že jejich příběhy můžou pomoci dalším, kteří prožívají něco podobného. Děkuju taky všem odborníkům, kteří pomohli dnešní epizodu zasadit do širšího kontextu. A děkuju i vám, že posloucháte sérii Stělesnění. Pokud jste se poznali v některém z dnešních příběhů, nebo máte pocit, že vás vztah k vlastnímu tělu začíná trápit, nebojte se říci o pomoc. Rozcestník podpůrných organizací najdete na webu série Stělesnění. Moc na vás myslím a držím vám palce. Nejste v tom sami. Příště se podíváme na fenomén sebeoptimalizace. Nikdy nekončící snahy stát se lepší verzí sebe sama. Těším se na vás příště. Adéla.
6: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Stělesnění. Zdravý a dokonalý. Akorát, že vůbec. Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
0: Druhý díl je o Gym Bros. Mužích, u kterých se za zdravým životním stylem může skrývat posedlost svaly, cvičením a kontrolou jídla. Muži a chlapci tvoří podle některých studií až čtvrtinu případů poruch příjmu potravy. Jejich potíže ale často zůstávají nerozpoznané. V bonusu zjistíte, jak se právě u nich projevují. Hana Papežová, psychiatrička a vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnici. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Tělo, body image, poruchy příjmu potravy. Já mám pocit, že ve společnosti v debatě je to často něco, co si spojujeme s ženou, s ženskýma zkušenostma. Tak řekněte nám prosím, jestli je ta zkušenost i žitá muži.
7: Je žitá i muži a píše se, že čím dál tím víc, i když ta čísla nejsou úplně tak spolehlivá, protože to, co je na té nemoci vlastně takové typické, je, že je to nemoc skrývaná. Skrývaná jak těmi ženami, tak těmi muži. A to, co my vidíme v těch studiích, je vlastně takový vrchol ledovce.
0: Proč si ale myslíme, teda dominantně jako společnost, že se to mužů spíš netýká? Proč ta zkušenost je méně sdílená? Jsou tam nějaké důvody? Nebo jsou, no, máme i méně dat?
7: Určitě máme méně dat a pozdější, ale taky je to dané tím, že opravdu to, co učíme, je poměr žen ku mužům 9:1 třeba nebo 10:1, takže v minulosti to byla opravdu víceméně ženská nemoc.
0: Ale tím, že jsme to nesledovali, nebo skutečně tím, že to těžko říct.
7: To je vždycky kombinace.
0: Mě by zajímalo, jestli teda k tomu máme nějaká aktuální data. Vy říkáte, že to je špička ledovce, že ta čísla budou ještě úplně jiná, ale máme, já se zabývám hlavně mladými, kluky generací Z, mileniálama, tak máme nějaká data teď aktuální, jak často jsou u kluků, mladých kluků poruchy příjmu potravy nebo nějaká forma tělesné dysmorfie?
7: Tak jak jsem řekla, data přesná viděla jsem od 1/3 poruch příjmu potravy až po daleko menší čísla 8:1 nebo jiná. Ale to, co říkám, my zmapované tady moc ze studií vlastně ty počty nemáme a možná se to ještě ve světě trochu lišit. A to, co vidíme klinicky, to, co vidíme na oddělení, je, že máme častěji hospitalizované muže.
0: V dnešní době více muže.
7: V dnešní době, určitě.
0: Možná teda řekněte mi, jak se to za poslední roky, vy se té profesi věnujete desítky let, jak se to změnilo? Jestli je dnes možná na muže právě větší tlak, více je tedy máte hospitalizované, nebo zkrátka je to třeba i tím, že se to víc pojmenovává. Co jsou ty vaše zkušenosti z té praxe? Co vidíte?
7: Tak my vidíme, že muži přicházejí častěji, přicházejí i s anorexií, i s bulimií, i vlastně s psychogenním přejídáním, vlastně týká se jim jich celé spektrum poruch příjmu potravy. To, co jsou ty důvody, ono jich je daleko více. Je to dané tím, že už se tolik za tu nemoc nestydí třeba, že přece jenom je v populaci a v odborné společnosti vlastně více povědomí o tom, že by se i muži mohli léčit a potom jsou typické některé diagnózy, které jsou víc u mužů. Jak jste mluvila o té dysmorfii, tak to je vlastně víceméně mužská záležitost, anebo nová diagnóza, která vlastně ještě není v naší klasifikaci, je ARFID, což je vlastně takové onemocnění taky s poruchou příjmu potravy, ale nesouvisí tolik s tou touhou být štíhlý.
0: Můžete mi prosím přiblížit, co tedy opravdu znamená tělesná dysmorfie? Jak si to mám představit?
7: Tak tělesná dysmorfie není úplně v současné době v klasifikaci poruch příjmu potravy, ale je s nima vlastně velmi blízká, je popsaná asi 2 desetiletí a je taky utajovaným problémem, který vidíme hlavně v posilovnách a když výzkumníci jdou do posiloven, tak se mnoho těch dat právě nezjistí, protože jsem někde četla, že přiznat se k této poruše je pro člověka, pro muže horší, než se přiznat k závislosti na kokainu. Takže asi je to opravdu těžké se k tomu přiznat a to, co my vlastně děláme, je, že se snažíme vlastně vytvořit nějaké screeningové metody, které vlastně pomohou třeba rodičům, aby poznali to u svých dospívajících synů a aby tomu nějakým způsobem i s pomocí odborníků zabránili.
0: A jaké jsou teda ty problémy, které můžeme klasifikovat? Co o čím trpí mladí muži dnes?
7: Ta dysmorfie je vlastně o tom, že ti muži chtějí mít co největší svaly s co nejmenším procentem tuku. Takhle je to vlastně definované. A jsou posedlí vlastně tím vlastním zevnějškem a někdy se této posedlosti říká taky anorexie na ruby. A proč anorexie na ruby? Protože to má biologické, psychologické i sociální důsledky, stejně jako ta anorexie, i když ta touha je vlastně opačná.
8: V té souvislosti s mužským tělem a obecně sebepřijetím se často objevuje takzvaný Adonisův komplex. Tak to je ono.
7: Takže to má vlastně několik názvů, i třeba bigorexie. Takže názvů to má hodně, ale stejně vlastně to povědomí v té populaci a ty procenta úplně přesně neznáme.
8: A kdybychom se ještě chtěli představit ten prožitek, co se tedy děje v hlavách mladých mužů? Je to pocit, že nejsou dost velký, nebo to třeba i souvisí s nějakou sílou, nebo i třeba s nějakou představou v dnešní době i mužství? Co všechno v tom je?
7: Víte, ono to není úplně všechno jednotné, ale vlastně to, co je tím klíčovým faktorem, je vlastně nespokojenost vlastním tělem a touha po nějakém ideálu, který vlastně je v současné době ve společnosti propagovaný. A to jsou vlastně velké svaly s co nejmenším procentem tuku. Takže jde vlastně o svaly a jde vlastně o takový pohled na muže jako silného a svalového a fit a podobně. To, co jsou vlastně takové cíle, si myslím, v těch posilovnách.
8: Dá se říct, co bývá spouštěčem?
7: Obecně spouštěčem poruch příjmu potravy může být třeba nějaký stres nebo neurovývojový problém, to znamená nějaký nespokojenost během výchovy, nespokojenost v rodině a ten člověk se zaměří prostě na jediný cíl a to je ten cíl být co nejkrásnější a vlastně být se sebou spokojený, být jako ty ostatní na těch sociálních sítích.
8: Znamená to, že tedy z té praxe, kterou znáte, tak vlastně ten prostředek té kontroly těla je zkrátka jenom nějaký mechanismus třeba k nějakému hlubšímu psychickému problému, je to tak?
7: Může to tak být. Říkáme tomu maladaptivní, čili způsob, který není vhodný k řešení nějakých problémů. A to je celá ta škála poruch příjmu potravy je vlastně na tom stejně, že to může být způsob, jakým právě získávám, jak jste říkala, kontrolu nad svým životem.
8: Možná nemusíme se tolik podrobně dostávat do různých typů těch patologií, ale co jsou takový nejčastější ještě, protože říkala jsem ten Adonisův komplex, jsou jako vlastně nějaký typologie, který byste mi třeba mohla přiblížit pro laickou veřejnost, ale která chce mít třeba trošku větší pohled do toho. Nebo zkrátka je to tak velká rozsáhlá skupina různých patologií, že ani nemá cenu v tom vytvářet nějaký systém.
7: Ta nespokojenost s vlastním tělem může být vlastně odrazem nespokojenosti vůbec se životem a taky vlastně neschopností vidět vlastní potřeby. A v té výchově vlastně k tomu může vést taky výchova, která je hodně perfekcionistická a orientovaná na výkon. Takže jsou velké požadavky, k tomu přispívají toxicky ty sociální sítě a ten člověk se cítí nedostatečný právě díky výchově, díky nějakým osobnostním rysům, to můžou být právě chci být perfektní a ten obraz toho perfektního adolescenta je právě na těch sociálních sítích vykreslený, jak jsme si řekli.
8: Co s tím, jak se to léčí, jak se to řeší?
7: Ti lidé, jak jsem říkala, vrchol ledovce, ti lidé nedospějí často vůbec na psychiatrii s tímhle problémem. Takže to, co my víme, je, že to víme vlastně z posiloven, víme to třeba z médií, že ti lidé se dostanou až do problému těch tělesných, že se dostanou k selhávání nějakých orgánů, některých životně důležitých orgánů a pak odmítnou vlastně psychiatrickou péči. Já jsem psychiatr, tak psychologicko-psychiatrická péče, ta léčba je vlastně návrat k normálnímu stravování, neužívání anabolik, což je taky jeden z rizikových faktorů a návrat k předchozím třeba zájmům, které vlastně ten člověk ztrácí, když je posedlý jenom tím jediným cílem a to je cíl mít ty svaly.
8: Mě to zajímá ta psychologická, psychiatrická pomoc, protože já jsem se bavila s mými respondenty, což byli tedy převážně muži mezi 20. a 30. rokem života, tak poměrně jednohlasně od nich zaznívalo, že tedy měli nebo mají nějaký problém s přijetím vlastního těla a třeba říct, že jsem poptávala muže, kteří se zabývají tou tělesností. Nicméně zajímavé na tom bylo, že téměř nikdo nechtěl mluvit s odborníkem. Proč je pro muže těžké řešit svoje problémy s terapeuty nebo s jinými odborníky?
7: Protože se za to stydí, za to nemoc.
8: A je to mužská záležitost?
7: Je to lidská záležitost. Stud jako negativní emoce jsou velice často za tím skrýváním toho onemocnění, jak u žen, tak u mužů. Ale u mužů ještě víc, protože vlastně poruchy příjmu potravy jsou jako ženská, nebo byly považovány jako ženská nemoc. Takže pro muže, jak jsem říkala, radši přiznají vlastně, že jsou závislí na nějaké návykové látce, na kokainu, než aby přiznali vlastně tu posedlost vlastním tělem.
8: Jak se potom v té praxi k ním dostáváte? Jaké jsou ty metody? Musí ten člověk chtít? Nebo jak vlastně dojdou k tomu, že to opravdu řešit chtějí?
7: To je docela těžké. Já říkám, že jsme jich viděli vlastně hrozně málo, protože když se léčí, tak se léčí vlastně pro ty svoje už somatické následky té nemoci a potom psychiatrickou léčbu odmítají. Takže my vlastně těch poruch jsme tolik neviděli. My je, jak jsem říkala, vídáme třeba z médií a nebo z odborné literatury, ale vlastně tolik pacientů jsme vlastně v téhle oblasti neměli.
8: To znamená, že k vám se dostávají třeba muži, kteří už prostě mají nějaké následky a ty vy potřebujete řešit.
7: No obecně člověk nerad dělá změny ve svém životě, dokud tohoto třeba nedostihne i při jiných onemocněních.
8: A typově, co řešíte potom tedy v rámci vaší praxe? Jak to vypadá?
7: Léčba je vlastně podobná, jak jsem říkala, u žen i u mužů. Vlastně tam nejsou velké rozdíly. Ta léčba spočívá na režimu, potom jsou tam různé psychoterapeutické metody, které vlastně vedou k tomu zavést si normální režim, neužívat návykové látky a vrátit se ke svým zájmům a ke svému sebevědomí a nebo s tím sebevědomím dál pracovat. Protože jsme si řekli, že vlastně ta porucha příjmu potravy je takový maladaptivní způsob řešení nějakých problémů. Může tam být vlastně i ta genderová dysforie, což je dneska taky vlastně velké téma. Takže těch témat, které mohou vést k tomuto onemocnění, může být daleko víc.
8: Já se ještě dostanu k fitness kultuře. Tak řekla bych, že to posilování a cvičení dneska není pro mnohé muže, kluky, jenom nějaká aktivita a sport, že se kolem fitness zařízení postavila taková celá kultura. Jak vy tuhle, řekněme, fitness kulturu vnímáte?
7: To je docela těžká otázka. Prostě pro nás je to rizikový faktor pro ty, kteří si nevěří, kteří mají nízké sebevědomí a řeší vlastně svoje problémy jenom tím pobytem ve fitness posilovnách, což vede taky k změnám ve stravování a zneužívání těch návykových látek, tak to všechno je pro nás vlastně riziko. Učíme třeba nutriční terapeuty, kteří tam dělají vlastně poradenství. A když to poradenství také není adekvátní nebo není se znalostí vlastně toho rizika, tak to může vlastně vést taky k zvýšenému výskytu těch poruch příjmu potravy.
8: V rámci toho projektu se dívám na, řekněme, různý trendy, které jsou třeba cvičení nebo u dívek je to nějaká yoga, pilates, zkrátka takový nějaký fenomény, který na první pohled si přeci řekneme, to je super, že mladí lidi se hejbou. Vy, jak už jste zvyklá z praxe, tak cítím, že hodně se díváte na to kriticky, protože i jako my v tomhle pořadu, protože zkrátka nějaká patologie může nastat i v cestě ke zdravému, řekněme, tělu. Tak mě právě zajímá, jak často vídáte, že se ze zdravého životního stylu stane vlastně něco nezdravého, nějaká patologie, obsese. Je to ten model vlastně?
7: Obsese, to je dobrý výraz. A to je vlastně součást taky těch symptomů poruch příjmu potravy velice často. A je to u lidí, kteří mají vlastně takhle ty rysy obsedantní třeba. No a jak často se to stává, to je těžká otázka. Stává se to právě u lidí, kteří vlastně jsme mluvili o traumatu nebo o stresu, mluvili jsme vlastně o tom, že si nevěří a u lidí, kteří vlastně neurovývojově třeba nějakým způsobem se nedokážou jinak uplatnit. Takže vlastně těch rizikových faktorů je hodně. Vidíme to překlopení ze zdravého, doporučovaného pohybu do toho kompulzivního, nezdravého, sebepoškozujícího. To může být různé. Ta tendence současné mládeže k extrémům, nebo současné společnosti, vlastně k extrémnímu dotahování všech doporučených vlastně aktivit. Zatímco zdraví je rovnováha mezi aktivitou, odpočinkem a dalšími zájmy.
8: No a dokážete mi říct, kde je ta hranice, kde zkrátka, jasně, bude individuální u každého člověka a asi se tam nenajdou jednoduchý pilíře, ale zkrátka, kdy už si můžeme říct, říkala jste, že třeba radíte rodičům, jak to poznat, nějaké poruchy u svých adolescentů, tak zkrátka, kdy je ta hranice, že se z toho, že mladý kluk cvičí, zajímá se o sport, to je přeci fajn, kdy se stane, že by nám měl vlastně svítit nějaký vykřičník?
7: To vlastně učíme i u jiných psychických poruch. I u úzkosti, deprese, které taky vlastně se můžou vyskytovat v souvislosti tady s těmito problémy. A kdy je to problém, to učíme taky mediky. Začíná ten problém, když vás to poškozuje. Poškozuje to vás tělesně, poškozuje vás to psychicky, takže to dělá úzkosti, zhoršuje to vlastně deprese, a nebo vlastně vám to kazí sociální vztahy. Přestanete vnímat ostatní, protože to je jiná odměna, kterou známe z mozku jako jeden z modelů těchto poruch, tak vlastně jediná odměna je potom to cvičení. A vy zapomenete, anebo neumíte potom vnímat ty ostatní, co ty ostatní vlastně k vám cítí. Přestanete vnímat svoje jiné potřeby a sníží se vám vlastně schopnost se soustředit na jiné zájmy. Tak tam je ta hranice. A prostě ty rodiče, kteří nejvíc znají to své dítě nebo adolescenta, by toto měli rozpoznat.
8: Nicméně třeba je to tedy, kdyby nás někdo poslouchal a říkal by si, že vlastně neví, jestli je na té hraně, protože samozřejmě taky si racionalizujeme to, co děláme. Znám to taky moc dobře, že nechcete si to připustit. Tak zajímá mě, jestli je ten klíč třeba si říct, jak velké množství času trávím přemýšlením o jídla, že vlastně jsou to takovéhle klíčové otázky.
7: Výborná otázka. Jako hladovění vlastně vede k tomu, že na to jídlo víc myslíte. A naše pacientky někdy přicházejí k hospitalizaci, když 60-80% nemyslí na jídlo. Jak se mu vyhnout, nebo kde seženou něco dietního, nebo u té dysmorfie vlastně, jak seženou to zdravé a doporučované jídlo.
8: Vy už jste sama několikrát řekla sociální sítě, tak řekněte mi možná, jak velkou roli zkrátka hrají v tom, jak dnes muži, mladí muži vnímají své tělo.
7: To, co vidíme při vyšetření adolescentů, vidíme, že tráví na sociálních sítích třeba 3, 4, 5 hodin. Takže vlastně je to toxický způsob závislosti na virtuální realitě. A jak to na koho působí, záleží na tom, jak to ve výchově ty rodiče dovolí, jak vlastně jsou tam jiné aktivity reálné, ale v současné době my vidíme, že ty influenceři často říkají věci, které nejsou pravdivé, a sami máme ty kazuistiky, kdy sami vlastně z toho, co doporučí, onemocní.
8: Vy jste říkala influenceři. Zajímaly by mě typicky opravdu jako vyjmenovat třeba ty nezdravé ideály, které na sítích mladí muži mohou vidět. A zajímá mě to třeba na základě toho, co tam třeba vidíte vy, když se teda dostanete třeba do nějaké bubliny, nebo právě s jakými ideály za vámi ti mladí muži přicházejí.
7: Ty sítě jsou hodně rozlehlý, takže my už dávno nestíháme, my jako odborníci nebo jako tým nestíháme vídat, co se všechno na těch sociálních sítích děje, ale víme, že jsou tam vizuálně propagovaný právě třeba ty zvýšený svalový hmoty u těch jedinců, ale jsou to taky někdy jídelníčky těch influencerů, kteří sami jsou nemocní. jsou to informace, které jsou zavádějící a často i komerční. Takže člověk, který dospívá, v tom nedokáže úplně orientovat, si to ozdrojovat a opravdu se kouknout do hloubky na to, kdo to vlastně povídá. Známe případy, kdy pacientky z oddělení, které jsou vlastně hodně nemocné, vlastně vysílají do světa obrázky, které jsou naprosto nepravdivé. To je pro nás hodně nebezpečný svět.
8: Co jsou ty obrázky, které jsou nepravdivé, abych si to uměla představit?
7: No, tak můžou to být třeba obrázky, jak je cpeme těma rohlíkama, jo, obrázky, jak vlastně je nenecháme v klidu a podobně. Tak různé informace ohledně třeba té hospitalizace, které můžou odradit ty lidi od léčby.
8: Máte pocit, že to se děje? Asi logicky?
7: Ne, to nemám pocit, to mám zkušenost.
8: Ale říkám si, že asi... Když se zamyslím nad těma procesama, co se děje lidem, kteří jsou nemocní, tak ano, vy opravdu jim chcete vzít v podstatě v té nemocné hlavě, řekněme, to, co je pro ně nejdůležitější. Takže asi tenhle ten mechanismus tam vzniká, že jakoby jim odeperete tu...
7: No, já bych neřekla, že jim chceme vzít to, co je pro ně nejdůležitější, ale my chceme, aby znovu našli to, co pro ně bylo důležité v minulosti a vyvážili prostě ty hodnoty, které v životě jsou důležité, protože určitě to není jenom ta strava.
8: Vidíte teda u mladých mužů, vašich pacientů, že se srovnávají s influencery?
7: Srovnávají se s influencery. Je to zase, jak jsem říkala, těch rizikových faktorů je víc. Ale určitě jsou někteří na sítích, ale někteří vlastně k té posedlosti vlastním tělem mají třeba jiné důvody. V minulosti se psalo taky, že mají víc to filozoficky zdůvodněné, ten pohled vlastně na to, jakým způsobem jedí a tak. Ale nemusí to být všechno teda ta dysmorfofobie, může to být vlastně i anorexie a bulimie.
8: Co znamená to filozofické odůvodnění?
7: No, takže třeba ve východních zemích, jak se tam jí a jak se tam medituje a podobně a chtějí se vlastně přiblížit nějakým meditujícím z východních oblastí, tak to bylo spíš minulosti. Teď bych řekla, že ty sítě naprosto dominují.
8: A myslím si, že taky za nějaký třeba jogový nebo veganství, který je vlastně tou společností, řekněme, akceptovat, telný víc, tak mám pocit, že se za to schovává hodně taky právě nějakých patologických, že vlastně jsme našli způsob, jak to prodat esteticky, řekněme.
7: To určitě a z našich pacientů, ti, co se obrátí k józe a dělají zdravým způsobem, tak si myslím, že jim to opravdu pomůže potom i z té nemoci. Ale je to vlastně zase schopnost meditace, teď vlastně máme takové psychoterapeutické přístupy, třeba jako je mindfulness a tyto postoje vlastně učí toho člověka zase se vrátit k sobě, respektovat a akceptovat své tělo a akceptovat vlastně své potřeby, svůj hlad, svoji sytost a různé další potřeby, které vlastně přestáváme cítit, když se zřídíme podle toho, co nám říkají jenom ty sítě.
8: Vůbec jsem to nemyslela tak, že ta yoga nám nepomůže, i mně to pomáhá, ale vidím spíš to zneužití, řekněme, wellness industry, fitness industry, jako všechno, ten kapitalismus vždycky vybere.
7: Já jsem o tom mluvila, o té komerci a to je vlastně nebezpečné a vede to vlastně k těm extrémům a to je ta patologie.
8: Už jsme to taky nakousli, co užívání anabolik a jejich propagace od influencerů. Vídáte to?
7: Málo kdy vám to někdo přizná. Jak jsem říkala, prostě my těch mužů, kteří vlastně nějakým způsobem zneužívají, my je tolik na oddělení nevídáme nebo v ambulanci. Ale může to být i vlastně i u sportovců, u vrcholových sportovců a to je vlastně taková oblast, kterou se teď zabývají my kolegové a to je vlastně vrcholový sport a tam zneužívání různých těch látek na podporu výkonnosti a podobně. Takže tam je to asi častější a možná, že tito jedinci, kteří jsou v tom sportu lepší nebo vlastně zaměřený na vrcholový výkon, jsou častějšími třeba uživateli.
8: Nicméně já když jsem se bavila s mými respondenty, tedy s těmi mladými kluky, kteří opravdu chodí do těch fitness zařízení, cvičí hodně často, pětkrát, šestkrát týdně, někdo s tím problémy má, někdo je třeba na nějaký už vyváženější cestě, tak mi všichni říkali, že ta dostupnost steroidů a anabolik je neuvěřitelně jednoduchá. Jak se vlastně vůbec na anabolika dívá psychiatrie, psychologie, lékařství?
7: tady jsou zneužívané. Každý lék může být zneužívaný. Může být zneužívaná vlastně jakoby voda, každý lék, který používáme. Takže vlastně tady v této oblasti ve sportu si myslíme, že ta anabolika nemají co dělat.
8: I když to někdo dělá profesionálně.
7: No,
8: to často
7: já myslím, že to snad jako je pravidlo, že...
8: Ne, to já nechci rozprávat, já jenom se snažím najít odpovědi k tomu, že právě jsi říkala, že většinou to ty kluci nepřiznají a chápu, že nemůžete si dělat rešerše na sociálních sítích každý den, ale těch kluků je, to, co to přiznávají, co to propagují.
7: Jo.
8: A měla jsem ho tady naproti sobě.
7: No, já vám to věřím, ale k nám jako k psychiatrovi on nedojde.
8: Možná řekněte mi prosím ještě z pozice psychiatričky, jaké dopady mohou mít anabolika právě používané v této oblasti, tedy absolutně no, off-label a
7: můžou
8: nesprávně.
7: Můžou přispět k té labilitě, ztrátě zájmu, můžou vlastně k depresivním symptomům a podobně. Takže můžou vlastně přispět k té psychologické problematice nebo psychiatrické.
8: Jsou ještě nějaký další side effect?
7: Tak to kolísání váhy a psychické problémy a ta afektivní emoční labilita je vlastně hodně typická.
8: Když ti kluci, kteří tady naproti mě sedí a říkají, ale mě to nic nedělá, co jim mám na to říct? Já nemám žádný side effect. Co byste jim řekla? Co jim mám říct já, aby to bylo nějakým způsobem i třeba pro ně inspirující v tom, že zkrátka třeba dělají něco, co třeba další lidi vede k tomu?
7: Tak ono to ze začátku nemusí ta porucha příjmu potravy člověka úplně zničit. Takže to není ze dne na den, ale to se postupně vlastně zhoršuje. Zhoršuje se, jak jsem říkala, i to psychické, i to vlastně tělesné a to, co my vidíme, to už jsou vlastně ohrožení základních životních orgánů a to, co vidíme, je ztráta zájmu. To, co vidíme, už jsou vlastně ty vážné následky, které pak člověka doženou. Ze začátku to necítíte, dokonce vlastně ze začátku, když třeba častěji dívky hladoví, tak z začátku mají pocit, že jsou zdravější, že mají víc energie, že jíst nemusí, cítí méně hladu, protože ten organismus se snaží na to menší přísun energie nějakým způsobem zadaptovat. To je ta fáze adaptivní. Jenomže potom se to všechno propíše do toho následujícího stavu, kdy vlastně se propadají do depresí, do nespokojenosti, do izolace. A to jsou ty následky, na kterých se můžou podílet jak ta zneužívání anabolik, tak zneužívání dalších látek, jako jsou projímadla, jako jsou odvodňující látky a podobně.
8: Vy jste mi teď vyjmenovala vlastně, řekněme, tu ženskou část, protože ženy jsou typicky socializované k tomu, aby byly hubené, muži chtějí být velcí, takže ano, přesně bigorexie a anorexie jsou to taková dvojčata, řekněme. Mě by ale zajímalo právě, jestli byste mi mohla ještě popsat, jak to u těch mužů vypadá, jak dosahují těch svých cílů, protože ano, zmínili jsme anabolika, tak to je už úplně na té ose něco opravdu problematického, ale co dělají tedy dál? Co je ten problém, že obsesivně cvičí, že z toho třeba až můžou vyhořet, že jsou jakoby unavení? Co tam může být za problém? Protože tam není ten problém, že by nejedli, že by měli asi projímadla. Co jsou vlastně ty nejčastější projevy a ty cesty k té bigorexi?
7: No tak začnou chodit do té posilovny každý den. Takže ztratí ostatní zájmy. Někdy je přivede partnerka, protože se už o ní přestanou zajímat. Může tam vlastně i v té sexuální oblasti je to přestat zajímat, to může být taky následek. A může se zhoršit jejich sebehodnocení, protože nedosáhli toho extrémního osvalení, které je tím cílem. Takže paradoxně, stejně jako proto se tomu říká anorexie na ruby, paradoxně to potom je vlastně nepřitažlivé a ohrožující veškeré vztahy, sebehodnocení toho člověka a jeho uplatnění v životě.
8: Setkáváte se s tím, že pro ty muže pacienty nebo co slýcháte, je zkrátka ta ztráta svalů vlastně existenciální, že zkrátka přesto nejede vlak, protože... No, oni tím ztratí identitu.
7: Někteří radši zemřou, ano.
8: To jsou případy.
7: Ano, protože medializované.
8: Máte pocit, že dnešní společnost chápe mužství skrze svaly, svalnatá těla?
7: Já nevím, já si myslím, že ne, ale ta podskupina těch mladých napojených vlastně na ty sociální sítě, ta asi si to myslí.
8: Máte pocit, že se to mění napříč časem z toho, co sledujete?
7: Co se během desetiletí mění, je vlastně role ženy a muže. Jakoby se ty role nějakým způsobem a hranice rozptylovaly, proto jsem zmínila taky tu genderovou dysforii. A mnoho těch pocitu pozornosti a nebo touhy po pozornosti a touhy po zevnějšku vlastně bylo takové spíše ženské a dneska se vlastně ten rozdíl mění a vlastně stírá a některé ty mužské jakoby potřeby jsou vlastně z toho světa původního ženského a z těch ženských rolí.
8: Můžeme to představit i tak, že muži se musí víc prezentovat skrze ten vzhled?
7: Můžeme, jako ta společnost vůbec je na to orientovaná, na to vizuální a to, co my vlastně děláme, že lidi vracíme k tomu, aby cítili, co cítí, co potřebují, aby se vrátili sami k sobě.
8: Já jsem si našla takový zajímavý průzkum, který dělali nedávno v Británii, bylo to teda jenom na opravdu Velkou Británii a tam zjistili, že ti mladí muži z generace Z, tak jeden ze čtyř si myslí, že se do nich nikdo nezamiluje. Mají dneska ti mladí muži větší problém se sebevědomím, než to bylo v minulosti? Pozorujete tohle?
7: Myslím, že vůbec ta populace adolescentů má problémy s vlastní identitou, se sebevědomím a proto ten maladaptivní způsob těch poruch příjmu potravy tam narůstá.
8: No a proč? Proč je to teď? Čím vším to je?
7: No, to je hodně diskutovaný téma vlastně. Je to o výchově, je to o neurodiverzitě, co znamená, jako máme populaci víc pacientů nebo víc jedinců s rysy autismu, s rysy ADHD. A to všechno nějakým způsobem souvisí s tím, jak se vyvíjím, jaké mám sebevědomí, s mojí identitou i genderovou a podobně. To, co někteří tvrdí, je, že my jako rodiče nedokážeme ty děti naučit zvládat stres, že jim chceme umetat cestičky, že vlastně dnešní populace je ve větší nejistotě, ale neumí ji zvládat, protože vlastně je plno věcí, plno dosažitelných, takže jako stres je něco, co nedokážou ty adolescenti jinak, než tím, že se pořežou nebo tím, že nějakým způsobem manipulují s jídlem nebo s drogami. A to vidíme prostě častěji my.
8: A ty sociální sítě v tom máme také?
7: Sociální sítě jsou v tom hodně.
8: Máme na to nějaká čísla hodně, když říkáte, jestli skutečně to, co vidíme jako mladí a to, že to konzumujeme hodně, vy jste říkala, těch x hodin, což mě třeba nepřipadá vůbec jako hodně, protože dělám tolik věcí.
7: Vám nepřipadá hodně 4-5 hodin denně být na síti?
8: Ne.
7: Aha.
8: Tak. Ale já na tom, já polovinu věcí, co tady dělám, tak i komunikuju třeba přesto. Mm-hmm. Je to úplně jako jinak, ale přesně je to zajímavé, že to říkáte. No zajímalo by mě jako, jestli prostě se dá říct, že ano, ta expozice na sociální sítě, že to vidíme, konzumujeme, jestli to zkrátka prostě dopad na tu psychiku má, jestli je to daná věc.
7: Jo. Teď jsem četla hezký článek o tom, že vlastně ti mladí lidé jsou v takovém virtuálním světě, že oni nedokážou vůbec tu realitu potom vnímat. Když se podíváte v tramvaji nebo kdekoliv na veřejném prostranství, tak všichni koukají do mobilu a nikdo vlastně se nekouká na to, jak se ostatní tváří, jaká je tam atmosféra. Ten sociální kontakt dokážou daleko míň, protože nevnímají svoje potřeby. Oni vědí, co by měli podle sítí jako cítit a vidět a nevnímají ani ty druhé. A to je vlastně ten problém nebo dopad potom na vztahy, na schopnost udržovat vztah, na schopnost vztahu něco obětovat a podobně.
8: My jsme se bavili o tom menším sebevědomí, o té nejistotě, nedůvěře v sebe samé. Může být nějakým nebezpečným východiskem třeba nějaká radikální maskulinita? Hodně se bavíme o nějaké toxické maskulinitě. Že zkrátka ti mladí chlapci dnes opravdu ztrácí tu půdu pod nohama, protože se mění doba, mění se to. Po staletí měli nějakou roli a pozici ve společnosti. To se zkrátka mění, je to jiné. Už nepotřebujeme muže k tomu, aby jsme mohli žít plnohodnotný život, takže celé to nastavení se mění zkrátka. Toho si všímáte?
7: Jo, tak všechno jsou ty extrémy vlastně. Kdy se stírají ty role, tak jsou v těch rolích vlastně nejistí, tak jediné, co pro ně je nějaká jistota, kontrola, nad sebou a nad světem je vlastně to maladaptivní. Teď mluvíme o manipulaci s jídlem, ale stejně je to vlastně s drogami a podobně.
8: Možná ještě teď jste prosím řekla jídlo, zajímá mě. U těch mužů, tak tam je to potom, jak se projevují nějaký problémy s jídlem?
7: No tak buď mají anorexii nebo bulimii, a nebo vlastně tady tu bigorexii, o které hlavně mluvíme, a nebo potom je ta nová diagnóza, jak jsem ji říkala, ARFID, která ještě není u nás v klasifikaci, a to je vlastně, tam ani nejde tolik o tělo, ale jde tam o fobii z jídla a taky to vede k nedostatku výživy a taky to vede k dalším následkům a může to trvat celý život, může to začít v dětství.
8: A nějaká ortorexie, vlastně dovedu si představit, totiž když se bavím, jsem hodně v hlavě v tom fitness světě, tak si říkám, no tak tam asi ty kluci nebudou mít úplně, vy jste říkala ARFID, je to tak?
7: Tam ne, no.
8: Tam asi ne, ta podstata, a myslím si, že třeba je to i u žen, že vlastně ta ortorexie je takovej klobouk na to všechno, protože je to vlastně už nějaký vychýlený vztah, řekněme, k jídlu, už je to něco, že vám to přesně zabírá nějakou mozkovou kapacitu. Hodně přemýšlíte nad tím, co jíte. Tak to třeba u těch chlapců je, že vlastně řeší makroživiny, aby to měli vyvážený a nejsou schopní se dát něco jiného. Tak je to vlastně i na tuhle druhou stranu, že řekněme, není to jenom, že jedí málo, ale že vlastně tak moc se zaobírají tím jídlem, že to je už nemoc, že to je patologie.
7: No, ortorexie je

0: taky popsaná až v poslední době, ale je to patologická zase záležitost, která sice ještě zase není v klasifikaci, ale tou začíná jak anorexie, tak nějaké další poruchy příjmu potravy. Je to posedlost těmi různými potravinami, hlavně aby byly zdravé podle právě těch sociálních sítí.
1: No řekněte mi prosím možná, co jsou ta kritéria, co to znamená ta ortorexie?
0: No, ortorexie znamená patologickou posedlost zdravou výživou na úkor energetické potřeby. Takže ty pacientky, často tím začíná vlastně anorexie, tak ty pacientky můžou tyranizovat celou rodinu, protože kdo nejí zdravě, ale extrémně zdravě, tak vlastně se s ním nebaví nebo se cítí se lépe než oni, pohrdají těmi, co jedí špek a podobně.
1: Zajímá mě, co by podle vás, protože jsme tady v Českém rozhlase, co by mělo víc zaznívat v mediálním prostoru o tom mužském těle, třeba nějaké mýty, nějaké předsudky, co by vás nebo vám třeba udělalo radost, aby se třeba demýtizovalo?
0: Myslím, že by bylo důležité asi zmínit, že ty sítě mohou být toxické, co na nich je toxické, že vlastně ta ortorexie může vést k dalším problémům. My máme vlastně preventivní programy, ale pro malé děti, vlastně pro školáky začínající. A ta prevence by neměla být zaměřená už jenom na to jídlo. Na co my se zaměřujeme, už je vlastně taková prevence vůbec zvládání stresu, tak aby ten stres ti mladí nepřejídali nebo neřešili nejedením. A to jsou vlastně preventivní programy v celé Evropě, takže když byste chtěli něco, co by bylo účinnější a zabránilo vzniku takovým nemocem, tak jsou to prevence a jsou to prevence daleko ranějším věku, než chodit do středních škol nebo do vysokých škol, kam jsme chodili před 20 lety.
1: Jak vlastně naučit tohle dítě?
0: No, tak my učíme učitele a učitelé to potom učí děti a vlastně jsou to obrázky, které ukazují nějaké stresové situace, jako třeba šikanu ve škole, ale třeba ztrátu někoho blízkého a podobně a jak se s ním adaptivně nějakým způsobem vyrovnat. A to jsou věci, které můžou to dítě posílit a dát mu ten pocit, že zvládají to své okolí a zvládají ty problémy, které jsou pro ně vážné.
1: Dokážete mi říct ještě nějaký věk, kdy se začíná vlastně projevovat, protože třeba přesně u malých holčiček taky už máme ty data, samozřejmě pak je otázka, jak vy říkáte, jestli to zvládneme správně vyhodnotit, jestli máme dispozici dostat se k těm datům, jestli nám to jsou schopný vůbec formulovat ty malí děti. Ale víme, že už prostě v 5 letech holčičky vědí, že mají tělo a že ho řeší. Víte, od jakého věku vlastně toto řeší i ti kluci? Je to třeba opravdu taky stejné?
0: Taky tak. Na dětském oddělení je ten poměr muži nebo chlapci, dívky vyšší, těch chlapců je tam víc. A potom v tom, co my máme dospělé oddělení, takže řekněme od 17 let, tak tam vlastně těch chlapců je 1:10 nebo 1:9. To, co jsme říkali, že je propagované nebo učené léta.
1: Tedy 17+, tam už máte...
0: Tam je daleko víc žen.
1: Můžete mi ještě zkusit vysvětlit, proč těch mladých kluků je tam tolik? No a proč je takový nepoměr mezi tím? Já to fakt nechápu.
0: No, protože klasicky, historicky... Ženské tělo bylo prezentované jako něco velice důležitého na všech plakátech, na všech reklamách byly ženská těla. To se změnilo v několika posledních desetiletích, kde vlastně mužské tělo je taky víc vizualizované, víc se o něm píše, jsou mužské časopisy, o kosmetice mužské, je kosmetická chirurgie mužská, takže to tělo začalo být něco, co je pro toho muže najednou důležitou a často jedinou smysluplnou věcí, která mu dává to sebevědomí, které ztrácí tím, že ztrácí tu klasickou mužskou roli.
1: Zajímá mě poslední věc, pokud nás poslouchá třeba nějaký mladý kluk, který má problém se svým tělem, co byste mu poradila, ano, od mikrofonu to není ideální, ale co byste mu poradila, aby mu bylo líp, jaké kroky první by měl tady udělat?
0: No asi se s někým poradit, tak napřed s rodiči, i třeba s pediatrem.

0: nějakým způsobem tím jídlem posedlí a zachází s ním patologicky a to se v těch rodinách potom může vlézt a může to vlastně vést k tomu, že ty rodiče to nechávají být a nezačnou vlastně jednat včas.
1: Já vám moc děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
4: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
8: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
8: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

estoy.

0: Už ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se to hodně dát, ale...

0: nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Meth Lab 3.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.